Je poslední červnová neděle v pravidelné ostavské hodince Oldies, to nemůže být jinak, než vám nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec června 1965. V nahrávacím studiu je mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Začínáme druhým místem horké stovky Billboardu, sestoupila na něj z prvního skupina Four Tops. Thank you.

To bylo milostné vyznání I Can't Help Myself, druhý nejúspěšnější popový single skupiny Four Tops. Z první desítky jsem vybral ještě dvě ukázky. Uslyšíte, jak rozdílné nahrávky v ní vedle sebe bodovaly. Z místa 26. na 4. postoupili Stouni, název hitu ani říkat nebudu. A z 10. na 8. postoupila filmová píseň Hush, Hush, Sweet Charlotte v podání Patti Page.

Tak rozmanitý byl popový žebříček Billboardu před 56 lety. Rocková hymna Stonů a také ukolébavka o dvou růžích a lásce až do smrti. Prostě pro každého něco, podobně se o to snažím v této hodince i já. Teď Billboard Country, nabízím dvojku Eddieho Arnolda What's He Doing in My World, už na sestupu, a osmičku Blue Kentucky Girl Loretty Lynn, ta šplhala nahoru.

Když je to jen kamarád, tak proč si ho líbala? Ptal se Eddie Arnold, protože chce mít ve věci jasno. A Loretta Lynn prosila svého milého, aby nehledal bohatství ve velkoměstě, ale aby se vrátil k ní. Pokračují žebříčkem Rhythm and Bluesovým, uslyšíte příčku druhou a šestou. Otis Redding, I've been loving you too long to stop now, a potom The Supremes, Back in my arms again.

O čem se zpívalo v těchto dvou písních, je jasné z jejich názvů, to překládat nemusím. Hudebně přeskakuji přes Atlantik na Albion do žebříčku EP desek, vybírám dvojku a čtyřku, oba tituly už byly na sestupu. Z dlouhohrajícího singlu skupiny Manfred Mann, The One in the Middle, vybírám titulní píseň, Herman's Hermits přidají ze svého čtyřpísničkového singlu Show Me Girl.

Paul Jones zpíval o své skupině Manfred Mann, ten The One in the Middle, hezká tvářička uprostřed, to je vlastně on sám. Song Hermits Hermits to byla taková otázka, jestli to dívka myslí vážně. Z klasických britských singlů přesně před 56 lety jsem vepsal do playlistu místo druhé a šesté. Uslyšíte The Hollies, I'm Alive, Sandy Shaw přidá Long Live Love, což známe i česky.

The holies, now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. Česky, teprve nyní jsem schopen dýchat, vidět, vnímat, cítit a ochutnat sladkost tvých polibků. Dáváš mi všechno, co mi předtím chybělo, takhle jsem se nikdy necítil. To je ten pocit, že jsem naživu. No a song Sandy Shaw, Long Live Love, to jen potuploval.

To už jsme v Itálii, z historického singlového místa šestého zaspíval francouzský zpěvák Richard Anthony předělávku anglické písně Boys Cry jako Piangi. A z desáté příčky přidal italský rodák, ale později Belgičan Salvatore Adamo svůj song La Notte. Do žebříčku sousední Francie už pronikaly angloamerické hity, Roddy Beer zaspívá El Bato, The Everly Brothers, Price of Love.

Opravdovou lásku člověk ocení, až když ji ztratí. To je smysl textu hitu dua The Everly Brothers. A stihnu také historický žebříček. Německý 26. června 1965 byl na jeho vrcholu Drafi Deutscher. Já si ale všímám sudých míst top ten a protože zpěvačky jsou v menšině, vybírám právě je. Osmička Walt Jackson Santo Domingo, desítka Manuela Polipky pod duhou.

Psát můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Asi vás trochu překvapí, že Zavírák dnes bude z tehdejšího Tuzemska. Svůj hudební žebříček totiž měli v roce 1965 i na Slovensku. Rozhlas tam vysílal hudební Sazku a já jsem z ní vybral předělávku dvojice Zuzka Lonská, Tatiana Hubinská, Věž, čo je žiaľ. Opatrujte se, nashledanou za týden.

pro mě všetko, co na světě tu mám. Prosím, nechaj mi sen, nech letí ku hvězdám. Buď pri mne, ľúbim ťa úprimne, neublíž mi si.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka je jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
3: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří od 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujedeli nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět.
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pá, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: Jenom v Semaforu, jině, vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadech, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojice Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den. V tomto čase ukázky ze zábavného archivu z hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko. A zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám.
2: Děkuju.
5: A srdečně zdravím i pana Fouska, kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
4: Já?
5: A vybírám...
4: Moc děkuju.
5: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
5: Mějte se hezky. Taky.
2: Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
6: No, prosím, to je Luboš z Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících těch třech, kteří nás opouštějí a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
7: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
8: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
7: Co soudíte o nápojích lásky?
8: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Říčan. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
7: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
8: No tak, celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že ženy lžou i celým týmům psychologů.
7: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
8: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
7: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
8: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
7: Čtyřikrát?
8: Čtyřikrát, ano.
7: A jsou šťastní?
8: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
7: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
8: To nějakej zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek. Z toho hlediska erotického, milostně erotického. Ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
7: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
8: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tom jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, to je 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl i v domě, jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, máme vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije.
3: Víte? No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další.
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.

0: To oni tam asi ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
1: No vy?
0: S flaškou.
1: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
1: Já vidím, v hýsky.
0: To je v hýsky.
1: No vidím, v hýsky.
0: Ale domácí.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
2: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně, protože ono se mnou to bylo těžký, Sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
1: Na jeho žádost?
2: Na jeho žádost, taky hodně se přičinil to, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, mysleli, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenskej halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pucinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, pánu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
1: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové, hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně. Kdo další vybírá?
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci. Tady Magdalena Radec Králové. Hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeju mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek, Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Co veče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi 6krát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběhl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: Já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
6: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
7: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
6: já
7: sebe
6: jsem tady
7: předběh.
6: První.
7: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: Já tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dal dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, já bych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on takhle ustál? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víš, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. Taky nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No, romantici, to... já nejsem romantik, já skláním instalatéra. Si nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je, že černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou. Žádostí a bíně.
4: Já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného, ne?
4: No to je jedno, ale romanticky to zkusme. Pojď, no já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, no.
5: Jakási síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
6: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
7: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
7: Děkuji, naschledanou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Teplotní rekord v Česku naměřilo ve středu 14 stanic. Zoopark Chomutov začal stát s částečnou výměnou opěrných zdí kolem výběhu zubrů. Hladina přehrady Harcov v Liberci se po opravě blíží normálu, lidé tam ale stále nesmí. Dnes bude většinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 34 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Česko včera znovu zasáhly vysoké teploty. Rekord naměřilo 14 ze 170 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně Celsia. V dalších dnech mají teploty podle předpovědi stoupat ještě výš. Podle meteorologů by teploty o víkendu mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Zoopark Chomutov začal stát s částečnou výměnou opěrné zdi kolem výběhu zubra evropského. Zvířata jsou prozatím umístěná v náhradních prostorech. Podle náměstka primátora Martina Bociana z hnutí Nový Sever byly některé betonové konstrukce ve velmi špatném stavu. Město ze svého rozpočtu za náhradu nejhorších částí zaplatí asi 7 milionů korun. Přívalové deště z uplynulého víkendu výrazně přispěly k napouštění přehrady Harcov v Liberci. Hladina vody stoupla o 36 cm a do běžného stavu jí podle Povodí Labe schází už jen 22 cm. Vstup do areálu přehrady ale nadále zůstává zakázaný. Město Liberec tam pokračuje v úpravách promenádní cesty a zároveň buduje nový kanál u vtoku Harcovského potoka, říká náměstek primátora Jiří Jandourek ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Tam potom nějakou regulaci poteče voda, to bylo jenom bahno zanesené a vlastně všechno teklo tím původním korytem, takže tam to bude všechno nový. Do toho jsou prorostlý stromy, takže to musíme dělat velmi šetrně. Poteče to tímhletím náhodem a my to první výpustí budeme pouštět zpětně do přehrady. S tím, že tam vznikne ten nový přechod, nový most a bezbrehá rampa a nové schodiště směrem na Králův háj.
2: Opakování ročníku je podle České školní inspekce drahé a neefektivní. Nevede ke zlepšení výsledků žáků a může mít negativní dopady na jejich další vzdělávací dráhu. Inspekce to uvádí v nové tematické zprávě o školní neúspěšnosti. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala školy často neposkytují žákům včas dostatečnou podporu, která by opakování ročníku předešla.
4: Ani to nesnižuje potom riziko třeba předčasného odchodu ze vzdělávání. Navíc je to významně jako nákladné, a teď nemyslím jenom finančně, ale i časově z hlediska podpory těch žáků až poté, kdy ten problém nastal.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté před malou chvílí dohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku nastoupili proti domácímu týmu a skóre je 0-3 pro Mexiko.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 31 až 34 stupni Celsia a zejména v Polabí a Poohří ojediněle až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kvůli stavebním pracím je ve Varnsdorfu uzavřená část náměstí a také Národní ulice. Objížďka je označená a počítejte tam se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po páté hodině, krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Venku zase světlo, máme ty nejdelší dny v roce, tak si je užívejme naplno už od brzkého rána. Pokud můžete a potřebujete něco udělat venku, tak to udělejte a už teď, protože přes den budou zase velká vedra. K tomu všemu vám prozradíme, jaký je 25. červen z hlediska kalendáře už za chvíli a k tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Těšte se na Věru Martinovou a právě teď na Petra Nováka.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: krásný den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po 5. hodině raní. Svátek má Ivan, máme 25. června. Děti už se těší na vysvědčení, které přijde zítra, tedy jenom některé děti, ale no, většina dětí se určitě těší na to, že jim začnou prázdniny. Řekl bych, že všechny děti. A na co se těšíte dneska vy? No i 25. června máme co slavit, máme si co připomínat. A připomene nám to kdo jiný než Petr Jungmann právě teď v dnešním kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má... Ruská varianta jména Jan, to znamená Hospodin je milostivý. Ivanů tu máme přes 23 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Big Hornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
4: Běž domů, Ivane.
3: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
5: Čas udělat dětem pápa.
3: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou šedesátku má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
6: První z našich pojede Robert Reichl.
3: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
7: Gól! Vedeme, 1-0!
3: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
6: Jsi pašák Alby!
3: A já přeju pěkný den.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den, posloucháte Český rozhlas Sever. Ve vedrech si musíme dávat pozor na spoustu věcí, třeba na salmonelózu, aby jsme nesnědli něco špatně připraveného. Salmonelóza, pozor, je pro děti nebezpečnější než pro dospělé. Jak ukazuje výzkum Tomáše Brabce z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, v každém věku se bakterie salmonelózy zřejmě usazuje na jiné buňce. I za to právě včera pan Brabec dostal Wichterleho prémii pro mladé talentované vědce. My vás s tímto imunologem seznámíme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí, co bychom si vyprávěli, bude vedro. Už teď tedy teploty kolem 18 stupňů v Chomutově, stejně tak jako v Krásné Lípě. Dnešní maxima budou do 35 stupňů a dnes bude většinou jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl šestou posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké léto, přátelé, vám všem. Bez komplikací, samozřejmě bez salmonelózy, která je takovým každoročním strašákem letní sezóny. Je to nepříjemné průjmové onemocnění, které naštěstí většinou během několika dnů odezní. Někdy se ale bakterie salmonely dostanou do celého těla a způsobují vážné zdravotní problémy. Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď zkoumá, jakou roli v tom u dětí hraje jejich věk. Za svůj výzkum ve středu obdržel akademickou Vychtrleho prémii pro mladé vědce.
1: My tu salmonelu umíme rozsvítit třeba červeně. Takže jdeme do místnosti, kde je právě tma, aby jsme dobře viděli, jak ta salmonela svítí. Tady máme lampu, kterou musíme rozsvítit.
2: Imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd teď vložil do takové prosvětlené skřínky dvě průhledné krabičky, ve kterých já zatím vidím jenom takové malé tečky.
1: Tak a tady krásně vidíme bakteriální kolonie. V tomhle případě právě tady jsou červené. Potom jsme schopni najít, tohle je ta infikovaná buňka, protože ta buňka svítí a vidíme v ní tu bakterii.
2: Jakákoliv bakterie salmonely se do našeho těla dostane nedostatečně teplnou úpravou potravin, především vajíček, masa, v létě to samozřejmě může být třeba i zmrzlina.
1: V teple salmonela roste, tak se tam může začít množit.
2: A vy zjišťujete, co se odehrává v lidském střevě. Jste se zaměřili na dětské střevo?
1: Protože podle toho, jak starý je ten hostitel, tak se nainfikují jiné buňky.
2: Ale je naprosto samozřejmě, že to netestujete na dětech, ale na myších. Takže se jdem podívat?
3: Na myši se bohužel pozrieť nemůžeme, protože kvůli tomu, že ty myši infikujeme, tak musí být oddělené.
2: Trošku chladí moje nadšení doktorantka Paula, ale Tomáš Brabec, kus té myši má teď v ruce.
1: Je to tak. Já jsem z té myši vypitval střevo.
4: Najednou pod tím mikroskopem vidím ty malé struktury.
2: To je právě ta salmoneloza?
4: To bohužel neuvidíme. Dokážu získat ty jednotlivé buňky.
3: Takže takto zafarbíme. A na tom cytometru můžete vidět na těch jednotlivých buňkách, které z nich jsou infikované, kde je ta naša svítěca salmonela.
2: Na dospělé myši žádné tečky nejsou, na 14 denní také ne, ale 7denní myš infikovaná je.
1: Což znamená, že k infekci těchto buněk dochází jenom v tom konkrétním jednom věku. Díky tomu jednou možná budeme moct zacílit tu léčbu na tento konkrétní typ buněk, protože budeme vědět, že tyhle buňky jsou právě ty, které tu salmonelu šíří po tom těle, což je to, co nás pak jako může zabít.
2: Říká jeden z letošních držitelů Vychtrleho prémie imunolog Tomáš Brabec z Mikrobiologického ústavu Akademie věd Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Nač spěchat v tomhle vedru, hezky v klídku, v pohodě, po vzoru Italu nebo Španělu, udělejte si krásné ráno s Českým rozhlasem Sever. Za okamžik Petra Firstová, také samozřejmě zprávy v půl, dozvíte se, že v Kadaní v nemocnici do konce týdne vymění většinu lůžek. I nadále příjemné vstávání.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V následujících dnech má dál sílit horko. O víkendu mohou teploty vystoupat až k 39 stupňům. Lékaři proto lidem doporučují nepodceňovat pitný režim. Podle praktického lékaře Josefa Štolfy ale může být problémem i příliš velký příjem vody. Dospělí by měli v horku vypít asi 3 až 3,5 litru denně, děti zhruba 1,5 až 2 litry. Nemocnice v Kadani na Chomutovsku do konce týdne vymění většinu lůžek. Zvýší tak pacientům pohodlí a personálu usnadní práci. Za celkem 166 moderních postelí zaplatí nemocnice 8 milionů korun. Lidé z okolí kamenolomu Lahošť na Teplicku si stěžují na množství nákladních aut, hluk a prach. Na potíže upozorňují v souvislosti s rekultivací vytěženého prostoru. Vedení lomu to s nimi řeší a zavádí opatření. Například omezuje práce v noci a o víkendech nebo víc kropí. Celkem 76 klubů požádalo v Liberci o příspěvek pro sportující mládež. Podle magistrátu podmínky splňuje 68 žádostí. Město mezi ně plánuje rozdělit zhruba 22 milionů korun. Dnes o tom rozhodnou zastupitelé. Na každé sportující dítě může klub získat 2,5 tisíce korun. V případě, že má dítě postižení, je částka dvojnásobná. Čeští fotbalisté v závěrečném duelu skupiny A na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3 a do vyřazovací fáze neprošli. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli stavebním pracím je v Krásné Lípě na Děčínsku uzavřena ulice Vrázova. Přejeme vám šťastnou cestu a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 2 minuty po 17:30. Hodně z vás je vzhůru, koukali jsme na fotbal, to nedopadlo, no tak nelitujme toho. Aspoň jsme jednou po ránu vstali a teď máme celý den před sebou. Hezký den vám všem, hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Za okamžik Meky Žbirka, teď už František Nedvěd, posloucháte Český rozhlas Sever.

0: Krásný den, 9 minut po půl šesté. Posloucháte Český rozhlas Sever. Já vám přeji krásné dobré ráno ve čtvrtek 25. června. Jak už víme, vypadli jsme z mistrovství světa ve fotbale, ale svět se točí dál. A točit se bude dneska i po 13. hodině, kdy nás čeká pořad Alexa Host, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Do Alex a Host přijde hokejový útočník, reprezentant Matěj Bliml. Ohlédneme se za letošní mistrovství světa, ve kterém Češi vypadli už ve čtvrtfinále. Matěje se budu ptát i na jeho další plány. Zůstane v České republice natrvalo a zapojí se do naší extraligy, nebo dál bude zkoušet štěstí v zámoří? Jakou roli hraje na ledě psychika a může zmařit výkon jinak dobře připraveného týmu? Poslechněte si Alex a Host. Začínáme po 13. hodině.
0: Ano, přesně tak. Když už máme venku ta vedra, tak je nejlepší strávit alespoň část dne u ledu. A myslím si, že dnešní host pořadu Alex a Host nám to splní. Krásné dobré ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. Máme 10 minut po půl šesté.

0: Krásný den, za minutu 6:45. Dobré ráno na severu Čech, vám všem ve čtvrtek 25. června. To byla romantika, tato písnička, co? Tak víte co, dejte si po ránu aspoň pusu, dokud ještě nejsme spocení. Je čtvrtek 25. června i dneska můžeme říct, ano, bude vedro.
1: Počasí.
0: Hledal jsem teď na mapě nejchladnější místo u nás na severu Čech. 14 stupňů hlásíte z Verneřic a když se dívám na hory, no tak třeba tam je 18 stupňů, což není moc chladněji než v Nížinách. 20 stupňů už máme v Roudnici nad Labem a dokonce 21 stupňů je na Milešovce. No, je to tak. Pojďme na tu předpověď, ta je celkem jasná, není co řešit, prostě nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia a bude většinou jasno. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Krásný den, hezký, dobrý ráno vám všem, 12 minut před 6 hodinou raní. Teď jsou teploty ještě venku příjemné, tak akorát na to sednout si na terásku, dát si ranní kávu a užít si tu ranní pohodu, pokud můžete, pokud nepospícháte do práce, pokud pospícháte opatrně, abyste neměli puchýře. Puchýře se nám tvoří, když to prostě přeženeme se špatnou obuví a s délkou trasy například, jak puchýře ošetřit a jak jim nejlépe předejít, to nás naučí dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nespůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvi, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Český rozhlas Sever s vámi, hezký den, do Ústeckého letního kina se vrací promítání filmů, více se dozvíte ve zprávách v celou. Pěkný den, příjemné vstávání vám všem s Českým rozhlasem Sever. Máme za 8 minut 6. hodinu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludwiga van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Města v Ústeckém kraji kvůli vlně veder upravují pracovní dobu úředníků a kropí ulice. V Jablonecké galerii N tento týden skončí výstava studentských prací. Ministr zahraničí Macinka dnes akredituje prezidenta Pavla na summit NATO. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty vystoupí až na 35 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Česko zasáhla silná vlna veder. Na vysoké teploty reagují i města v Ústeckém kraji. Magistrát Chomutova například upravil otevírací dobu. Přepážková pracoviště jako evidence obyvatel, cestovní doklady, matrika nebo řidičské průkazy budou po celou dobu vysokých denních teplot otevřená už od 7 hodin. Opatření platí do 3. července.
3: V ulicích Ústí nad Labem teď magistrát během veder nařídil častější kropení frekventovaných silnic vodou. Kropící vozy tak jezdí každý den od 10 do 5. Víckrát denně jezdí také v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem město ochlazují dobrovolní hasiči. Lucie Jízlová, Český rozhlas.
1: Do letního kina v Ústí nad Labem se v srpnu po 13 letech vrátí pravidelné promítání filmů. Městské kulturní středisko, které areál spravuje, připravilo první film na 5. srpna. Začne českou klasikou Hoří má panenko. Promítat se bude pravidelně, a to ve středu a v pátek. Za středisko o tom informovala Sabina Straková. Už jen do pátku můžou lidé navštívit výstavu studentů v galerii N v Jablonci nad Nisou. Připravili ji mladí umělci z katedry designu na fakultě textilní Technické univerzity Liberec. Mezi výtvory jsou díla z kovu, skla i plastu. Třeba náhrdelník s egyptskými kočkami z 3D tisku i broš věnovaná pěstounům. Doplňuje jedna z autorek Kristýna Števková.
4: Témou moje bakalářské práce byla reinterpretace filigranového šperku v kontextu metalové estetiky. To tak můžeme teda vidět sponu na opasek. Je vytvorená zo série ocelových tyčí, které jsou spojené dokopy závitovou tyčou.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda minulý týden odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet jednat v pondělí. Sport. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším duelu Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme většinou jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 32 až 35 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Opatrní buďte na silnici číslo 260 u Zubrnic na Ústecku. Na vozovce se tam pohybuje kůň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři. 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Severa. Když už máme ta vedra, tak si na ně můžeme i vsadit. Bookmakeri vypsali sázky na nedělní maximum. To je zatím český teplotní rekord 40,4 stupňů Celsia. Tak možná díky tomu, že vsadíte, vyhrajete, padne to, nepadne. Rozhodně pamatujte na to, že vůbec bychom se na přímém slunci neměli zdržovat mezi 11. až 16. hodinou. Bez použití opalovacího krému hrozí úžeh a spálení pokožky během pouhých 20 minut. Já doporučuji, zalezte si do chladného sklepa, pokud sklep nemáte, zeptejte se sousedky, jestli má sklep a jestli ho můžete vidět. Nějak to dáme. A k tomu další písničky dáme, písničky, které nestárnou, budou tu Petr Rezek a teď Leona Machálková.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Myslím si, že bude takové vedro, že i ptákům se nebude chtít létat. Máme 13 minut po 6. hodině raní, my se teď vydáme do vlaku, ale nebude to příjemná jízda, protože právě tahle jízda, noční cesta vlakem, se dostala do dnešní krimihistorky s Petrem Beranem.
1: Krimihistorky.
2: Noční cesta vlakem z Německa do Česka skončila pro jednu cestující nepříjemným překvapením. Když se probudila, zjistila, že přišla o batoh, mobil i peněženku z doklady a platební kartou. Při hledání narazila v sousedním vagónu na svůj otevřený batoh a u něj dvojici mužů, kteří tvrdili, že ho jenom našli. Jenže policisté po příjezdu vlaku do Ústí našli chybějící telefon i peněženku ukryté mezi sedadly právě v prostoru, kde oba muži seděli. U jednoho z nich navíc objevili i část odcizené hotovosti. Oba skončili na služebně a čelí podezření z krádeže a neoprávněného držení platební karty. Navíc se policisté zabývají i látkou, kterou jeden z nich označil za pervitin.

0: až do poslední chvíle musí hrát tato písnička, protože tam je to krásný I love you. 7:03. Posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno vám všem, za chvilku se vydáme na výlet. Sice to bude ovčí vrch, bude to docela dlouhý výšlap, ale myslím si, že si to uchovejte do paměti, v těch 40, které nás čekají, se tam málo kdo vydá.
1: Počasí.
0: Na severu Čech v tuto chvíli opravdu můžeme slíbit další horký den. Teď 17 stupňů v Litvínově, 15 stupňů v Doksanech. Dnešní maxima budou 35 stupňů Celsia a bude většinou jasno. Klidný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Křížem krajem.
2: Ano, některé naše výlety si dejte do paměti nebo napište do deníčku, protože v tom vedru vás tam samozřejmě hnát nebudeme. Čeká nás totiž dneska 12-kilometrový výšlap směr Ovčí vrch. Vezmeme to přes lázeňský areál a začínáme v Bílině.
3: Z Bíliny vycházíme po Červené ulicí Kyselská s půvabnými pseudorenesančními pavilony z konce 19. století. Při našem výletu procházíme areálem lázní Kyselka. Bílinská Kyselka je vhodná k přímému požívání i k inhalování. Je silně uhličitá, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a fluoridů. Díky vysokému obsahu volného oxidu uhličitého je přirozeně perlivá. Dneska se čerpá z hloubky 190 metrů ze zdrojů přímo v masivu vrchu Kaňkov. Naše kroky míří přes malou obec Kaňkov k vrcholu, odkud je pěkný výhled na výrazné okolní krajinné dominanty – Bořeň, Želenický vrch nebo Národní přírodní rezervaci Zlatník i hrad Hněvín. Vyhlídka na vrcholu Ovčího vrchu dosahuje nadmořské výšky 436 metrů. Na starých mapách byste tento čedičový vrch hledali marně, protože v minulosti často měnil své názvy – Pastýřský nebo Kyselec. Do ohromující díry v zemi nedaleko severního úbočí Ovčího vrchu nahlédneme z vyhlídky u obce Braňany. Lom Bílina je povrchový hnědouhelný důl na hranicích okresů Most a Teplice. Zajímavé je, že v lomu Bílina se nachází nejníže položené otevřené místo v Česku. Samozřejmě se jedná o zeměpisný rekord vzniklý v důsledku lidské činnosti. To kontrastuje s jinou výškovou hodnotou související s tímto dolem. Nedaleká tepelná elektrárna v Ledvicích totiž provozuje informační centrum s vyhlídkou, která je naopak uváděna jako nejvyšší vyhlídková věž v České republice. K železniční zastávce v Želenicích, odkud se vydáme vlakem do Ústí nad Labem, nás opět vede Červená přes Braňany.
2: Myslím si, že během léta najdeme den, kdy tento výlet bude opravdu příjemný. 6 minut před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Krásné ráno, hezké svítání.
1: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Nádherný den, 4 minuty před 6:30, posloucháte Český rozhlas Sever. Krásný čtvrtek vám všem teď po ráno, je to takový ideální období, třeba si v jedna kolo zacvičit si. Mimochodem k jezeru Barbora povede cyklostezka, i tohle se dozvíte ve zprávách Půl od Petry Firstové. Krásný

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Česko včera znovu zasáhly vysoké teploty. Rekord naměřilo 14 ze 170 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně Celsia. V dalších dnech mají teploty podle předpovědi stoupat ještě výš. Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora. Cyklisti by po ní měli projet v roce 2028. Povede z městské části Řetenice přes Újezdeček a Košťany až k jezeru v Oldřichově. Teplice uspěly s žádostí o dotaci. Ústecký kraj plánuje rozšířit kapacity pro lidi s autismem v Kadani na Chomutovsku. Krajští zastupitelé schválili investiční záměr za 130 milionů korun bez DPH. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace nám aktuálně hlásíte ze silnice číslo 260.
2: Jedu směrem z Ústí nad Labem na úštěk po silnici 260 a po silnici tam chodí kůň.
0: Děkujeme a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak dneska budeme slavit 60. narozeniny má Vláďa Hron, tak mu popřejeme v pořadu Dáme řeč po deváté. Znáte se s Vláďou osobně, myslím si, že pokud nás posloucháte z Mostu, tak máte co říct, co jste s Vláďou zažili, byli jste někdy na jeho vystoupení, co byste mu popřáli a my se s Vláďou Hronem mezi 9. a 10. pokusíme i telefonicky spojit. Takže už teď můžete napsat přáníčko třeba na Dáme řeč zavináč rozhlas.cz. Vláďou Hronem dneska dáme řeč po deváté, má šedesátiny, k tomu dáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Karla Gotta, teď na Jarka Nohavicu.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu

0: 10 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno ve čtvrtek 25. června. Co přinese dnešní den? Tak během léta se divadelní scény stěhují do venkovních prostor. Venku hraje Ústecké činoherní studio, třeba v Ústeckém letním kině, na koupališti v Brně nebo na zahradě Českého rozhlasu Sever. Mostecké divadlo má letní scénu na Hněvíně. Dnes můžete ale navštívit také divadlo FX Šaldy, které nehraje v Libereckém divadle, ale u koní v krásné přírodě kousek za Libercem v kryté jízdárně. Za každého počasí i open airy pod hvězdnou oblohou tam zažijete. V jízdárně Jítravského dvorce dnes uvidíte baladu o zbojníkovi. Mimochodem z Liberce tam jezdí svozový autobus. Taneční skupina z Teplic dnes slaví výročí. Viva Jump je 30 let na taneční scéně. Dnes a zítra představí to nejlepší. Od 17.30 na velkém sále Krušnurského divadla v Teplicích začne velká taneční show. Uvidíte 500 malých i velkých tanečníků. Stromy, a tom konkrétně ovocné stromy, to je téma dnešní přednášky v muzeu v Lounech. Seznámíte se s ovocnými stromy Českého středohoří. Přednáše bude Šárka Kopecká a začíná se v 17 hodin. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever, hezký den vám všem, příběhy měst a obcí už nás čekají za okamžik. Tentokrát navštívíme Úštěk, který vlastně zná celý svět, protože se tam natáčejí i světové velkofilmy. Ale teď tady máme podrobnosti o počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Jana Hertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno. Taky zeptám se vás samozřejmě, jaké ráno teď máme tady u nás na severu Čech?
2: Tak aktuálně, tak tady máme jasno a teploty se nám pohybují nejčastěji od 18 do 21 stupňů Celsia a na Milešovce jsme zaznamenali dokonce i tropickou noc, kde teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Tam teda se udržela na 20,6 stupňů Celsia, je to překonán rekord z roku 2016. Rekordy padaly i na ostatních stanicích, co se týče minimálních teplot, třeba na Ústeckém Kočkově, anebo taky na Měděnci, takže spíše ty vyšší položené stanice, tak ty dneska opravdu velmi teplo, ale to teplo opravdu už je cítit i v těch nížinách, jak už jsem říkala před chviličkou, teploty aktuálně nejčastěji kolem 18-19 stupňů Celsia.
0: Tak a jaká teplota dneska bude nejvyšší přes den?
2: Včera v Doksanech jsme naměřili téměř 35 stupňů Celsia a dneska to vypadá, že ten interval v Ústeckém kraji se bude nejčastěji pohybovat od 32 do 35 a samozřejmě ty nejteplejší stanice by mohly mít i nad 35 stupňů Celsia.
0: A sluníčko?
2: Sluníčko samozřejmě.
0: Díky a mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Tak před námi další teplý den.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krásný den za 10:07 a teď už návštěva Úštěku. Toto městečko navštívilo spoustu slavných filmových hvězd, ale v Úštěku se děje i spoustu akcí. Ví o tom Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: V místě, kudy vedly staré obchodní cesty z Litoměřic do Lužice, byla založena ves Úštěk. Na stránkách obce se uvádí, že statut města získal Úštěk pravděpodobně v roce 1361. Střed města, kde se zachovalo několik pozdně gotických měšťanských domů, byl v roce 1980 prohlášený městskou památkovou rezervací. Charakter města významně ovlivnil rok 1849, kdy se město připravovalo na nové správní uspořádání. Úštěk se stal soudním okresem a bydlím až do roku 1953. Město mělo význačné postavení hlavně v oblasti obchodu s chmelem. Úštěcký červeňák dostal řadu mezinárodních ocenění. V Úštěku najdete spoustu výjimečných a historicky cenných staveb, například kostel svatého Petra a Pavla, postavený ve stylu pozdního baroka v letech 1764 až 72, nebo ptačí domky v Kamenné ulici, které v polovině 19. století postavili italští dílníci, kteří tam tenkrát stavěli železnici. Od jara do zimy je půvabný Úštěk oblíbeným cílem turistů, ať už přijedou k jezeru Chmelař, na tradiční Úštěcký advent, letní historický jarmark nebo jarní Úštěcké Velikonoce.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlasu.

Za 7:04 nemáme to štěstí, nemáme pláž Copacabana, nemáme moře, ale osvěžit se můžeme i jinak v těchto vedrech. Farmáři ochlazují krávy ventilátory a mlžítky, i tohle se dozvíte ve zprávách celou. Držte se, hezké ráno vám všem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči likvidovali celou noc požár 70 balíků slámy u Rumburku. Na severu Čech panuje horké počasí, farmáři ochlazují krávy, ventilátory a mlžítky. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na turnaji končí. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty vystoupí až na 35 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Hasiči ve Starém Jiříkově u Rumburku lokalizovali noční požár balíků slámy. Zasahují u něj už 9 hodin. Na místě dál zůstává dobrovolná jednotka, říká mluvčí krajských hasičů Sabina Moravcová.
2: 21.14 nám byl teda ohlášen požár balíků slámy. Původně to bylo 30 balíků, potom se to rozrostlo na 70 balíků. Zasahovalo tam celkem teda 8 jednotek. V rámci mezinárodní spolupráce tam byla povolená ta jednotka z Německa.
1: Vlny veder v Česku ovlivňují také hospodářská zvířata. Například v Klapém na Litoměřicku farmáři krávy ochlazují ventilátory a mlžítky. Přesto dojnice v horkém počasí podle ředitele zemědělského družstva Otakara Šaška dojí o 15 až 20% méně mléka. V nádrži Modlanská na Teplicku zase speciální přístroje pomáhají likvidovat sinice a zlepšovat kvalitu vody. Loni tam kvůli nedostatku kyslíku uhynuly stovky ryb. Celkem 76 klubů požádalo v Liberci o příspěvek pro sportující mládež. Podle magistrátu podmínky splňuje 68 žádostí. Město mezi ně plánuje rozdělit zhruba 22 milionů korun. Dnes o tom rozhodnou zastupitelé. Na každé sportující dítě může klub získat 2,5 tisíce korun. V případě, že má dítě postižení, je částka dvojnásobná. Magistrát už zároveň vypsal druhé kolo dotačního programu. Řekl to primátorův náměstek Adam Lenertz, hnutí ANO. Odsun sovětských vojsk z Československa byl dokončen přesně před 35 lety podpisem protokolu v Praze. Dokument podepsali generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov, který pak jako poslední sovětský voják opustil zemi 27. června 1991.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
3: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
1: V dalším zápase ve skupině A zdolala Jihoafrická republika Jižní Koreu 1-0.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme většinou jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: K dopravní nehodě došlo ve Velemyšlevsi na Lounsku v ulici Průmyslová. Srazila se tam dvě osobní auta. A na dálnici D8 na 74. kilometru u Chabařovic silničáři ve směru na Ústí nad Labem opravují dopravní značení. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever, pěkné ráno. Když se řekne České Švýcarsko, možná si pomyslíte, je, tam to známe, ale i v tomto krásném koutu můžete stále něco objevovat. My dneska budeme objevovat před létem místa v Českém Švýcarsku, která by vás možná ani nenapadla navštívit. No ano, není to jen Pravčická brána nebo Soutěsky. Po 11. dopolední naším hostem bude Daniela Simandlová, marketingová manažerka Českého Švýcarska. Společně s ní se po Českém Švýcarsku vydáme s celou rodinou a také na kolech. Hezké ráno. A teď již jsou tu písničky, které nestárnou. Budou tu Jiří Korn a Janek Ledecký.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Dvě minuty před čtvrt na osm posloucháte Český rozhlas Sever. Tohle je pomalá písnička, jak pomalý letní horký vítr. Hezký den, hezké ráno vám všem. Ivan má dneska svátek, všechno nejlepší. Otevíráme kolonku s názvem 25. červen, je čtvrtek. A co dnešní den přináší z hlediska kalendáře, to ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady čtvrtek 25. června a svátek má...
2: Ivan!
3: Ruská varianta jména Jan, to znamená hospodin, je milostivý. Ivanu tu máme přes 23 tisíc, tady je Petr Jungmann.
4: Tam blízko
3: sedmou kavalérii zmasakrovali v montáně u Little Bighornu před 150 lety v roce 1876 bojovníci indiánských kmenů Siouxů, Lakotů, Shainů a Arapahů pod vedením náčelníka Splašeného koně. Jediný, kdo z Kastrova oddílu přežil bitvu, byl kůň Komanč. Nezávislost na Jugoslávii vyhlásili Chorvatsko a Slovinsko před 35 lety v roce 1991. S tím nesouhlasilo 600 tisíc Srbů žijících v Chorvatsku. Spláli kruté boje, které se vlekly až do roku 1995.
5: Běž domů, Ivane.
3: Dnes máme významný den České republiky, den odchodu okupačních vojsk. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z československého území byl totiž podepsán přesně před 35 lety v roce 1991 a rudoarmějců tu nebylo málo, až 150 tisíc.
6: Čas udělat dětem pápa.
3: Titul Ropák roku za antiekologický čin byl před 5 lety udělen vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi. Mimo jiné za schválení studie proveditelnosti pro plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. Kulatou 60 má dneska moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron.
7: První z našich pojede Robert Reichl.
3: 55 slaví jeden z našich nejlepších hokejových útočníků historie.
8: Gól! Vedeme, vedeme 1-0!
3: Olympijský vítěz Nagána Robert Reichl.
7: Jsi pašák Alby!
3: A já přeju pěkný den.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, severní Čechy, jste s Českým rozhlasem Sever, máme 10 minut před 7:30. Ještě v této půlhodině se stavíme na fotbal, ale ne na mistrovství světa, kde náš tým bohužel skončil, ale do Teplic. Fotbalista Jaroslav Hrušťák by se měl už brzy vrátit do sestavy prvoligových Teplic. Více o tom uslyšíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku je jasno, to je vám snad jasné. 20 stupňů už teď máme v Bílině, 22 stupňů v Roudnici nad Labem. Dnešní maximální teploty budou do 35 stupňů. Očekáváme většinou jasno. Klidný den.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: goodbye. Řekněte si bye, čau, nazdar, ahoj. Když se loučíte, na tom loučení je nejkrásnější, že se zase odpoledne budete vzájemně vítat. 6 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever i nadále. Hezké dobré ráno vám všem takhle ve čtvrtek a pojďme už do Teplic na fotbal v kolonce přestupu. Jeho jméno nefiguruje. Přesto se s nadsázkou za posilu dá považovat. Bývalý mládežnický reprezentant Jaroslav Harušťák začal letní přípravu s prvoligovými Teplicemi. Celou loňskou sezónu vynechal kvůli zranění kolena.
1: Jo, tak už pár lidí mi to tady říkalo, Verba na mě hned spustil z začátku, takže jo, hrozně se těším vlastně. Je to možná tak, jak jsme dělali 2 roky zpátky ten rozhovor, takže tak nějak podobně jsem jako natěšený na všechno.
2: Byl nadšený po nástupu do přípravy 24-letý fotbalista, kterého si dobíral teplický vedoucí mužstva Pavel Verbíř. Harušťák je fit a postupně by měl naskočit i do utkání.
1: Nevím, jestli hned první přátelák budu hrát, tím, že jsem s klukama nějakou jako dobu netrénoval, takže možná od toho druhého začnu, ale to se ještě jako s trenérama asi o tom budeme bavit, ale jsem rád, že už se to všechno dalo dokupy a že můžu začít od začátku na 100%.
2: Harušťák na svém návratu na hřiště pracoval od zimy, postupně se zapojil do tréninků, zápasy ale raději vynechal.
1: Už bych šel hrát jako mnohem dříve, ale neměl to cenu, jako myslím si, že než hrát na nějak na 50-80%, tak jsem rád, že mi všichni tady dali čas za tu podporu v tom, že mě nikam jako nehnali a i kdybych třeba na konci sezóny 1-2 zápasy mohl odehrát, tak si myslím, že to by asi nebylo úplně ku prospěchu věci a mohl jsem se soustředit na tu kondici a všechny ty věci, co byly potřebné do toho dostat.
2: Podle svých slov se Jaroslav Harušťák vrací psychicky odolnější než dřív.
1: Asi mentálně mi to dalo nejvíc zatím asi v té kariéře, co jsem si tak jako prožil, hlavně v nějaké trpělivosti a v tom si určité věci na ně nepřikládat takový důraz, protože to je vlastně 1 vteřina, lupne vám v koleni a všechno je jinak. Silově, kondičně a když máte rok vlastně v posilovně, tak vás to hodně posune, ale určitě nejvíce v té hlavě. Myslím si, že teďka už mě jen tak něco nerozhodí a myslím si, že ten fotbal si víc budu užívat.
2: Před vážným zraněním patřil Harušťák mezi nejcennější teplické hráče. Levonohý obránce nebo záložník se nebojí, že se výborná forma úplně vypařila.
1: Vlastně vůbec ne, jako ani za celou dobu jsem jako nepochyboval o tom, či bych se vrátil nějaký slabší nebo takhle. Já si myslím, že mě to všechno posílilo a už se těším na to, až to všem ukážu.
2: Říká odhodlaně fotbalista Jaroslav Harušťák. Z Teplic David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
0: Hezký den, hezké ráno vám všem i nadále s Českým rozhlasem Sever. Varovat před vedry vás budeme i ve zprávách v 7:30. Přijde Petra Firstová již za 4 minuty.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V následujících dnech má dál sílit horko. O víkendu mohou teploty vystoupat až k 39 stupňům. Lékaři proto lidem doporučují nepodceňovat pitný režim. Podle praktického lékaře Josefa Štolfy ale může být problémem i příliš velký příjem vody. Dospělí by měli v horku vypít asi 3 až 3,5 litru denně, děti zhruba 1,5 až 2 litry. Systém třídění odpadů u domů se podle vedení Děčína osvědčil. Ve městě funguje od loňského dubna. Radnice zveřejnila první výsledky. Porovnala roky 2024 a 2025. Směsného odpadu meziročně ubylo o víc jak 500 tun. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě má novou terapeutickou zahradu s jezírkem. Zahrada poskytuje stín a jezírko prostor ochlazuje. Podle zjištění ČTK seniori místo ve vedrech oceňují. Luboš Trojna, ředitel městské správy sociálních služeb, pod které zařízení spadá, uvedl, že úpravy stály 200 000 korun. Celkem 107 milionů korun zaplatí ředitelství silnic a dálnic za opravu dalšího úseku silnice číslo 35 na průtahu Libercem. V pondělí 6. července spustí opravu téměř 2-kilometrového úseku z Doubí ke sjezdu na ulici České mládeže. Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa domácímu Mexiku 0-3. Češi tak na turnaji končí. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Chomutově došlo k dopravní nehodě v ulici Pražská, srazila se tam dvě osobní auta. A na dálnici D8 na 61. kilometru u Žimu stojí ve směru na Ústí nad Labem odstavená dodávka. Jeďte tam raději opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever, možná vezete děti do školy, tak zítra se připravte, že by měli do školy mít desky na vysvědčení. Dneska možná objednejte už kytičku pro paní učitelku a popřemýšlejte, jestli si vaše děcko zaslouží nějaký dárek, třeba dobrou knihu na léto. Hezký den vám všem, dětem držíme palce, jim to vysvědčení zítra vyšlo co nejlépe. Hezký den i s písničkami, které nestárnou, tady pro vás bude mít Janu Kratochvílovou a právě teď Václava Neckáře. Dobré ráno.

0: milování, zasvítání. Zasvítání můžeme dělat spoustu věcí, protože přes den bude vedro a budeme rádi ve stínu. 9 minut po půl osmé, čtvrtek 25. června. Dobré ráno na severu Čech. Včera dopoledne jsem se vás ptal, jestli si necháváte dovážet jídlo, jako třeba hotovky přes internet, a dovolil se k nám i Vašek z Postoloprt.
1: Jídlo jsem tam ano, přes různý ty aplikace, no většinou přes aplikaci. Stalo se mi, že mi třeba v Liberci přivezli pizzu v obráceně, že jo?
0: Jak v obráceně?
1: No, normálně tou náplní dolů, když jsem volal do pizzerie, tam mi řekli, že musím na tu přepravní společnost, když volám tam, ty mi řekli, že to v pizzerii blbě nandali.
0: Aha, no, takže no. Jste to nevyřešil.
1: Takže jsem žijící jsem jet quattro formaggi a k tomu jsem přikusoval těsto.
0: No a je to většinou pizza, co si objednáte přes internet?
1: Pizza, burgery a jednou jsem si snad objednal i něco asijského, ale co si radši zajdu.
0: A takový třeba, že byste si objednal svíčkovou, to ne?
1: No, tak když vidím, co provedli s pizzou, tak si nedokážu představit, jak by mi přivezli svíčkovou.
0: No a potraviny přes internet.
1: No, když u nás ta jedna firma, ty voze jenom rohlíky, že jo, tak tam no. Já nenakupuju a to moc nejím.
0: Ano.
1: No, takže a nikoho jiného vlastně neznám.
0: Dobře, takže máte zkušenosti jenom s tou pizzou obrácenou. Dobře.
1: Ano.
0: Tak snad vám chutnala. Co dneska budete mít k obědu?
1: Dneska si někam skočím do restaurace, asi v Postoloprtech. Si zajdu na něco dobrýho.
0: Tak dobrou chuť, mějte se hezky.
1: Díky, mějte se.
0: Dneska budeme slavit 60. Vládi Hrona, našeho kamaráda, kolegy, kterému často voláme. Tak mu samozřejmě i zavoláme po 9. hodině. Už teď můžete přát a psát přáníčka Vláďovi na adresu damereč@rozhlas.cz a po 9. se vás budu zeptat osobněji, jestli Vláďu znáte, co jste s ním zažili, jestli jste se potkávali třeba v Mostě, když bydlel. Vláďa Hron, 60 let, dneska mezi 9. a 10.

0: Minutu před 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den. Dva podpisy završily před 35 lety, přesně na den 25. června 1991 odsun sovětských vojsk z Československa. Za chvilku uslyšíte i o tom, proč bylo stažení sovětské armády pro čerstvě demokratický stát tak důležité.
1: Počasí.
0: A venku už teď svítí sluníčko, už začíná docela velké parno, teploty 24 stupňů, to je asi rekordní teplota i teď třeba v Radešíně nebo v Kadani. Nejchladněji je teď na Děčínsku, tam je kolem 19 stupňů. Dnešní maximální teploty 35 a bude jasný celý dnešní den.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Dobré ráno, 11 minut před 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa podepsali v Praze dva generálové přesně před 35 lety, tedy 25. června 1991. A těmi generály byli Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov a ukončili tak 23 let trvající pobyt sovětské armády na československém území. Sam Vorobjov se jako poslední sovětský voják vydal na cestu na východ o dva dny později.
2: Dočasný pobyt trval opravdu dlouho.
3: Rozhlasové noviny z 25. června 1991 ohlásily konec okupace a reportoval o tom tehdy Petr Voldán.
2: Dnes je možné prohlásit, že pomyslný vlak o téměř 32 tisících vagonech, který by byl dlouhý 465 kilometrů, odjel.
3: Protokol podepsali generálové v Černínském paláci a podle dobových pramenů se na to připili i sklenkou šampaňského. Sovětský generál Eduard Vorobjov tehdy řekl, že je lepší být posledním vojákem, který zemi opouští, než prvním, který přichází.
2: Samozřejmě pro mě osobně a tím spíš pro moje podřízené bylo naprostým překvapením, když jsme se z obránců socialismu v prvních řadách najednou stali okupanty, když budu věci nazývat pravým jménem.
3: U podpisu protokolu byl i Michail Kocáb, hudebník, který se stal předsedou parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z Československa a se Sověty i vyjednával.
4: Jsem rád, že se nám to podařilo právě takto, řekl bych, korektně a velkoryse ukončit tuto neblahou kapitolu našich dějin.
3: Po 35 letech vypadá odsun sovětských vojsk z Československa jako samozřejmá věc. Ovšem při pohledu na výboje a války, které mezitím Kreml vedl a vede proti svým sousedům, se rychlý odsun podle ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislava Kudrny ukázal jako mimořádně prozíravý a důležitý krok.
5: Takhle rychle vyjednat ten odchod, když někdo říká 89. byl rozhodnutý, tak pokud by tehdy Moskva dala pokyn, že se tomu angažovala, tak prostě to všechno mohlo dopadnout úplně jinak.
3: Generál Eduard Vorobjov definitivně opustil naše území jako poslední voják dva dny po podepsání protokolu, tedy 27. června 1991. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem. Vedro, co potřebují zvířata v liberecké zoo v horkých dnech, to se od nás dozvíte ve zprávách v celou už za okamžik. I nadále krásný čtvrtek.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Teploty mají dál růst. Lidé by tak měli dbát na dostatečný příjem tekutin. Kadaňská nemocnice pořizuje modernější a pohodlnější lůžka za zhruba 8 milionů korun. Zvířata v liberecké zoo potřebují v horkých dnech stín, čistou vodu a odpočinek. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty vystoupí až na 35 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Teploty mají v následujících dnech dál růst. O víkendu může být podle meteorologů až 39 stupňů Celsia. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim. Zdravotní problémy ale může způsobit i nadměrné pití vody, vysvětluje praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
2: Když vlastně se více naředíme, tak umožníme tomu, aby ta tekutina prostupovala zároveň mimo cévní systém a tudíž dochází i k otoku nejen těch dolních končetin, které jsou podél zebské tíže, ale zároveň k otoku měkkých struktur, to je zejména tady mozek.
1: V horkém počasí by podle něj lidé měli vypít zhruba 3 až 3,5 litru vody za den. U dětí je to asi 1,5 až 2 litry. Nemocnice v Kadani na Chomutovsku do konce týdne vymění většinu lůžek. Zvýší tak pacientům pohodlí a personálu usnadní práci. Za celkem 166 moderních postelí zaplatí nemocnice přibližně 8 milionů korun. Více než 7 milionů pokryje z dotace od Ústeckého kraje. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové budou modernější postele na všech odděleních kromě rehabilitace. Tam už jsou od roku 2023. Také meteorologové v Libereckém kraji varují před horkem. Výstraha platí od dnešních 11 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Odpolední teploty překročí 31 stupňů Celsia. Přehřátí hrozí i zvířatům. V Liberecké zoo proto ošetřovatelé během dne na zvířata dohlížejí a některé expozice kropí vodou, říká zooložka Dorota Gremlicová.
3: Napouštíme bazény, kropíme povrch, aby měli na nějakém místě v expozici bahínko, kterým se mohou trochu schladit. Hlídáme, aby v napaječkách se nekazila voda. Mají vlastně stálý přístup, velká část z nich do jako zastíněných vnitřních prostor nebo pod přístřešky, tak aby mohli vyhledat stín.
1: Nejdůležitější je podle zooložky nechat zvířata odpočívat, protože pohybem i jídlem se zahřívají.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa podlehli domácímu Mexiku 0-3 a do play-off nepostoupí. Po bezbrankovém prvním poločase skórovali v úvodu druhé půle Mexičané dvakrát v rozmezí 6 minut a třetí gól přidali v nastavení. Vyhráli tak skupinu před Jihoafrickou republikou, která zdolala Jižní Koreu 1-0.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme většinou jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 68. kilometru u Trmic stojí ve směru na Ústí nad Labem porouchané vozidlo. Projedete tam s opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Snažil jsem se najít nějakou neotřelou radu, co dělat ve vedru. Kromě toho stínu a dodržování pitného režimu, tak ono pomůže i obyčejné oblečení. Myslíme si většinou, že čím méně kusů oděvu, tím menší horko. Není tomu tak, je lepší zvolit vhodný materiál, který je prodyšný, než vystavit větší plochu těla sluníčku. Takže místo tílka si, pánové, vezměte lněnou košili. Prostě vsadit na lněné oděvy ve světlejších barvách je ve vedru výhrou. Já vyloženě lněné košile miluji, vypadáme v nich jako Italové. Tak dobré ráno a teď už písničky, které nestárnou, budou tu Petra Janu a teď Karel Zich.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Pěkný den, 12 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Máme čtvrtek 25. června. Už jste někdy viděli létající rybu? Martin Písařík vám k tomuto zajímavému přírodnímu ukazu právě teď řekne víc.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Kdo by neznal drony, možná drony umíte ovládat. A teď si představte, že drony na Lovosicku zachraňují život srnčatům. Jak? To se dozvíte už za okamžik.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí venku. Už teď docela vedro, bych řekl, 27 stupňů namlázíte z Chomutovska, 24 stupně máme v Lovosicích. Dnešní maxima 35 stupňů, bude většinou jasno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Český rozhlas Sever s vámi. Zvykli jsme si na to, že v posledních době se o dronech mluví v souvislosti hlavně s válkou, jenže drony mohou život i zachraňovat. Jak to na Lovosicku zjišťoval náš severočeský stopař Veronika Jaklová. Hezké ráno.
2: Pěkné ránko.
1: Veroniko, povídej, komu drony zachraňují život?
2: Srnčatům při senoseči. Dospělé kusy před nebezpečím utečou, ale srnčatům pod sebezáchovy velí přikrčit se k zemi a ani se nehnout. Nejvíc ohrožená bývají srnčata do týdne od porodu. Matka se jde pást a mládě odloží, to zůstává na místě a na matku čeká. Případně ji přivolává pískáním. V minulosti nebyla srnčata tak ohrožená jako dnes. Stroje jsou ale dnes mnohem rychlejší a mají velký záběr, třeba i 6 metrů. A mládě je bez šance uniknout. Platí, že ze zákona musí zemědělec nahlásit uživateli honitby, že bude sekát, a uživatel honitby má zase povinnost zabezpečit, aby nedocházelo ke zranění zvířat. A právě tady přijdou na řadu drony.
1: Jak takové vyhledávání vypadá?
2: Myslivci se brzy ráno vydají tam, kde se bude sekat. Dron vyhledává srnčata termokamerou, proto potřebují rozdíl teplot. Teplá srnčata jsou na chladnějším pozadí dobře znatelná. V průběhu dne se už okolí rozpálí a dron pak označuje nejen srnčata, ale třeba i kameny nebo zapomenuté balíky sena. Dron nejdřív obletí hranice plochy a tu pak z výšky 50 až 80 metrů pročesává. Obsluha dronu může přepnout i na vizuál a označené místo až 120krát přiblížit. Souvratě a místa pod stromy musí ale myslivci projít osobně. Pod větve dron totiž nevidí.
1: Co se děje se srnčaty, která dron najde?
2: V revíru Velemín Boreč, když dron srnče označí, tak myslivci ho přiklopí bedínkou. Tu zakryjí trávou, aby srnče bylo ve stínu. Bedínku upevní a označí tak, aby traktorista už z dálky viděl a po posekání se srnčata propustí. Většinou nalezené srnče jen klidně leží a kouká, ale někdy i vyskočí a snaží se utéct, aby se později na místo zase vrátilo. To už mu ale hrozí smrt a pro tyto případy sebou myslivci nosí podběrák.
1: Dá se nějak vyčíslit, kolik srnčat drony zachrání?
2: Například v revíru Velemín Boreč to bývá 10 až 15 srnčat za sezonu, ale ta čísla se hodně liší region od regionu. Období vyhledávání srnčat je červen až polovina července. Když se později seká obilí, tak srnčata už jsou odrostlejší a utečou sama.
1: Veroniko, díky za zajímavé informace, měj se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A máme radost z každého zachráněného srnčete.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

4 minuty před 8:30, tak vítej léto, hezký den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno, nová výstava je v Regionálním muzeu v Teplicích. Tam vás pozve Petra Firstová ve zprávách v 8:30, nadále klidné, hezké vstávání.

Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj.

0: Nad Labem se v srpnu po 13 letech vrátí pravidelné promítání filmů. Městské kulturní středisko, které areál spravuje, připravilo první film na 5. srpna. Začne českou klasikou Hoří má panenko. Promítat se bude pravidelně, a to ve středu a v pátek. Nová výstava regionálního muzea Teplice ukazuje paličkovanou a šitou krajkářskou tradici Krušnohoří. Vystaveny jsou výrobky krajkářek z Ústeckého kraje a tvorba výtvarníka Jaroslava Prášila. Výstava je součástí záměru zapsat krušnohorské krajkářství na seznam nemateriálního kulturního dědictví Ústeckého a Karlovarského kraje. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů tak nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a Češi skončili ve skupině poslední. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích došlo k nehodě v části Sobědruhy v ulici Stará. Srazilo se tam nákladní auto s osobním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 8:30, posloucháte Český rozhlas Sever, je tady historická vlna veder, teploty samozřejmě ještě nedosáhly svého maxima, to se očekává v sobotu a v neděli, ale nebojte, v pondělí se hned ochladí, přijde studená fronta, teploty klesnou na přijatelných 27 stupňů Celsia. Vůbec příští týden už bude teplotně hezčí, bych řekl 25, 26, 27 stupňů a do toho i nějaký ten déšť. Takové je léto letošní, jste s Českým rozhlasem Sever, před námi písničky, které nestárnou. Těšte se na Naďu Urbánkovou a Karla Černocha, právě teď skupinu Jelen s Janou Kiršner.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Krásné dobré ráno na severu Čech. Máme čtvrtek 25. června. Co přinese dnešní den? Během léta se divadelní scény stěhují do venkovních prostor. Venku hraje Ústecké činoherní studio, třeba v Ústeckém letním kině, na koupališti v Brně nebo na zahradě Českého rozhlasu Sever. Mostecké divadlo má letní scénu na Hněvíně a dnes můžete navštívit také divadlo FX Šaldy, které nehraje v Libereckém divadle, ale u koní. V krásné přírodě kousek za Libercem, v kryté jízdárně, za každého počasí i open air pod hvězdnou oblohou. V jízdárně Jítravského dvorce dnes uvidíte baladu o zbojníkovi. Mimochodem z Liberce tam jezdí svozový autobus. Taneční skupina Steplic dneska slaví výročí. Viva Jumpu je 30 let. Na taneční scéně působí už takhle dlouho. Dnes a zítra představí to nejlepší. Od 17.30 na velkém sále Krušnohorského divadla v Teplicích začne velká taneční show. Uvidíte 500 malých i velkých tanečníků. Stromy, a tom konkrétně ovocné stromy, to je téma dnešní přednášky v muzeu v Lounech. Seznámíte se s ovocnými stromy Českého středohoří, přednášet bude Šárka Kopecká a začíná se v 17 hodin. Užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi minutu před 8:45. Teploty v posledních dnech šplhají výš a výš. O víkendu může být až 40 stupňů. Je proto potřeba hodně pít, ale pozor, i nadměrné množství vody může tělu ublížit. Za chvíli si o tom řekneme víc.
1: Počasí.
0: Já, než se ještě napiju, tak vám ještě řeknu, jaké nás čeká počasí. V tuto chvíli aktuálně teploty kolem 25 stupňů. 25 stupňů hlásí Ústí nad Labem a 23 stupňů máme v Lounech. Dnešní maxima 35 stupňů Celsia a bude jasno po celý den.
1: Český rozhlas Sever.

0: 11 minut před 9 hodinou posloucháte Český rozhlas Sever. Nejspíš to v aktuálním horku slyšíte úplně všude ze všech stran. Nezapomínejte pít, ať nejste dehydratovaní. Jenže věděli jste, že i nadměrné pití vody může tělu ublížit? V krajních případech hrozí třeba otok mozku nebo srdeční selhání. A o tom, kde je tedy ta správná hranice a kolik tekutin bychom měli v létě vypít, o tom si teď budeme povídat s Janou Vitáskovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme tedy na úvod říct, kolik tekutin bychom v takovém počasí měli za den vypít.
1: U dospělého člověka to je kolem 3 až 3,5 litru, tedy výrazně víc než běžně, kdy se doporučuje přibližně o litr míň. Malé děti by samozřejmě měly vypít míň než dospělí, v létě zhruba 1,5 až 2 litry. Důležité je ale taky to, co pijeme. Ideálně by to podle lékařů měla být čistá voda. Pokud ji někdo nemá rád, tak si může dát naředěné ovocné šťávy nebo slabé čaje.
0: Asi tušíme, co může způsobit nedostatečné množství tekutin, bolesti hlavy, únavu nebo i kolaps. Už jsme ale řekli, že nám může ublížit také nadměrné pití vody. Proč?
1: Tělo totiž neumí velké množství vody v krátkém čase zpracovat a naředí se tak i minerály v krvi. Třeba sodík, který je důležitý pro správné fungování svalů a mozku. Lidi pak můžou mít oteklé nohy, ale podobně jako při dehydrataci, taky bolesti hlavy, poruchy vidění nebo rovnováhy, říká praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.
2: Málo kdy se to samozřejmě stane, protože jen málo kdo dokáže vypít těch tekutin tolik, aby si přivodil tento stav, ale je to na bázi právě toho, abychom nenařadili to naše vnitřní prostředí do těch nefyziologických mezí.
1: Zdravotní problémy podle něj hrozí, pokud člověk za den vypije kolem 5 litrů vody a víc.
0: A jak tedy poznáme, že pijeme správné množství vody?
1: Tak kromě toho, že si budeme pitný režim hlídat, to může napovědět i barva moči, pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
3: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
1: Právě i ledviny může špatný pitný režim poškodit, jenže ledviny většinou nebolí a proto se případné onemocnění často projeví až v pozdější fázi. Dodržování pitného režimu je důležité hlavně pro děti, seniory a nemocné lidi.
0: Děkujeme a na zdraví, měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Za 5.9 vy jste s Českým rozhlasem Sever, pěkný den vám všem. Po 9. budeme slavit 60. narozeniny vlády Rona. Budu se vás ptát, jestli se znáte osobně, jestli jste ho někdy viděli na vystoupení, co byste mu popřáli. No a v 9 tady budou zprávy. Zoopark Chomutov začal stát částečnou výměnou opěrných zdí kolem výběhu zubrů. I tohle se od nás dozvíte. Pěkný den.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Města v Ústeckém kraji kvůli vlně veder upravují pracovní dobu úředníků a kropí ulice. Zoopark Chomutov začal s částečnou výměnou opěrných zdí kolem výběhu zubrů. Čeští fotbalisté podlehli Mexiku 0-3 a na mistrovství světa končí. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty vystoupí až na 35 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Česko zasáhla silná vlna veder. Na vysoké teploty reagují i města v Ústeckém kraji. Magistrát Chomutova například upravil otevírací dobu. Přepážková pracoviště jako evidence obyvatel, cestovní doklady, matrika nebo řidičské průkazy budou po celou dobu vysokých denních teplot otevřená už od 7 hodin. Opatření platí do 3. července.
2: V ulicích Ústí nad Labem teď magistrát během veder nařídil častější kropení frekventovaných silnic vodou. Kropící vozy tak jezdí každý den od 10 do 5. Víckrát denně jezdí také v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem. Město ochlazují dobrovolní hasiči. Lucie Jízlová, Český rozhlas.
1: Zoopark Chomutov začal s částečnou výměnou opěrné zdi kolem výběhu zubra evropského. Zvířata jsou prozatím umístěná v náhradních prostorách. Podle náměstka primátora Martina Bociana z Hnutí Nový Sever byly některé betonové konstrukce ve velmi špatném stavu. Město ze svého rozpočtu za náhradu nejhorších částí zaplatí asi 7 milionů korun. Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesly o jednotky haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 40 korun a 54 haléřů za litr. To je o 1 haléř méně než včera. Nejvyšší možná cena nafty za litr oproti dnešku klesla o 5 haléřů na 36 korun a 31 haléřů. Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot do konce června. Jestli opatření bude pokračovat i v červenci, by měl kabinet rozhodnout v pondělí. Sport. Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
3: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali.
1: Ze skupiny A postupují vedle vítězného Mexika taky Jihoafričané, kteří porazili Jižní Koreu 1-0. Počasí. Dnes očekáváme většinou jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 32 až 35 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 120 cm, průtok 72 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 120 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 120 cm.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích v Sobědruhách došlo k nehodě v ulici Stará. Nákladní auto se tam střetlo s osobním. A na silnici číslo 30 v Ústí nad Labem došlo ke srážce dvou osobních aut v ulici Sociální péče. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Jdeme slavit, Vláďa Hron má 60, tak se vás budu ptát, co byste mu popřáli, jestli se znáte osobně, jestli máte s Vláďou nějaký zážitek, potkali jste se, a samozřejmě se mu pokusíme i zavolat, jestli nebudu mít stále obsazený telefon gratulanty. Tak Petruš, ty jsi někdy potkala Vláďu Hrona?
5: Osobně jsem se s ním nepotkala, ale viděla jsem ho moderovat
1: městský ples v Teplicích a byla jsem velmi překvapená, jak opravdu krásně zpívá, kromě moderace a taky tančí.
4: Taky tančí, no Vida, co bys mu popřála?
1: Tak samozřejmě všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásku a ať svými vystoupeními stále rozdává radost a taky pozitivní energii.
4: Tak zavolejte 475 212 212, to byste Vláďovi Hronovi popřáli, napsat můžete e-mail na dame@rozhlas.cz, dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Karel Gott, teď Pavol Habera.
0: Dáme řeč se zde...

0: Český rozhlas Sever s vámi. Tohle je opravdu Karel Gott, i když Vláďa Horan umí skvěle zpívat písničky Karla Gotta, tak tohle byl originál, když muž se ženou snídá. Dneska slavíme 60. narozeniny Vládi Hrona. Zažili jste ho někdy osobně na vystoupení? Znáte se osobně? Co byste mu popřáli? Volejte. Já si myslím, že za ta léta, no, už to bude více jak 30 let. Vláďu Hrona znám velmi dobře. Za ta léta jsem si s ním ale nikdy nedal skleničku vína nebo pivko, on je totiž zapřísáhlý abstinent, takže bude pít nealko, si myslím, i během dnešní oslavy. Vláďa Hron baví, Vláďa Hron umí skvěle zpívat, skvěle tančí a umí i skvěle vyprávět, což tady jeden takový důkaz mám.
1: Já jsem zažil, že jsem zastavil na D1, jedný takový, promiňte, děvčata, měla blond vlasy, a ta stála před svojí Škodou 120 a měla otevřenou přední haupnu a zírala do ní. Tak jsem zastavil, přišel jsem k ní a říkám, stalo se něco, a ona, já si vypad motor. Normálně přísahám, stála tam, koukala do té díry a říkala, já si vypad motor, ale já jsem v zrcátku fakt nic neviděla. A teď to nejede. Já blbec, že mě nenapadlo nic jiného, říkám, prosím vás, neděste se, zavřete to. A říkám, já vám prozradím jednu konstrukční věc, kterou má jenom Škodovka. Jenom Škodovka. Oni totiž mají vzadu náhradní. A odvedl jsem jí dozadu, otevřel jsem jí to a říkal jsem, je malej, ale jede taky. Ona na to koukala a říká, já mám ještě jeden. A říká, máte ještě jeden, zkuste to nahodit. Měla samozřejmě od rozdělovače upadlej, ten tak se jim to tam přidělal. A ona říká, Ježíš Maria, to bude manžel koukat, co koupil. A odjela domů.
0: Tak, když jste se potkali s Vláďou Hronem, kdy zpíval u vás třeba v vaší obci, v vašem městě, jak na něj pamatujete, znáte se osobně třeba z mládí, protože přece jen je to Mostečák, volejte 475 212 212, možná někdo z vás s ním chodil do školy. Můžete napsat i mail na damereč@rozhlas.cz a samozřejmě budu rád, když mu i popřejete. Tak volejte, slavíme 60. narozeniny Vládi Hrona. Krásný den vám všem.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska slavíme 60. narozeniny našeho kamaráda, kolegy Vládi Hrona. Vládě nás poslouchá, my se mu pokusíme zavolat i během hodiny. Já jsem ho poprvé tak nějak matně zaznamenal v listopadu 89, kdy přišel na gymnázium v Mostě zastávkující herce. Byl takový hezký, kudrnatý, obrýlený mladík. Pak jsem ho potkal po návratu z vysokoškolských studií do Mostu, kdy jsem nastoupil do rádia v Mostě. Dělal tam ranní show a docela mě potěšilo, když odcházel, tak řekl, že jedině já budu jeho nejlepší nástupce, a tak se i stalo. Takže Vláďa Hron, dneska slavíme jeho 60. Na telefonu je Marcela z Neštěmic, hezký den. Tak, v tuhle chvíli to vypadá, že teď už by to mohlo být. Hezký den, paní Marcelo, ještě jednou.
2: Hezký den, já vám taky přeju hezký den a všem posluchačům.
1: Ano, zeptám se, setkala jste se někdy s Vláďou Hronem nebo viděla jste jeho vystoupení?
2: Viděla u vás v rozhlase, mám s ním fotku, je to zpátky tři roky, co ano. U vás byl, a nechala jsem se s ním vyfotit v takový hezký místnosti s tím kazetovým stropem tam nahoře, jak byl. Ano. Takže to, a jinak jsme na něm byli, když byl tady v kulturním domě, v Ústí nad Labem.
1: Jo, takže to bylo jeho solové vystoupení, asi nějaký koncert, je to tak?
2: Něco takového to bylo, no. Ano.
1: Ano.
2: No,
1: takže... A líbí se vám, jak zpívá, co zpívá?
2: No tak, líbí. On to jako, jak by imituje, ale jako je to showman, ano. To musím říct. A dnešním narozeninám bych mu popřála hlavně pevné zdraví, pohodu a klid, protože to zdraví je nejdůležitější. To si nikdo nemůže koupit. Tam to si může koupit, protože to se dá koupit, ale zdraví nikdo nekoupí.
1: Tak to jste řekla krásně. Dobře, díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou. Napsala nám Martina na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Zážitku je s Vláďou za ty roky mnoho. Nejvíc se teď těším na jeho oslavu narozenin, kterou si s ním užijeme ve Valtýřově v kempu. Jinak asi nejakce na severu je každý rok indiánský den v Brně a Vládě jako Vinetu. Což tuším tak nějak bylo nedávno, na to se těším každý rok, píše Martina. Dokonce přidává i fotku Vládi Hrona jako Vinetu a jinak přeji samozřejmě jen to nejlepší a ať nás tu ještě dlouho tak skvěle baví jako doposud. Zavolíte i vy 475 212 212. Možná mezi vámi je někdo z Mostu, kdo Vládi Hrona pamatuje, ještě když začínal v Neprakťáku, nebo když vystupoval v divadle Rozmanitosti v Mostě, nebo když vysílal v rádiu Most, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Roztančené dopoledne máme, slavíme narozeniny Vládi Hrona, kterému je 60 let. Jak už jsem říkal, znám ho dobře, znám i jeho manažéra, se kterým se kamarádíme už taky spoustu let, jezdíme na dovolené. Takže Vláďa Hron je všude vlastně pořád kolem mě. Zažil jsem s ním i spoustu veselých příhod, tak namátkou jsme se jednou vraceli v noci z nějaké akce. Dělal opilého před policejní hlídkou, když nastupoval do auta, policisté se divili, že nenadýchal, no, vůbec nic. Pojďme na vaše další zážitky. Na telefonu je Pavla z Neratovic. Hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím a všechny posluchače. Vládík Horn, to je prostě legenda. Moje maminka, která se narodila v 1920, ta ho milovala a vždycky říkala, Pavluš, pojď se podívat, to není možný, to je určitě Ital. On, když měl ty převleky, ty baroky a když byl mladý, začínal, tak byl takovej šikovný, no prostě je to muzikant. Komik, showman na jedničku a nádherně zpívá a já jsem z muzikantské rodiny. Manžel měl kapelu, prostě basový kytarista a ten taky ho měl rád a on opravdu ty písničky tak čistě, ty vejšky i ty alty nádherně zpíval a hlavně se mi líbil, když ty italský samozřejmě a potom i Elvise Presleyho se mi líbilo.
0: Jo, tohle to
1: takže všechno. hodně, ať je zdravý a ať nám vydrží hodně dlouho zpívat.
0: A potkali jste se někdy osobně, třeba byla jste na jeho vystoupení?
1: Bohužel nepotkali, bohužel moc mi to mrzí, ale prostě mám ho ráda pořád a je úžasný.
0: No tak až pojede do Neratovic, tak vám dáme vědět. Mějte se hezky.
1: Tak je to všechno, mějte se hezky,
0: nashledanou. Tak tolik další přání Vláďovi Hronovi. Koukám na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever, tady je napsáno, gratulujeme. Ať se ti vše daří a ve zdraví si užívej života. Ze srdce přejí Milan a Maruška Petrovští z divadla M v Duchcově, takže i kolegové přejí. Zavolejte i vy 475 212 212. Opravdu čekám na nějaký zásadní telefonát třeba z Mostu od spolužáků, jestli pamatujete, jestli Vláďa Hron byl takový šílenec i ve škole. Můžete napsat e-mail na damereč@rozhlas.cz. Hezký den vám všem.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hodně štěstí, zdraví, na telefonu je náš dnešní oslavenec Vláďa Hron. Vláďo, já tě zdravím, ahoj.
1: Je, ty krásně zpíváš.
2: Jo.
1: Skoro jako teta, než jí strejda zabil.
0: Ahoj. Tak všechno nejlepší k narozeninám, ať máš stále dostatek hlasů, aby si bavil publikum po celé republice i v zahraničí. A prosím tě, když jsi dneska vstával s tou 60, co tě všechno bolí?

0: Tak jsme si zaskákali salta dozadu a tak, takže jsme, včera jsem blbnul člověče jak puberťák. Je pravda, že mě dneska všechno bolí, pač jsem šel ještě potom na trénink.
1: Ano.
0: Ale snažím se nějak tak přemoct ten věk a být stále aktivní a sporto. Takhle bych to řekl.
1: Být stále mlád.
0: Ano, být stále mlád. To bych si přál, být stále mlád. No, jde to po ránu sněžka.
1: Je to dobrý. Co už jsi zažil od rána?
0: To vážně chceš slyšet.
1: No, chci.
0: No, já jsem se ráno hele v posteli, víš jak?
1: Ano.
0: Šáhneš rukou vedle, manželka nikde, tak si říkáš, asi chystá nějaký překvapení. Najednou se otevřou dveře.
1: Ano.
0: Ve dveřích stojí moje žena, říká, Vláďo, svlíkni. A já už hele, já vyskočil metr nad postel, jsem si říkal, je to tady. A ona řekla si peřino.
1: Jo, takže
0: dostal. Já jsem si musel slíknout peřinu. Takže už mám vypranou peřinu po ránu, jo.
1: Ano, ano, ano.
0: Máme doma veselo, my máme doma od rána veselo, ale tak to má být, tak no, to má být. Takže
1: no, jasně.
0: Užívám si krásného života, slíknul jsem si peřinu, čekám, co bude dál.
1: Ano, spoustu interpretů, když má kulatiny, tak chystá nějaké turné. Chystáš něco takového taky?
0: My už ho víceméně jedeme od ledna. My jsme si řekli, že budeme slavit celý rok, že je hloupost slavit jeden den, takže jezdíme sérii koncertů, které se jmenují narozeninové koncerty. A to bude samozřejmě pokračovat dál po prázdninách. Teď o prázdninách se budou jezdit takový ty klasiky, jakože jsem tam nějaký ty městské slavnosti a podobně, takže budeme zpívat hlavně pod širým nebem, ale od září pojede dál ta série těch narozeninových koncertů. Moc se na to těším. Já vždycky slavím celý rok, protože nejsem ten typický jako slavič, že v ten den prostě někde se musím nějak blýsknout, nebo něco mi půjde dneska akorát s dětma na oběd. Takže mám to takový jako, spíš slavím opravdu jako radostí v tom nejlepším slova smyslu. Snažím se udělat něco pro sebe. Jak říkám, třeba si zaskákat do vody nebo jet někam na výlet. Je to, nejsem ten typ oslavovej, že bych musel někde sedět a něco popíjet. Navíc jsem abstinent, se blbě slaví. Takže já to mám takový, že opravdu já vždycky slavím aktivitou. Takže
1: jo.
0: Já si půjdu někam zakopat nebo zahrát badminton.
1: Takže
0: i když zakopat by mě mohli dneska, to si budu dávat bacha. Tohle slovo nebudu říkat dneska.
1: Takže flaškou ti nikdo nepotěší, když ti dá flašku.
0: Dostal jsem flašku, je na stole, je krásná, je plná bonbonů.
1: Jo, to je hezký.
0: Taková flaška mě potěší.
1: Krásný.
0: No ale manželka mi samozřejmě zabaví, protože to bych byl tlustej, že jo. Takže, no.
1: Takže vlastně nic.
0: Tak. Takže vlastně nic. Takže si slíknu peřinu a dobíhat kolem baráku. To je moje celá oslava.
1: No to bude hezký, takže to tě možná někdo vyfotí. A hele, no. Utíkej a my ti přejeme, aby ti neutekly ty nejlepší léta života. Ty teď začínají, že jo?
0: Já myslím, že začínají, přesně. No. Já mám vždycky při každém jubileu, ať už to bylo, já nevím, 10, to bylo hezký jubileum, 20 bylo krásný jubileum, 30 bylo krásný jubileum, 40 bylo krásný jubileum, 50 bylo krásný jubileum, 50 je krásný jubileum. Já mám pocit, že stovka bude úplně úžasná a že to konečně udělám jakože fakt oslavu. Protože jestli toho se dožiju, tak to fakt budu slavit.
1: Tak to oslavíme spolu, já se budu těšit. Díky moc a užívej. Ahoj.
0: Mějte se všichni krásně a Zdeněčku nádherný léto i vám všem posluchačům.
1: Tolik Vláďa Hron, dnešní oslaveny, zavolejte. Třeba, jak už jsem říkal, někdo z Mostu, kdo ho znáte, možná jste s ním vyrůstali. 475 212 212. Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

zmizela jako laň lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Vláďa Hron má 60, my slavíme. Super hlas, skvělý imitátor, miluje italskou muziku, Itálii. Má takové střípky vzpomínek, třeba když jsem si kupoval svůj první CD přehrávač. Někdy v 90. tak jsem od něj dostal pár prvních CDček. Měl neuvěřitelnou sbírku CDček a videokazet. Tak pojďme na další telefonát. Ozval se a já jsem rád, že se ozval, protože s ním tak trošku i vyrůstal Míra Kuželka. Ahoj Míro, já tě zdravím.
1: Zdar Zendo, zdravím všechny posluchače. Tak. Já jsem musel zavolat, protože no. Vláďovi musím popřát, a já bych mu popřál jako normálně, ale popřát mu éterem, to mi připadá docela efektní záležitost.
0: Že jo, tak ty jsi s ním vyrůstal.
1: Ano, ano, my jsme spolu chodili do základní školy, my jsme vlastně chodili od první do deváté třídy, a musím, nebo možná od druhý, nevím, jestli v první jsme byli spolu, ale od druhý určitě. A myslím si, že jsme si docela užili. My jsme taková fajn třída. Tam vlastně mezi spolužáky byl ještě Martin Pošta z Laury. Jo, takže to už si ty posluchači umí asi představit, že jsme byli takový vzorní děti.
0: Jo, to si dovedu představit. A zpívali jste už tenkrát, nebo zakládali jste kapely, divadlo?
1: Ne, kapely až tak v té pubertě, ale zpívalo se to, víš, jo. A Vláďa už tenkrát byl výjimečný tím, že nás bavil. On, ne, že by byl třídní šašek, ale prostě vždycky, když mělo být veselo, tak bylo veselo. Hmm. Když se šlo na takový to braný cvičení, tak byl vyzbrojený jak sovětský voják, protože když se natáčeli ty filmy ve Starém Mostě, tak za pivo tam vyměňoval různý oblečení a ty tam jsme mu záviděli, protože on měl krásnou tu takovou tu somračku, že jo, takovou tu zelenou, zatímco mi ne. A on říkal, koup flašku piva a dostaneš jí taky.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: I za flašku piva se to dalo. Takže já Vláďovi přeju všechno nejlepší k těm jeho 60. Mrzí mě, že mu to tak utíká, protože já se furt cítím ještě o 20 let mladší. Takže je to takový smutný pocit, když ti spolužáci takhle stárnou.
0: Ano, ano. A já ti teda děkuju, já jsem se úplně teď jako zarazil, když jsi říkal, že jsi s ním chodil do školy, jo? Já jsem se musel rychle na Google vyhledat, jestli jsem něco nepropásl, jestli ti nebude letos 60, protože vím, kdy máš narozeniny. Tak ty to máš až za rok, člověče, ty jsi propadl.
1: Ano, ano, nebo... ano, to jsou, ne, to jsou takový ty ročníky, vždycky, že byl jeden starší, druhý mladší, protože se narodil. Jeden na podzim, druhý to.
0: Takhle.
1: Ne, že víš, jak to je, to je takový.
0: Jasně, dobrý.
1: Jo, takže do naší třídy chodili ročníky 66, 67.
0: Jo, takže jsem nic nepropásl. Dobře, tak je to v pořádku, tak to my budeme přát až za rok, jo?
1: Ano, ano, ano. Ne, za 20 let,
0: za
1: jo?
0: Za 20 let, dobře.
1: Za 20 let a Vláďu jim přeji jako nejlepší a posluchačům, ať jsou stejně tak veselí, jako je Vláďa, protože to jim vždycky dodá jenom energii.
0: Tak tolik Míra Kuželka, díky, měj se hezky, ahoj.
1: Taky, ahoj, všechny zdravím.
0: Napsal Aleš, rok 2012, byli jsme s manželkou na akci k příležitosti 20. výročí prodeje nákladních vozidel a Vláďa Hron byl výjimečný, tolik vzpomínka. A Věrka z Ústí, Vláďa Hron je výborný bavič, zpěvák a okolo něj je vždy fajn nálada. Brna ho vždy vítá, Indiáni i bílé tváře, přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodičku kolem sebe. Ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212, co byste popřáli Vláďovi Hronovi.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska slavíme 60. vládi Hrona, na telefonu Petra z Liberce a vypadá to, že Petra nevydržela. Tak rychle teď můžete zavolat, ještě popřát Vláďovi Hronovi, který poslouchá 475 212 212, jakou na ně máte vzpomínku, co byste mu osobně popřáli nebo prostřednictvím rádiových rozhlasových vln. Já vzpomínám, že jsem u něj byl i párkrát na návštěvě v centru Mostu, ještě bydlel v Vyžáku, byl milovníkem vozu značky Opel, tak já mu přeji, aby ho neopouštěl smysl pro humor, byl stále dobře naladěn a samozřejmě rozdával nám spoustu radostí. Vy hodně píšete, píše Milena, hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu přeju. Potkali jsme se osobně při vernisáži fotografií Janny Abelson Tržilové, kdy moderoval, uváděl i zpíval v Lounech galerii XXL. Dělala jsem tam průvodkyni. Pak na rozloučení při obřadu Jaroslava Kleina, hudebníka, tehdy to bylo jiné, tenkrát jsem pro změnu řečnila já. Tak a ještě tady mám jeden vzkaz, Richard Steplic. S Vláďou Hronem mám pěkný osobní zážitek. Byli jsme pozváni s naší méně známou hudební skupinou do zábavného pořadu jedné nejmenované malé televize. Všichni umělci byli v šatni a čekali jsme, až na každého zvlášť přijde řada. My jsme nebyli moc známí, nikoho neznali a nikdo se s námi moc nebavil. Pak přišel Vláďa Hron se svojí pozitivní náladou a bavil se s námi, jako by jsme se znali roky. Vzpomínám si konkrétně, jsme se rozplývali v rozhovoru nad kachnou s rýží z vietnamských kuchyní. Vláďa je upřímný a sympatický člověk, i proto mu přeji hodně zdraví, stále plno optimismu a ať nás baví dál. A já vám moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
1: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska jsme celou hodinu slavili 60. narozeniny Vládi Hrona. Já vím, že ho Lenka Šubová taky zná velice dobře, že jo?
1: Ano, pěkné dopoledne.
0: Ano, nemůžeme říct, jakou máš vzpomínku, že Vládě Hron je při plné síle. Jako, jaký máš zážitek s Vládě Hronem, když se řekne Vláďa?
1: Spoustu veselých zážitků z našeho společného vysílání, kdysi na úplně jiném rádiu dokázali mě ještě s Tomášem Matějovským při raním vysílání rozebrat tak, že jsem ty zprávy prostě nepřečetla. Ale já bych Vláďovi hrozně ráda pogratulovala hlavně k tomu datu, které si vybral k tomu, aby přišel na svět. Protože je to to nejlepší datum na světě. Víš proč?
0: Protože máš taky narozeniny.
1: No přesně.
0: Jo, ty máš taky narozeniny, takže jste se narodili ve stejné porodnici, předpokládám?
1: Já myslím, že ne.
0: Ne?
1: Protože mě maminka tvrdila, že už jsem stihla nový mostecký špitál, což zase ale doktoři z mosteckého špitálu tvrdí, že není úplně možné, tak já nevím, kde je pravda. Ale pokud já jsem se narodila už v nové mostecké nemocnici, myslím, že Vláďa to o pár let nestihl.
0: Takže ty jsi mladší vlastně.
1: Vofous. No.
0: Všechno nejlepší, milá Leni.
1: Děkuju.
0: Až budeš mít kulatiny, budeme tady dávat řeč o tobě. Zvědavý, co se dozvíme. Tak po 10. hodině, co nás čeká.
1: To se dozvíme něco mnohem užitečnějšího. Budeme mluvit o kompenzacích za zrušené lety. Pokud cestujete v létě na vlastní pěst do vzdálenějších míst, může se vám dost dobře stát, že vaše letadlo má buď ohromné zpoždění, nebo ten spoj dokonce zruší, co v takovém případě dělat, na co máte nárok. O tom si budeme povídat, stejně jako o puchýřích, které nás na těch letních cestách mohou potkat taky dost pravidelně.
0: Tak se těšte i na zítřejší pořad Dáme řeč a zítřejší téma, no jasně, vysvědčení.
2: Český rozhlas Sever.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na severu Čech panuje horké počasí, farmáři ochlazují krávy ventilátory a mlžítky. Řidič v Litoměřicích nadýchal přes 4 promile alkoholu. Ministerstvo zahraničí dnes doplní prezidenta Pavla do delegace na červencový summit NATO. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně polojasno a teploty vystoupí až na 35 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Vlny veder v Česku ovlivňují také hospodářská zvířata. Například v Klapém na Litoměřicku farmáři krávy ochlazují ventilátory a mlžítky. Přesto dojnice v horkém počasí podle ředitele zemědělského družstva Otakara Šaška dojí o 15 až 20% méně mléka. V nádrži Modlanská na Teplicku zase speciální přístroje pomáhají likvidovat sinice a zlepšovat kvalitu vody. Loni tam kvůli nedostatku kyslíku uhynuly stovky ryb. Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali.
3: Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí až 3 roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení. V souvislosti se začátkem letních prázdnin posilují policisti dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, včetně kontrol na alkohol a další návykové látky. Z Litoměřic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta jí ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům.
4: My respektujeme rozhodnutí ústavního soudu, i když je velice neobvyklé a nestandardní v tom, jak rychle rozhodl a v tom, že jsme neměli možnost vůbec se k té žalobě vyjádřit.
1: Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Před 35 lety byl v Praze podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Dokument stvrdili generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov. Skončil tak 23 let trvající pobyt sovětské armády v zemi. Poslední vojáci odešli o 2 dny později, 27. června 1991.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa nestačili na domácí Mexiko. Na Aztéckém stadionu mu podlehli 0-3 a na šampionátu končí po základní skupině. Postup do play-off si kromě Mexika zajistila Jihoafrická republika výhrou 1-0 nad Jižní Koreou.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 15 v Trnovanech na Litoměřicku došlo ke srážce 2 osobních aut a 1 nákladního. Na místě jsou policisté. A v České Lípě došlo k nehodě v ulici Děčínská. Srazila se tam 2 osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Navzdory horku přeji krásné dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Jsou před námi 2 hodiny s dopoledním expresem, který nás dnes vyveze na Ovčí vrch. Naservírují nám v něm rady stran velmi zpožděných nebo dokonce zrušených dovolenkových letů a taky nám poradí, jak si nevyrobit pochýře nebo jak se o ty už vzniklé postarat. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Novák a za chvíli taky Michal Tučný. Nejdřív ale vyrazíme směr Rybitví spolu s kapelou Jojo Band.
2: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Co bychom dali za brouzdání ranní rosou? Já myslím, že v tomhle počasí se rosa nestihne ani vytvořit, protože je tam od samého rána neuvěřitelné vedro. Pokud jste se vyspali stejně špatně jako já právě kvůli vedru, tak vězte, že v tom nejste sami. Pokud za to, že jste se nevyspali, můžou čeští fotbalisté, tak asi ani v tom nejste sami. Radost nemáme ti ani oni. Oba tábory jsou dnes prostě po ránu tak nějak nenaladěny. Ale třeba nás z toho dostane dnešní rubrika o slavných Severočeších.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi významné regionální přírodovědce severozápadních Čech patřil Josef Houda, který se narodil v roce 1932 v Ročově. Po vystudování pedagogické fakulty pracoval v Lounech jako učitel. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří studie Vzácná a chráněná květena Lounska z roku 1966. Výrazným dílem je také ochranářská studie Džbán a pozdější souhrnná práce Přírodní park Džbán, která shrnuje přírodní hodnoty této krajiny. Důležitá je i monografie Černodoly, zaměřená na unikátní lokalitu s důrazem na botaniku a ekologii. V oblasti mykologie se podílel na kolektivní publikaci Makromycety okresu Louny, která systematicky zpracovává výskyt hub v regionu. Vyšly mu i další významné práce, například Obojživelníci a plazy Lounska nebo Ptactvo Lounska. Za svou práci byl v roce 2006 oceněn čestným občanstvím města Louny. Jeho dílo zůstává dodnes citováno v odborné literatuře a využíváno v ochraně přírody. Dokumentátor přírody Lounska Josef Houda zemřel v roce 2015.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: křížem krajem.
1: Dneska se společně s Evou Bucharovou vydáme na Ovčí vrch. Já mám pocit, že u nás jeden takový taky máme, tedy u nás, rozumějte, kousek od Homole u Pany, ale je to takový oblý kopeček, na kterém se teď v sezóně pasou ovce, nicméně název Ovčí vrch určitě nenese. Na rozdíl od toho, na který se teď vypravíme z města Bíliny. Čeká nás 12-kilometrový výšlap.
2: Z Bíliny vycházíme po Červené ulicí Kyselská s půvabnými pseudorenesančními pavilony z konce 19. století. Při našem výletu procházíme areálem lázní Kyselka. Bílinská Kyselka je vhodná k přímému požívání i k inhalování. Je silně uhličitá, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité a fluoridů. Díky vysokému obsahu volného oxidu uhličitého je přirozeně perlivá. Dneska se čerpá z hloubky 190 metrů ze zdrojů přímo v masivu vrchu Kaňkov. Naše kroky míří přes malou obec Kaňkov k vrcholu, odkud je pěkný výhled na výrazné okolní krajinné dominanty – Bořeň, Želenický vrch nebo Národní přírodní rezervaci Zlatník i hrad Hněvín. Vyhlídka na vrcholu Ovčího vrchu dosahuje nadmořské výšky 436 metrů. Na starých mapách byste tento čedičový vrch hledali marně, protože v minulosti často měnil své názvy – Pastýřský nebo Kyselecký. Do ohromující díry v zemi nedaleko severního úbočí Ovčího vrchu nahlédneme z vyhlídky u obce Braňany. Lom Bílina je povrchový hnědouhelný důl na hranicích okresů Most a Teplice. Zajímavé je, že v lomu Bílina se nachází nejníže položené otevřené místo v Česku. Samozřejmě se jedná o zeměpisný rekord vzniklý v důsledku lidské činnosti. To kontrastuje s jinou výškovou hodnotou související s tímto dolem. Nedaleká tepelná elektrárna v Ledvicích totiž provozuje informační centrum s vyhlídkou, která je naopak uváděna jako nejvyšší vyhlídková věž v České republice. K železniční zastávce v Želenicích, odkud se vydáme vlakem do Ústí nad Labem, nás opět vede Červená přes Braňany.
0: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Meky Žbírka dospíval, je 10:30 a vy posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a třeba se při poslechu našeho vysílání už těšíte na dovolenou. Ať už na ní pocestujete autem, vlakem nebo poletíte letadlem, v každém případě se můžete setkat s nějakými nečekanými cestovními komplikacemi. U posledního zmiňovaného druhu dopravy třeba se zpožděným nebo úplně zrušeným letem. Víte, na co máte jako cestující v takovou chvíli nárok a jak postupovat, abyste se toho nároku domohli. Detaily zjišťovala Alena Škraňková. Pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak co dělat, když na letišti zjistíme, že naše letadlo má zpoždění?
1: Tak záleží samozřejmě na tom, jak velké to samotné zpoždění je. Hodně zjednodušeně řečeno platí, že pokud cestující čeká u letů mezi státy Evropské unie alespoň 2 hodiny a více, tak už může požadovat takzvanou bezplatnou péči. Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra vysvětluje, jaké výhody z ní plynou.
2: Pak mají lidé právo na péči bezplatnou, to znamená v přiměřeném

0: Wings Vladimíra Duvková, aerolinky nemusí finanční náhradu škody vyplácet, pokud zpoždění sami nespůsobili.
1: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace, počasí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
0: A tady pozor, protože pokud cestující má pocit, že je v právu, tak se musí o peněžní náhradu sám přihlásit, dodává Ondřej Tichota.
2: O něj si musí u dopravce požádat a pokud by k jeho vyplacení nedošlo a cestující měli pocit, že mají právo takové odškodnění dostat, tak potom se mohou obrátit na některý ze subjektů mimo soudního řešení sporu ADR nebo na Evropské spotřebitelské centrum.
0: Může se vám taky hodit informace, že Evropské spotřebitelské centrum vždycky pomáhá s řešením sporů zdarma. V každém případě je vhodné se na něj obracet okamžitě, určitě se nevyplatí stížnosti zbytečně odkládat někdy na později.
3: Liší se nějak postup, když řešíme spožděný let jako klienti cestovní kanceláře?
0: Ano, pak je totiž situace pro cestující o něco jednodušší. Všeobecně je postup takový, že když nedochází k plnění cestovních služeb, které si klient objednal a zaplatil, tak by se měl obrátit na svou cestovní kancelář. Na svého delegáta třeba. Postup doporučuje taky ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
4: Typicky například pokud dojde k narušení letecké dopravy, klient kontaktuje cestovní kancelář a zjišťuje bližší informace, pokud mu jej sama cestovní kancelář ještě nepředala.
0: Cestovní kanceláře mají povinnost právě i poskytnout svým klientům ubytování na letišti, a to po dobu 3 dnů. V praxi se s tím mohli setkat cestující letos na jaře, kdy se kvůli válečnému konfliktu rušily lety na Blízký východ. Právě tady se ukázaly nejčastěji rozdíly mezi tím, když lidé cestují s cestovní kanceláří, anebo naopak na vlastní pěst.
3: Říká Alena Škraňková, která pro nás měla souhrn užitečných informací, které ale doufejme, nebudeme potřebovat.
0: Krásnou dovolenou všem bez příhod.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Já včera ještě nosil blázna šat.

0: 40 minut po desáté a po písničce Pavla Nováka si společně posvítíme na puchýře. Je to nepříjemná komplikace, ať už se vám udělají kdykoliv, ovšem pokud jste zrovna na nějaké prázdninové výpravě na túře, která má trvat několik dní, tak je to nepříjemné opravdu velmi. Jak puchýře ošetřit, ale ještě lépe, jak vůbec zabránit jejich vzniku, poradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Turistické puchýře vznikají nejčastěji třením nebo tlakem. Tekutina uvnitř vytváří ochrannou vrstvu nad poškozenou kůží a pomáhá hojení. Proto je vhodné ponechat puchýř neporušený, pokud nespůsobuje výrazné obtíže. Nejúčinnější ochranou bývají hydrokoloidní náplasti, které citlivé místo dobře ochrání. Ty vytvářejí vlhké prostředí, podporující regeneraci pokožky a zároveň tlumí bolest při chůzi. Pokud puchýř praskne, je důležité ho omýt čistou vodou, případně dezinfikovat a překrýt sterilním krytím. Kůži na povrchu není vhodné odstraňovat, protože funguje jako přirozená ochranná vrstva. Prevence je v tomto případě jasná: nošení dobře padnoucí obuvy, kvalitních ponožek i preventivní používání ochranných náplastí na místa, o kterých víte, že jsou na puchýře náchylná. Zkušený turista nedá dopustit ani na pečlivé nakrémování chodidel před každou túrou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Divoký byl a jeho lahůdky a před námi jsou dnešní kulturní typy Českého rozhlasu Sever. Vzhledem k tomu počasí venku jsem hledala akce, které by se konaly někde u vody, ale představte si, že jako na potvoru žádné takové v nabídce nemáme. Trochu k vodě, alespoň virtuálně, vás vezme muzikál Mamma Mia, který se odehrává na řeckém ostrově a který dnes má na programu klimatizované městské divadlo v Mostě. Hrát se tady bude od 7 večer. Jakousi přirozenou klimatizaci mají i kostely a kláštery a tak další pozvánka míří do kadaňského františkánského kláštera, kde od 19 hodin začíná program nazvaný Varhaní bombonky. Znít budou varhany, a to v příjemném chladném prostředí barokního kostela. Tak no a pokud nechcete do interiéru, ale rádi byste kulturu pod širým nebem, i pro vás mám pár tipů. Litvínovské loučky dnes nabízejí koncert Queenie Revival, takže slavné melodie kapely Queen v takovém dosažitelnějším provedení, řekla bych. No a i další typ se odehraje pod Širákem od 18 hodin na Studentském náměstí v Kadani. Proběhne Slamfest za rohem. Milovníci slam poetry, tedy takové té neúplně korektní, ale za to velmi pohodové poezie, která reaguje na aktuální věci, mohou vyrazit právě do Kadaně. Já myslím, že když řeknu Anatol Svahilec, netřeba už dodávat nic jiného. Snad jen přesný čas, 10 hodin 50 a půl minutky k tomu, a tady je Petr Rezek. Pěkný čtvrtek s Českým rozhlasem Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zákaz ani nová šéfová ji nezastaví. Podivnou dopravní nehodu řeší inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Mariana odjíždí do Londýna ke královskému dvoru a Rob získává nečekaného spojence. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Poslední tajemství velkého skladatele Ludvíka van Beethovena. Americký film Nehynoucí láska. Čtvrteční večer s Českou televizí.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lidé by měli dbát na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být až 39 stupňů. Do 3 let chtějí Teplice otevřít cyklostezku k jezeru Barbora. Česko nabízí pomoc Venezuele, připravuje na vyslání tým na záchranu lidí ze sutin. Dnes bude většinou jasno, odpoledne přechodně polojasno a platí výstraha před vysokými teplotami. Ty vystoupí až na 35 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Lidé by si teď v horkých dnech měli dát pozor na dostatečný příjem tekutin. O víkendu může být podle meteorologů až 39 stupňů. Tělu ale škodí i nadměrné pití vody. Že pijeme správné množství, můžeme poznat mimo jiné podle barvy moči. Pokračuje místopředseda České nefrologické společnosti Ivan Rychlík.
2: Barva moče se odvíjí od toho, jak je moč koncentrovaná, čili za normální situace ta moč je slabě nažloutlé barvy a jestliže mám nedostatečný příjem tekutin, tak ta moč se koncentruje, to znamená, že ta barva té moči tmavne. A také opačně, jestliže mám hodně velký příjem tekutin, tak ta moč se postupně stává, abych tak řekl, bílou.
0: Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora. Cyklisté by po ní měli projet v roce 2028. Povede z městské části Řetenice přes Újezdeček a Košťany až k jezeru v Oldřichově. Teplice uspěly s žádostí o dotaci. Dostanou 85% nákladů, které podle projektu vycházejí na zhruba 30 milionů korun. Upřesňuje náměstek primátora Tomáš Hadviga z Hnutí ANO.
3: Povede z Teplických Řetenic rozšířením stávající komunikace přes Újezdeček až na Barboru. Budou mít svůj pruh, který bude určen vyloženě pro jeden pruh cyklodopravy. Na každé straně bude jeden pruh, jeden vlastně na Barboru a druhý povede z Barbory do Teplic.
0: Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě má novou terapeutickou zahradu s jezírkem. Zahrada poskytuje stín a jezírko prostor ochlazuje. Podle zjištění ČTK seniori místo ve vedrech oceňují. Luboš Trojina, ředitel městské správy sociálních služeb, pod které zařízení spadá, uvedl, že úpravy stály 200 000 korun. Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla dvě silná zemětřesení, při kterých zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní koordinaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Mexico City s domácím týmem 0-3 a na mistrovství světa nepostoupili do play-off. Při účasti na šampionátu po 20 letech tak Česko získalo jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Počasí. Dnes bude většinou jasno, odpoledne pak přechodně polojasno. V platnosti je výstraha před vysokými teplotami. Dnes naměříme nejvýše 32 až 35 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 266 u Šluknova na Děčínsku v ulici Rumburská poblíž rybníku stojí odstavené osobní auto. Opatrně tam projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 11. pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Ve vedrech, která jsou právě teď venku, existuje asi jediný správný cíl a to je nějaká vodní plocha. Ale ona, ta vedra, nevydrží věčně. A až se teploty vrátí k přijatelným hodnotám, nám se zase vrátí chuť vyrazit na nějaký výlet. Jaké cíle nabízí Národní park České Švýcarsko, probereme s Danielou Simandlovou z tamní obecně prospěšné společnosti už po písničce.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes se společně vydáme do jednoho z nejkrásnějších koutů Česka, do Národního parku České Švýcarsko, a budeme si povídat o tom, jak si na jeho území užít cykloturistiku, ale i pěší výlety. Nabídneme tipy pro zkušené dobrodruhy, ale i pro naprosté amatéry, pro rodiny s dětmi a pro ty, kdo prostě chtějí jenom na chvíli někam vyrazit a přitom nemají úplně výtečnou fyzičku. Naším dnešním hostem je marketingová manažerka obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Daniela Simandlová. Dobrý den.
2: Hezký dobrý den.
1: Tak já myslím, že teď v tom vedru jako se nám na výlet nikam jinam než k vodě asi příliš nechce, ale ono se ochladí, udělá
2: Doufejme. Se
1: příjemně, určitě to nemůže vydržet věčně. No a pak vytáhneme třeba kola, to je taková oblíbená letní kratochvíle. Mohou cyklisti do Národního parku České Švýcarsko a jsou tam vítáni?
2: Jsou určitě vítáni. V rámci cyklistiky po Národním parku tak se pohybovat pouze teda po cyklotrasách značených. To určitě platí pro celou destinaci. Nicméně my nejsme jenom České Švýcarsko jako Národní park, ale určitě jsou tam i trasy na Šluknovsku, v okolí Benešova a nebo třeba v okolí Tiských stěn.
1: Jsou z pohledu cyklisty ty trasy na tom území Českého Švýcarska něčím specifické?
2: Jsou hlavně velmi různorodé. Jsou tam prudká stoupání i prudká klesání, ale i rovné poměrně úseky podél hříček, například podél Křinice nebo podél Mandavy.
1: Takže se dá vybrat i úsek pro cyklistu, který na kolo sedne jenom právě v létě, nehoní kilometry a chce si užít pěknou vyhlídkovou jízdu třeba s malými dětmi?
2: Přesně tak, těch tras je tam několik, jsou různorodé, opravdu můžete si dát třeba trasu jenom po silničce pro ty takzvané žiletkáře, jak říkáme v rodině, a nebo opravdu pro rodiny s dětmi, to jsou právě ty trasy podél řek, které jsou velmi příjemné.
1: Vy jste říkala Křinice a Mandava. Jak dlouhé trasy to jsou? Jak časově náročný takový pohodový rodinný výlet bude?
2: Tak já bych určitě doporučila teďka nově proznačenou cyklotrasu podél Mandavy. Ta teda měří od pramenu Mandavy až do Žitavy. Měří 40 kilometrů, což je tedy poměrně hodně pro rodiny s dětmi. Nicméně dá se zakončit například jenom v Rumburku nebo ve Varnsdorfu nebo na dalších místech, protože vlastně téměř podél celé trasy vede i vlaková trať, linka T9, takže cyklisté se potom zpátky můžou odkudkoliv svést vlakem.
1: Nebo se to dá naplánovat na celý víkend a pojmout to jako víkendové putování. Už jste narazila na tu dopravu vlakem. Jak je České Švýcarsko připravené na cyklisty stran infrastruktury, ať už jde právě o vlaky, které pojmou i kola, autobusy, nebo třeba restaurace a ubytovací zařízení?
2: Tak řada ubytovatelů nabízí možnost takzvaných koláren, jsou tam i umístěné různé elektrické nabíječky pro elektrokola, takže na to jsou ubytovatelé i různé restaurace připravené. Zároveň v rámci celého Českého Švýcarska jezdí cyklobus, takže se dá odkudkoliv v podstatě napojit na linku 434 a v jízdních řádech návštěvník si vyhledá, který to konkrétně včas jede.
1: Říká Daniela Simandlová, marketingová manažerka obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, se kterou se dnes ještě na spoustu výletů vydáme, ale z kola se sedneme. Půjdeme hezky pěšky.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Danielou Simandlovou si dnes povídáme o krásách Českého Švýcarska, o tom, jak je třeba v rámci prázdninových výletů co nejlépe poznat. Tak nejdřív jsme vyrazili na kole, ale teď hezky obujeme turistické bodky a půjdeme pěšky. České Švýcarsko je nádherná krajina. Je tam nějaké místo, které by podle vás měl vidět každý turista, který se do těch míst vydá?
2: Já bych neřekla asi úplně místo, ale zmínila bych trasu, kterou by si mohl projít, byť se může zdát, že je dlouhá, má 100 kilometrů, ale je rozdělená do několika etap.
1: A půjdeme po Hřebenovce,
2: protože Hřebenovka v podstatě vede od Lužických hor Národním parkem České Švýcarsko, krajinou Labských pískovců, takže ať už nastoupíte kdekoliv, tak uvidíte ty největší krásy Českého Švýcarska.
1: Když říkáte nastoupíte kdekoliv, znamená to, že ji nemusíme jít v té kompletní 100-kilometrové délce, ale můžeme se vydat jenom na její část.
2: Přesně tak, můžete si to vlastně uspůsobit, jak je libo, můžete si to třeba rozložit na víkend, jít třeba jenom dvě etapy, nebo třeba i po práci, protože některé úseky jsou poměrně krátké, mají 11 kilometrů, takže dá se i v rámci třeba odpoledne nějakého příjemného chladivého navštívit i takhle Hřebenovku a projít si část Českého Švýcarska.
1: V Českém Švýcarsku jsou určitě místa, která trpí takovým tím, jak se říká, overturismem. To jest místa, která jsou plná lidí, zvláště pak v sezóně, když počasí přeje. Stalo se tohle už i Hřebenovce? A nebo ta nabízí místa, která jsou zatím ještě, jak to říct, třeba příjemně neobjevená?
2: Na Hřebenovce jsou hlavně neobjevená místa nebo méně objevená místa. Záměrně se ta trasa vyhýbá těm exponovaným místům, jako je třeba Pravčická brána nebo Soutězky, byť skrz Divokou Soutězku nebo před ní vlastně prochází. Ale je to záměr a určitě tyhle exponovaná místa přes léto, kde jsou hodně naštěvovaná, tak určitě doporučujeme spíše na jaře nebo na podzim naštívit.
1: Jasně, mimo tu hlavní sezónu, mimo ten největší nával. Když jsou na Hřebenovce místa ještě ne zcela objevená, nebo jak se lidově říká, ne tak provařená. Jsou tam ale takové ty body, které na svých výletech chceme mít. To jest restaurace s dobrým obědem, možnost postavit si stan nebo se ubytovat v nějakém penzionu.
2: Přesně tak, právě ta trasa, jak je rozdělená do těch etap, tak vždycky na začátku nebo na konci je možnost se ubytovat, v průběhu se občerstvit, nebo samozřejmě i na začátku a na konci se také občerstvit v nějaké restauraci. Takže je na to myšleno.
1: Říká Daniela Simandlová, která nás láká, abychom vyrazili na Hřebenovku vedoucí Českým Švýcarskem. Pokud bychom hledali značku, která nám ukazuje, že jsme na správné cestě, tak jakou máme hledat?
2: Vždycky hledejte modrý hřeben na turistickém značení.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Danielou Simandlovou, marketingovou manažerkou obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, vás dnes lákáme právě do těchhle končin na nějaký ten prázdninový výlet. Spoustu těch výletů podnikáme s dětmi nebo s vnoučaty a není úplně jednoduché tu mládež vykopat a přimět k tomu, aby vyrazila do přírody. Jsou tam nějaká vyloženě pro dětská lákadla? Něco, co z výletu udělá zábavnější program než pouhé chození po lese?
2: Ano, v loňském roce jsme představili mobilní aplikaci, která se jmenuje Objevuj České Švýcarsko a provází tam vlček Lupínek. Je to vlastně název Canis lupus jako vlk, takže i proto se jmenuje Lupínek. V aplikaci uživatelé najdou celkem 3 trasy. Jedna vede přes Tolštejnsko, takže Jedlová, zříceně na hradu Tolštejn a nádraží Jedlová, což je takový fenomén. A potom druhý okruh je Třichovickými vyhlídkami. Tam jsou 2 verze, jedna je tam menší pro kočárky, aby si mohli i ti menší návštěvníci tou trasu užít. A potom pro větší děti jsou vyloženě Třichovické vyhlídky, takže Rudolfův kámen, Vilemínina stěna a Marina vyhlídka.
1: Kde toho průvodcovského vlčka najdeme? Je složité dopátrat se téhleté?
2: Věřím tomu, že ne. Na našich webových stránkách určitě je odkaz ke stažení a stejně tak na všech informačních centrech najdete materiály, kde se dá vlastně zdarma tahle aplikace stáhnout.
1: Pro jak staré děti je určena? Koho to bude bavit?
2: Zhruba od 5 do těch 10 let je určitě možné, pokud nechcete dávat dítěti telefon do ruky, tak to může vlastně užívat rodič, protože tam je vlastně audioprůvodce, takže potom stačí spustit tlačítko a vlček nahlas vypráví. Jsou tam kvízy, jsou tam minihry, je tam i rozšířená realita, kdy se vlastně rozpohybují třeba obrazy na Rudolfově kameni nebo právě v altánu na Marině skále.
1: Je vidět, že jdete s dobou, protože tohle je něco, co by naše děti bavit mohlo, ale možná se nám to nebude líbit, protože je to pořád součást toho virtuálního světa a my rodiče nebo prarodiče máme tendenci ty děti z toho světa vytrhávat a nabízet jim něco z našeho pohledu tradičnějšího a příjemnějšího. Jsou v Českém Švýcarsku taky někde klasické prolézačky nebo jiné zábavné parky, které děti zabaví jako fyzicky?
2: Tak v těchto teplech bych určitě doporučila Mlýnky, což je u České Kamenice nad koupalištěm, kde je několik skřídčích domečků, je tam i opravdu ten mlýn, teče tam voda, takže děti se tam opravdu zabaví. Pak bych určitě zmínila naučnou stezku Všemi smysly v Křinickém údolí u Krásné Lípy, které vás vlastně provede celým Křinickým údolím, zároveň to vede po zpevněné cestě, takže děti si můžou vzít odrážedla nebo kolo.
1: Říká Daniela Simandlová, která, jak to tak vypadá, má odpověď na každou otázku a tip pro každého. Ty další ještě přidáme po písničce.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: O krásách Českého Švýcarska si dnes povídáme s marketingovou manažérkou obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Danielou Simandlovou. Zmínili jsme toho už mnoho. Ale je ještě něco, o čem jsme nemluvili a o čem by byla škoda nemluvit? Je tam ještě nějaký cíl, nějaký tip, na který byste nás ráda upozornila?
2: Já bych spíš zmínila jako celkově, že ta destinace je vlastně velmi prostupná, i co se týče Saského Švýcarska, takže je velmi snadné se dostat i do Saského Švýcarska. A určitě doporučuji teďka nově proznačenou trasu ze Hřenska do Šmilky, kde se vlastně návštěvníkům otevřou úplně nové pohledy. A dostane se do Šmilky a zpátky může zase autobusem využít dopravu Ústeckého kraje. A nebo třeba teďka před měsícem zhruba jsme dělali trasu společně s klubem českých turistů, kdy se vrátila červené značení skrz Kyjovské údolí až v podstatě na soutězky Oberšlojze, což je v podstatě taková třetí soutězka v rámci Česko-Saského Švýcarska. Takže návštěvníci tam můžou teďka dojít z krásné lípy přes Kyjov, Kyjovským údolím, až na lodičky z Vésce a potom zpátky třeba přes Brtníky zase využít hromadnou dopravu Ústeckého kraje a vrátit se do krásné lípy.
1: Mluvíte o dopravě Ústeckého kraje, ale taky o Saském Švýcarsku a to už jsme za hranicemi. I tam ty české zelené autobusy zajíždějí?
2: Na části území ano, nicméně dá se určitě využít společná jízdenka v rámci dopravy Ústeckého kraje.

0: auto a podobně.
1: Říká Daniela Simandlová, která byla dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a snažila se nás pohnout k tomu, abychom mezi své prázdninové cíle zařadili České Švýcarsko. Já myslím, že to není těžké apelovat na někoho, aby právě do těchhle končin vyrazil, protože je tam prostě hezky. Přesto moc děkujeme, že jste přišla a přejeme klidnou, ale lidí plnou sezónu.
0: Moc děkuji za pozvání, hezké léto.

0: Nahoru vás nezvu, ale zvu vás do krásné Lípy. Právě tam totiž míří náš další příspěvek. Hlavně na konci 19. a na začátku 20. století přinesl textilní průmysl pro města Šluknovského výběžku bohatství a rozmach. Například v Schindlerově pletárně v krásné Lípě se textil vyrábí nepřetržitě od roku 1854, tedy víc než 170 let. S tímhle závodem je po druhé světové válce spojená i světoznámá značka Punčoch Elite. Továrnu i tradiční výrobu se zatím daří současnému majiteli udržovat.
1: Textil je vlastně jedna z identit tohohle kraje. Tenhle kraj je textilácký a sklářský. To jsou vlastně dvě odvětví, kterými se tady lidi od nepaměti živili.
2: Spisovatel Rostislav Křivánek je s historikem Děčínského muzea Janem Němcem spoluautorem knihy A přece se plete, která očima zakladatele Štefana Schindlera popisuje historii krásnolipské továrny.
1: Dneska je to samozřejmě trošičku jinak. Naštěstí sklářství zažívá nový boom, ale textil se přesunul do Asie, přesunul se do Číny, do Indie a bojovat s ním je čím dál těžší. Je tady obrovská spousta industriálních budov, které zbyly právě po té době toho boomu textiláckého a dneska jsou buď prázdný, anebo se v nich odehrávají, pokud je někdo zachrání, úplně jiné věci. Jsou to takové monumenty, pozůstatky té doby, která je prostě nenávratně pryč.
3: Když si projdeme krásnou Lípu, tak my říkáme, že tady dole bylo to srdce, které pumpovalo tu krev, ty peníze do toho města a dneska je to srdce tady všude jako po infarktu, ale tady ještě konkrétně v této budově prostě tepe.
2: Říká Jan Kolář, starosta krásné Lípy.
3: Schindlerova pletárna je pro nás především naděje. Tady žije ještě pořád to pletařské umění, ten vlastní průmysl, který, jak říkáme, městu vlastně dával to bohatství. Pro další roky máme nějakou rozvojovou vizi, abychom revitalizovali to údolí, my mu říkáme pracovně textilní údolí nebo Nitkov, tak aby tady ty budovy, které kolem sebe vidíme, ty zanedbané brownfieldy, třeba našly ještě prostě příležitost, aby nebyly zbořeny a aby se tady prostě dalo něco jako kolem nás oživit a začít to město rozvíjet.
4: Jsme menší rodinná firma z Litomyšle, která vyrábí vlněné oblečení a my jsme v té době vlastně hledali dodavatele toho pleteného oblečení, ano, našli jsme ho tady v krásné Lípě.
2: Vysvětluje majitel Schindlerovy pletárny v krásné Lípě Martin Veselík.
4: Po těch 8 letech spolupráce jsme vlastně tu pletárnu převzali, koupili jsme ji.
2: 170 let pleteného zboží z jedné továrny na jednom místě nepřetržitě. Největší rozkvět asi před druhou světovou válkou, ale ta značka vydržela i tu socialistickou dobu.
4: Nás pořád jako v tom pozitivním naladění drží ten krásný produkt, ten je prostě úžasný. A jestli ta pletárna tady dokázala fungovat víc než 170 bez přerušení, tak se musíme snažit, aby dalších 100 let fungovala dál.
2: Majitel Martin Veselík má v plánu například v továrně vedle výroby zpřístupnit také muzeum pletařství nebo praktickou část zvažovaného učebního oboru. Z krásné Lípy Robin Rerich, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slza v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever je 11 hodin a 50 minut. Čtvrteční dopolední expres už má svůj cíl vyloženě na dohled, protože naším společným cílem je poledne, popolední další zprávy a taky písničky na přání s Renátou Filipy ještě předtím, ale vaření se Slávkou. Dnes po ránu se mě jeden kamarád ptal, jaký že bude dnes recept, protože funguje na chalupě jako prázdninový kuchař a tak ty recepty od Slávky sbírá, kolektivizuje a pak z nich bude vybírat. Takže Václave, dnes to bude kuřecí kari. Vůbec se toho nebojte, přesto, že se v něm objeví suroviny možná ne úplně tradiční. Potřebovat budete totiž kokosové mléko a taky kari pastu. Ale nebojte se, je to strašně jednoduché.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes budeme připravovat kuřecí kari a u tohoto pokrmu já vidím dvě velké výhody. Rychlé na přípravu, dobré na chuť. Na jednu porci bude stačit 100 gramů kuřecího masa, k tomu lžíce oleje, jedna nebo dvě lžičky červené kari pasty, záleží na tom, jak to máte rádi ostré, k tomu půl kápie, malá sklenka kuřecího vývaru, asi 4 lžíce kokosového mléka, no a jako příloha se hodí rýže, takže k té ještě budeme potřebovat sůl a koření hřebíček. Drobné kousky masa opečeme na oleji, přidáme kari pastu, prosmahneme, pak přidáme nakrájenou kápii, vývar a udusíme maso do měka. Na závěr přidáme kokosové mléko a necháme přejít tvar. Podáváme zdušenou rýží, do které před dušením přidáme pár hřebíčků.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Města v Ústeckém kraji zavedla opatření kvůli vedru. Pracovnice Chomutovské banky zachránila seniorce 500 000 před podvodníky. Pražská buňka ANO je bez volebního lídra, Ondřej Prokop po bytové kauze končí. Dnes čekejte většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty mezi 32 až 35 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké poledne. Města v Ústeckém kraji zavádějí kvůli vedru různá opatření. Například Chomutov upravil otvírací dobu magistrátu. Přepážková pracoviště budou až do 3. července otevřená už od 7 hodin, tedy o hodinu dřív. Ve středu a ve čtvrtek pak úřad otvírací dobu o hodinu zkrátil. V Ústí nad Labem častěji kropí ulice a v Mostě omezili sekání trávy. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat 40 stupňů Celsia. 69-letá žena z Litvínova nepřišla díky zásahu pracovnice banky v Chomutově o 510 tisíc korun. Peníze měla venku předat ženě, která jí přislíbila výhodnou investici. Výběr vysoké částky bankovní úřednici zarazil a po písemné komunikaci s klientkou zavolala policii.
3: Seniorka nechtěla v bance mluvit, na telefonu měla jinou poradkyni, která čekala na potvrzení předávky peněz. Zároveň se podle policejní mluvčí Miroslavy Glogovské bála neposlechnout, protože dotyční věděli, kde bydlí. Při volání policisti před bankou zadrželi 52-letou Pražanku. Hrozí jí až 5leté vězení. Z Chomutova Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Pražský zastupitel a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop končí ve všech politických funkcích. Oznámil to na sociálních sítích poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů.
4: Dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat.
5: Oznámil Ondřej Prokop na svém Facebooku. Dřív uvedl, že si na 3 byty v Praze vydělal podnikáním a v majetkovém přiznání je neuvedl omylem. Na to, aby hnutí našlo nového lídra kandidátky do komunálních voleb, má ANO už jen pár dní. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš ho chce představit do konce června.
6: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nového předsedu.
5: Jinak Prokopův konec nekomentoval. Ondřeje Prokopa už dřív pražští zastupitelé odvolali z čela kontrolního výboru a radní taky z dozorčí rady dopravního podniku. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v posledním zápase mistrovství světa s Mexikem 0-3. V základní skupině tak skončili na posledním 4. místě s 1 bodem za remízu s Jihoafrickou republikou.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 32 až 35, na horách na 27 až 30 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Ústí nad Labem, v přístavní ulici mezi Železničním a Benešovým mostem ve směru na Děčín bouralo osobní auto s nákladním. Na silnici číslo 13 na Ústecku u Liboukce stojí porouchané nákladní auto a u Šluknova na silnici číslo 266 u Bobřího rybníka stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď odstartovaly čtvrteční polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první do studia dovolala paní Martina z Děčína, poprosila mě o písničku od Petra Reska Přátelství a ta písnička je pro všechny přátelé a taky pro všechny posluchače Českého rozhlasu Sever.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Na Českém rozhlase Sever právě teď probíhají čtvrteční polední písničky na přání. A to znamená, že už jdeme na další telefon a k nám do studia se dovolala paní Andělka z Hřivic. Hezké odpoledne.
1: Hezký odpoledne i vám, paní Renatko, zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych chtěla poslat písničku jako vzpomínku na Ivánka Petržela z Jirkova, který nám odešel, a posíláme mu písničku, který měl rád, taky tak Stříbrný měsíc. A posílá mu to taky Boženka z Jirkova a Boženka ze Žadce.
0: Dobře,
1: písnička. A Anděla ze Hřivic.
0: Písnička je připravená.
1: A všichni, kdo ho znali a měli ho rádi.
0: Tak díky, paní Andělko, za zavolání. Tady je Zdeněk Krásný a jeho Stříbrný měsíc. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

Zdeněk Krásný a jeho stříbrný měsíc. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další písničku už vybírala paní Jana z Ústí nad Labem a přála si Helenu Vondráčkovou a Červenou řeku. Písnička putuje naprosto všim posluchačům.

0: Helena Vondráčková dospívala a vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho čtvrteční polední písničky na přání. Teď už vaše e-maily a ty posílejte klidně v průběhu celého dne na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte prosím nějakou hezkou písničku a tou bych chtěla potěšit všechny posluchače tohoto báječného Českého rozhlasu Sever. Za zahrání děkuji paní Boženka, tak já jsem přemýšlela, jakou a nakonec mi napadla skupina Kex a písnička Víš.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hokejista Matěj Bliml.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

Skupina Kex a písnička Víš, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dnešní čtvrteční polední písničky na přání. Tady je další e-mail. Dobrý den, předem vás srdečně zdravím a všechny posluchače. Prosím o zahrání písničky od Ondřeje Havelky Oči čokoládové. Je to vzpomínka pro Ivánka Petrželu z Jirkova k jeho svátku a taky nedožitým 85. narozeninám, které by měl dnes. Vzpomínáme na něho Boženka z Jirkova, Andělka a já, Boženka ze Žatce a děkuji moc za zahrání paní Boženka ze Žatce.

poslouchám vás zde, dámy, a musím říci pěkné a zajímavý názor. Škoda jen, že mu vůbec nerozumím, ale to nevadí. Důležitější jsou vaše oči.

Ondřej Havelka a jeho oči čokoládové. Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho písničky na přání. A další e-mail, milé rádio Český rozhlas Sever. Chtěla bych vás poprosit, abyste zahrali písničku Dvě srdce Vejpůl od skupiny Činasky. Pro kamarádku Ivanku od Boženiny Studánky. S přáním všeho nejlepšího k svátku od Marty, Javinky a Salome, ke kterému se připojí i Jindřišek a Huňády.

0: Skupina Činasky, dvě srdce Vejpůl. 12 hodin a 39 minut k tomu my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a k nám do studia se dovolal i pan Honza Zloun, jenom připomínám telefonní číslo, to je 475 212 212. Přál si Mirka Černého a skupinu Rangers a jeho balíček karet.
1: Vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako ty do karty uspokojili moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: vrátit ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík a Blue Effect a jejich sluneční hrob a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už další písnička na přání. Dobrý den a prosíme o zahrání písničky La Paloma ve španělštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlacké Lhoty pro radost. Moc děkujeme za zahrání a přejeme vám do studia a všem posluchačům pěkný den. Posílá to Ivona, Brenda, Pavla, Marta a taky Lucka.

Iglesias a jeho La Paloma. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Stihneme ještě jednu z SMSky na čísle 911-04. Prosím písničku o mojí rodině i dětem přeji hezké prázdniny i všem obyvatelům u nás v České republice i na Slovensku. A přeji hlavně bezpečné dovolené.

0: Vašek Neckář a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. s Mírou Tartárkem. Teď už Jirka Zeman připravuje nové zprávy a Renáta Filipi přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: O víkendu mohou teploty v severních Čechách překročit 37 stupňů Celsia. Třídění odpadu přímo u domů se podle vedení Děčína osvědčilo. Paliva v Česku znovu zlevnila. Počasí na dnešek většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno a teploty mezi 32 až 35 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Meteorologové varují před další vlnou veder. Ke konci víkendu mohou v celém Ústeckém kraji a na většině území Libereckého kraje teploty překročit 37 stupňů Celsia. Výstraha před extrémně vysokými teplotami platí od neděle do půlnoci na pondělí. Lidem hrozí přehrátí a dehydratace a měli by proto dát pozor hlavně na dostatečný příjem tekutin, říká Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Taky může hrozit nebezpečí vybočení a hlomu kolejnic kolejové dopravy v důsledku jejich roztažení horkem.
3: Systém třídění odpadů u domů se podle vedení Děčína osvědčil. Ve městě funguje od loňského dubna. Radnice zveřejnila první výsledky. Porovnala roky 2024 a 2025. Směsného odpadu meziročně ubylo o víc jak 500 tun. Podle mluvčího města Luďka Stínila zkušenosti ze svozu nádob u domů ukazují, že se do třídění zapojují i lidé, kteří dřív netřídili. Paliva v Česku v uplynulém týdnu znovu zlevnila. Litr nafty se prodával v průměru za 35 korun a 57 haléřů. To je o korunu a 67 haléřů méně než před týdnem. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Benzín zlevnil o 57 haléřů na průměrných 39 korun a 2 haléře za litr. Nejdražší paliva jsou v Praze, nejlevněji naopak natankují řidiči v Ústeckém kraji. Sport. Čeští fotbalisté odjedou z mistrovství světa s jediným získaným bodem. Ve třetím duelu základní skupiny prohráli s domácím Mexikem 0-3 a do play-off nepostoupili. Podle trenéra Miroslava Koupka nebyly výkony dobré i proto, že někteří reprezentanti nepřijeli v ideální formě a bylo potřeba měnit sestavu.
5: Někteří hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží a to nás zaskočilo. A bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat.
3: V dalším zápase skupiny A Jihoafrická republika zdolala Jižní Koreu 1-0 a postoupila do play-off. V něm si zahraje i Brazílie, která porazila Skotsko 3-0 a Maroko po výhře 4-2 nad Haiti. Švýcarsko zvítězilo nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte většinou jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Ústí nad Labem, v přístavní ulici mezi Železničním a Benešovým mostem v dopravním omezení ve směru na Děčín bouralo osobní auto s nákladním. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
6: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to ani jako vůbec neřešil začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. Z začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem mi z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolá, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. A první pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty si hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou si zaznamenal?
1: To asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže už čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky po těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi je vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci, asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal, já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím, doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi, slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo a pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli, no a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme měli takový jako někde by pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól, těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžké a těžké, no.
0: Těžké a těžké, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimal. Slyšeli jsme píseň Yardy Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem jsi řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star a s Dallas Stars. Co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí a jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% nebo 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: Mm-hmm. A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CAA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu, no.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka, jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezony, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě, co když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak tak mně se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, i trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty, skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda, no.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Já třeba tenis pedl nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, který nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na let, no.
1: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
0: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus a mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokeji nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, a, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
1: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
0: Jo, jo.
1: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
0: Tak nějak.
1: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
0: Jo, přesně tak, no.
1: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně od znova?
0: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbal 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfovej a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
1: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
0: Je to taky možnost, no.
1: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
0: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
1: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
0: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A jo, tak lepší to bylo v Texasu tady v tom, protože když fakt bylo volno, tak jak v tom Texasu bylo prostě celou tu sezonu hezký počasí, tak jak jsem zmiňoval, člověk mohl jít hrát golf, nebo prostě jsme mohli jít do města, kde prostě nebyl 1,5 metru sněhu třeba, ale normálně se třeba dalo projít, jo, zajít si tady někde do kavárny nebo nějaký jídlo. Jo, v tom Providence nebo Bostonu, když prostě jsem letos byl, tak tam prostě najednou letos byla jako obrovská zima, tam jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo to letní počasí, no.
1: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Je jo, to bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normálně jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou opuk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
0: Které jste porazili nakonec.
1: Jo.
0: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
1: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fanděj a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
0: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
1: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že jo, zase na mistrovství, tak se taky užili a fandili mi, no.
0: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: No, já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól. Jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem. Ale mě trošku, nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, to ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tady nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to k tomu úspěchu?
1: Já myslel, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Ne, tak spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no, tak ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, tak jsem si říkal, tyjo, to je divný, že se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na den, dva, pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako, nebo jo, že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. No, vidět své dítě bohužel, ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, nebo no, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Meteorologové na další dny zpřísnili výstrahu před extrémně vysokými teplotami. Paliva v Ústeckém kraji od minulého týdne zlevnila, ceny jsou nejnižší v republice. Prezident Pavel odmítl tvrzení o ústavním puči a zdůraznil své pravomoci při účasti na summitu NATO. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty mezi 34 až 37 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů Celsia. V dalších dnech vlna veder ještě zesílí. V sobotu by se měla maxima pohybovat okolo tropických 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží nebo dehydratací. Hrozí i komplikace v železniční a hromadné dopravě kvůli roztažení kolejnic horkem. V pondělí by do Česka měla dorazit studená fronta a částečné ochlazení. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 38 korun a 64 haléřů. To je o 65 haléřů méně než před týdnem. Nafta je levnější o víc než korunu 50 a aktuálně stojí v Ústeckém kraji 35 korun a 38 haléřů. Ceny v regionu jsou při porovnání se zbytkem republiky nejnižší. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Děčínsku. Nejvíc platí za benzín motoristé na Litoměřicku, za naftu na Teplicku. Nemocnice v Kadani na Chomutovsku do konce týdne vymění většinu lůžek. Zvýší tak pacientům pohodlí a personálu usnadní práci. Za celkem 166 moderních postelí zaplatí nemocnice přibližně 8 milionů korun.
4: Více než 7 milionů pokryje z dotace od Ústeckého kraje. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové budou modernější postele na všech odděleních, kromě rehabilitace. Tam už jsou od roku 2023. Z Kadaně Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
3: Prezident Petr Pavel označil výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči za tvrzení na hraně poplašné zprávy. Prezident to řekl Českému rozhlasu. Reagoval tak na Macinkovou kritiku rozhodnutí ústavního soudu. Ten na základě prezidentovy kompetenční žaloby uložil vládě zajistit Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident zároveň řekl, že otázka účasti na jednotlivých částech summitu spadá do jeho pravomocí.
5: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
2: Počasí.
3: V noci čekejte jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17, na horách na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37, ve Šluknovském výběžku na 32 až 34, na horách na 28 až 31 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 na 26. kilometru ve směru na Ústí nad Labem před sjezdem na Roudnici stojí Ukrajince porouchané nákladní auto. Další nákladní auto stojí na D8 kvůli defektu na 28. kilometru ve směru na Prahu. Je to asi kilometr za exitem 29 Roudnice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje. O létajících rybách jste už možná slyšeli. Martin Písařík nám o nich v seriálu Co v učebnicích nebylo prozradí už za pár minut víc. Také přidáme opět varování před vysokými teplotami i v našem vysílání. Tipy budou pestré s několika koncerty a muzikály a slavným Severočechem, tentokrát přírodovědec Josef Houda. Připojíme i písničky, které nestárnou. Tentokrát je pro nás budou mít brontosauři nebo skupina Olympic, teď už je ale přichystaný Richard Krajčo, Krištof a obchodník s deštěm.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Skupina Brontosauri, jejich obrázek, oblázek, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď už je připravený Martin Písařík, co v učebnicích nebylo, a také vás vždycky zajímalo, proč létající ryby létají.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření, a suverénně odplachtí do bezpečí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kateřina Marie Tichá v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever, 2 hodiny a k tomu 18 minut. V Česku dál pokračuje vlna veder. Na vysoké teploty reagují také některá města v Ústeckém kraji. Technické služby nebo dobrovolní hasiči například častěji kropí rozpálené ulice. Informace o dalších opatřeních souvisejících s horkým počasím má redaktorka Lucie Hyzlová. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Lucie, jaká opatření města kvůli vysokým teplotám zavádějí a jak často kropice ochlazují ulice?
1: Třeba v Ústí nad Labem jezdí kropící vozy prakticky bez ustání, jen s povinnou technickou přestávkou po 4,5 hodinách jízdy, a to včetně víkendů v čase od 10 do 5 hodin odpoledne. To skrápění rozpálených ulic dokáže podle mluvčího Marka Lukniče krátkodobě snížit jejich teplotu, a to až o 3 až 10 stupňů Celsia. Přispívá to také k mírnému ochlazení okolního vzduchu. Ze stejného důvodu jezdí technické služby s kropicí například i v Litoměřicích nebo dobrovolní hasiči v Roudnici nad Labem. V Mostě například omezili současné sekání trávy a chomutovský magistrát například upravil otevírací dobu úřadu. Přepážková pracoviště jako evidence obyvatel, cestovní doklady, matrika nebo řidičské průkazy budou po celou dobu vysokých denních teplot otevřena už od 7 hodin, tedy o hodinu dřív. Tohle opatření bude trvat až do 3. července 2026.
0: Horko má podle předpovědi meteorologů dál pokračovat. Omezují vysoké teploty například provozy nebo stavby v Ústeckém kraji?
1: Podle mluvčího metrostavu, který v kraji pracuje na opravě Benešova a Špindlerova mostu, Radima Many, horko harmonogram prací nijak neomezuje. Zaměstnanci ale například dostávají více tekutin a mají nárok na častější a delší pauzy. A třeba v provozu sklárny AGC mají od června podle personálního ředitele Libora Sehnala zaměstnanci všechny studené nápoje z automatů zdarma. K dispozici jsou i jontové nápoje a během nadcházejícího horkého víkendu dostanou zaměstnanci také alkoholické pivo nebo nanuky.
0: Našla si ještě nějaká další opatření, která s vysokými teplotami souvisí?
1: Ano, vlny veder v Česku ovlivňují také hospodářská zvířata, a například v Klapem na Litoměřicku farmáři krávy ochlazují ventilátory a mlžítky, přesto dojnice v horkém počasí podle ředitele zemědělského družstva Otakara Šaška dojí o 15% méně mléka, v nádrži Modlanská na Teplicku zase speciální přístroje pomáhají likvidovat sinice a zlepšovat kvalitu vody, loni tam totiž kvůli nedostatku kyslíku uhynuly stovky ryb. A v Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška také nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Informoval o tom mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Turisti můžou chodit jen po vyznačených trasách a do lesů Národního parku nesmí vstupovat v noci. Informují o tom také tabule na 48 vstupních místech. Závěrem ještě doplním, že vlna veder bude vrcholit během víkendu, konkrétně v neděli. To meteorologové očekávají maximální teploty mezi 35 až 40 stupni Celsia.
0: Prozradila kolegyně Lucie Hyzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Dalibor Janda za 2:30 na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni, teď pravidelné tipy a začneme v Kadani. Varhaní bombonky, to je krátký koncert varhaníka a diecézního kampanologa františkánského kláštera v Kadani Radka Rejška, který ukončí dnešní prohlídky kláštera. Pokud si pospíšíte, stihnete ještě prohlídku v 15 hodin, poslední je pak ve 4 odpoledne. V mosteckém radničním parku bude opět připravený Big Band Zdeňka Telga, který vám zpříjemní odpoledne s dalším promenátním koncertem. Začátek je v 17 hodin. V teplickém Krušnohorském divadle si dnes dá dostaveníčko opravdu hodně tanečníků. Při akci Legendy Viva Jump 30 let na taneční scéně jich má vystoupit v několika show kolem 500. Začátek je v 17.30 a stejná show se bude opakovat na stejném místě i zítra a pozítří. Každý čtvrtek až do konce srpna v amfiteátru kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem běží filmové léto. Dnes je v programu v 17.30 slavný film Jiřího Menzla Postřižiny. Muzikál Málo se známe připravili jako autorské divadlo žáci a učitele Jirkovské základní umělecké školy. Příběh ze školního prostředí, inspirovaný písničkami Evy Farné, uvidíte dnes v Jirkovském divadle v 18 hodin. Exhibici Slamrů přivítá kadaňské studentské náměstí. V 18 hodin vystoupí Anatol Svahilec, který ve Slam Poetry získal titul mistra České republiky, a jeho hosté Večerka, Richard Počkej si Střelák, Krála a Depche. Slavný muzikál Mamma Mia s hudbou skupiny ABBA je dnes v programu Městského divadla v Mostě. Ještě jedno představení bude zítra, opět v 19 hodin. Další jsou pak až v říjnu. A na konci opět zmíním hudební festival Ludvika van Beethovena, kdy Severočeská filharmonie chystá závěrečný koncert. Začíná v 19 hodin v koncertním sále Domu kultury Teplice a jako hosté zahrají houslisté Maxim Wengerov a Sung Min Cho.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Zuzana Navarová a Koa, její hit s názvem Orlice. Zuzana Navarová by přesně před týdnem oslavila 67. narozeniny, kdyby ovšem neodešla hrát do jiné nebeské kapely. Ale teď na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni se budeme věnovat přírodě. Dalšího slavného Severočecha nám představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi významné regionální přírodovědce severozápadních Čech patřil Josef Houda, který se narodil v roce 1932 v Ročově. Po vystudování pedagogické fakulty pracoval v Lounech jako učitel. Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří studie Vzácná a chráněná květena Lounska z roku 1966. Výrazným dílem je také ochranářská studie Džbán a pozdější souhrnná práce Přírodní park Džbán, která shrnuje přírodní hodnoty této krajiny. Důležitá je i monografie Černodoly, zaměřená na unikátní lokalitu s důrazem na botaniku a ekologii. V oblasti mykologie se podílel na kolektivní publikaci Makromycety okresu Louny, která systematicky zpracovává výskyt hub v regionu. Vyšly mu i další významné práce, například Obojživelníci a plazy Lounska nebo Ptactvo Lounska. Za svou práci byl v roce 2006 oceněn čestným občanstvím města Louny. Jeho dílo zůstává dodnes citováno v odborné literatuře a využíváno v ochraně přírody. Dokumentátor přírody Lounska Josef Houda zemřel v roce 2015.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni teď je Miroš Birka, který napsal písničku pro svoji milovanou ženu, jmenovala se Katka. Právě teď jsme ji slyšeli. Za moment tady už budou Ace of Base a za 10,5 minuty přesně tady máme 15. hodinu. No a pokud jste z Teplic a rádi třeba za osvěžením k vodě vyrážíte na kole k nedalekému jezeru o Barbora, tak teď od ně pozorně poslouchejte. Do 3 let se totiž cyklisté dostanou z Teplic k jezeru Barbora po vyhrazené trase. Postaví Teplice spolu s obcemi, kterými prochází. 85% z předpokládaných 30 milionových nákladů zaplatí dotace. O bezpečné cestě pro cyklisty na Barboru se v Teplicích mluví už několik desetiletí.
1: No, příští rok by se stavilo, přesně tak. Bude to i forma dopravy například do sklárny. Určitě to není jenom cyklostezka pro rekreaci.
2: Vysvětluje náměstek pro dopravu teplického primátora Tomáš Hardvik Gazunutí, ano.
1: Prvotně se vůbec přemýšlelo, kudy by ta cyklostezka vedla. Vymýšlely se různé varianty, kde byly pozemkové problémy a jiné problémy s překonáváním například mostů a tak. Projekt ten se vlastně dělal loňský a letošní rok.
2: Trasa vyhrazená bicyklům povede z Teplických Hřetenic přes Újezdeček a Košťany do Oldřichova k jezeru Barbora.
1: Na každé straně bude jeden pruh, jeden vlastně na Barboru a druhý povede z Barbory do Teplic.
2: Pro Tepličany to je oblíbené místo, kam se v létě jezdí koupat. Ve městě koupaliště není.
1: To je vlastně nejbližší vodní plocha, kterou máme k dispozici.
2: V létě k jezeru míří rekreanti v autech a na motorkách, taky autobusy teplického dopravního podniku a po stejné silnici i desítky cyklistů.
3: Mezi Košťany a obcí Jeníkov, potažmo Barborou, je hlavně v létě strašně velký provoz. Cyklotrasa nebo cyklostezka je vynikající věc.
2: Nezávislá starostka Jeníkova a Oldřichova Stanislava Kubajková se připojila taky do dobrovolného svazku obcí, který připravuje cestu kolem jezera. Vedle Jeníkova to jsou Košťany a Hrob.
4: Naši předkové prostě chodili do kostela, do Jeníkova a na hřbitov a naopak navštěvovali se. Dneska je to těžko přístupný.
2: Vysvětluje nezávislý starosta Hrobu Jiří First. Původní cesty zmizely v hnědouhelných dolech a pak pod vodou.
4: A my bychom chtěli zachovat ten naráz, který v podstatě dneska už je takový jako přírodní, ale vlastně dát to možnost, aby ten návštěvník nebo i ten občan města se prostě dostal k té vodě.
2: Spolek proto přišel s návrhem na využití zatím nepřístupných částí břehů kolem Barbory a navazujícího jezera Otakar.
5: Trail by měl být zhruba 2,7 km, měl by to být lesní trail, bude se tam samozřejmě dát i běhat, to znamená, bude takový multifunkční trail.
2: To už je nezávislý starosta Košťan Tomáš Sváda.
5: Celý okruh kolem dokola by měl být cca 5 km.
2: Ještě letos chce spolek podle Svády postavit 4 plovoucí mola a postupně kolem jezer další parkoviště, která ulehčí Oldřichovu. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tolik tedy Ace of Base a 4 minuty a k tomu nějaké drobné nám zbývají tedy do 15. hodiny. V celou nás čekají opět zprávy Českého rozhlasu Sever. S nimi se do studia vrátí kolega Jirka Zeman. Já se teď na moment zastavím u dnešního data. Máme tady čtvrtek 25. června. Svátek slaví Ivan a také Salome, tak přejeme všechno nejlepší. Na dnešek připadá i Den roztroušené sklerózy a nebo takový nový významný den od roku 2022, Den odchodu okupačních vojsk. No a dnešek je i bohatý na narozeniny hokejistů a zároveň moderátorů. Tak narozeniny dnes slaví třeba litvínovský odchovanec a litvínovský srdcař Robert Reichl a také hokejista Milan Hnilička a moderátoři Tereza Pergnerová, Václav Moravec a také bavič, moderátor, entertainer, jak se říká, a tak dále, Vladimír Hrono, se kterým jsme dnes dopoledne mluvili. My si to připomeneme chvíli před koncem dnešního pohodového odpoledne, tedy zhruba za hodinku.

0: Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Meteorologové varují před pokračující vlnou veder, výstraha platí až do neděle. Řidič v Litoměřicích nadýchal přes 4 promile alkoholu. Primátora Karviné Jana Wolfa policie po výslechu zadržela. Počasí na zítřek jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty mezi 34 až 37 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké odpoledne. Česko v následujících dnech čeká pokračující vlna veder. Český hydrometeorologický ústav proto zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Horko podle něj výrazně zatíží organismus a zvýší riziko přehřátí i dehydratace. Komplikace se můžou objevit taky v dopravě, energetice a zemědělství. Už dnes teploty na většině území přesáhnou 31 stupňů Celsia. Podle meteoroložky Jany Hujslové bude vlna veder v dalších dnech ještě zesilovat.
2: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
1: Ochlazení má přijít až v pondělí, kdy přes Česko přejde studená fronta. Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali.
3: Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí až 3 roky vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení. V souvislosti se začátkem letních prázdnin posilují policisti dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, včetně kontrol na alkohol a další návykové látky. Z Litoměřic Jana Vytázková, Český rozhlas.
1: Na státním hradě Bezděz na Českolipsku bude po 240 letech opět černá Madonna Montserratská. Kopii původní sošky v hradní kapli posvětí příští týden v sobotu kněz Kamil Škoda. V tiskové zprávě o tom dnes informovala regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová. Originál vzácné sošky byl na Bazdězu v letech 1666 až 1786. 80-centimetrovou repliku vzácné sošky vytvořil akademický sochař Michal Vácha z Labského Pískovce. Pracoval na ní zhruba půl roku. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karvina podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dnes dopoledne přišel k výslechu.
0: Počasí.
1: V noci čekejte jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17, na horách na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37, ve Šluknovském výběžku na 32 až 34, na horách na 28 až 31 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor dejte v Knínicích na Ústecku, po silnici tam běhá kůň. Na dálnici D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí na úrovni Prackovic nad Labem stojí porouchané auto. A na Lounsku u obce Vrbička bouralo osobní auto s traktorem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S vámi je stále Český rozhlas a Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Sprchování, slonice, mražená krev a odpočinek jsou součástí horkých dnů v liberecké zoo. O tom, jak chovatelé o zvířata v teplých dnech pečují, se dozvíte více už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí navštívíme půvabné městečko Úštěk, kde se točilo několik slavných českých filmů, a budeme pro vás mít i zápisník z letošního mistrovství světa ve fotbale a zjistíte, jak mexičtí přistěhovalci ve Spojených státech slaví úspěch svých fotbalistů, bohužel nad těmi našimi. No a k tomu přidáme také písničky, které nestárnou. Tentokrát to bude Hana Zagorová, později si poslechneme Petra Spáleného, teď ale duet dvou sympatiáků, Marka Lambore a Evy Burešové.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Hana Zagorová, která má své počítadlo lásky 15 hodin 10 minut jinak písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Současné tropické teploty dopadají i na zvířata v liberecké zoologické zahradě. S bojem proti přehřívání začínají chovatelé už při výběru druhů a lokality výběhu. Ale i teplomilná zvířata můžou mít v extrémních vedrech problém. Jakým způsobem se jim snaží teplé dny ošetřovatelé zpříjemnit, zjišťovala naše reportérka Viktorie Židlíková.
1: My se příliš nesnažíme ta zvířata jako aktivně ochlazovat. My se snažíme dát jim svatý pokoj, aby se nepřehřívala.
2: Vysvětluje postup ošetřovatelů v horkých dnech zooložka Dorota Gremlicová a dodává.
1: Slonice je asi jediný, koho jako aktivně schlazujeme, opravdu systematicky, protože ona se právě chodí koupat, ošetřovatelé ji koupou a ošetřovatelé ji sprchují a pro ní je to příjemný. Takže ta to využívá, ta to dělá. Jinak u ostatních zvířat třeba napouštíme bazény, vkropíme povrch, aby měli na nějakém místě v expozici bahínko, kterým se mohou trochu schladit. Hlídáme, aby v napaječkách se nekazila voda. Chovatelé ji vyměňují častěji než v chladnějších dnech.
2: Někdy dávají v liberecké zoo zvířatům mražené ovoce nebo krev, ale je to pro ně forma zábavy, ne ochlazení. Naopak se při hře s nanukem můžou přehřát. Jak přehrátí vypadá, popisuje zooložka na příkladu pandy červené.
1: Zpravidla většinu dne odpočívají v takové té typické stočené poloze. A jak začne být pandě nesnesitelně, tak spouští packy přední i zadní dolů z větve a vypadá, jako kdyby se celá roztékala. Takže rozteklé pandy značí, že teplota překročila únosnou mez a že by se teda všichni měli uchýlit někam do stínu.
3: Vedro, ale úplně neuvěřitelný.
2: S teplem bojuje i návštěvnice Marcela. Zoologická zahrada proto připravila ochlazení i pro veřejnost, říká mluvčí Barbara Tysařová.
4: Samozřejmě myslíme i na blaho návštěvníků. Jak už jsme říkali, tak většina našeho areálu je pokrytá stromy, takže ten komfort je opravdu příjemný během cesty. A ta místa, která jsou otevřená, tak tam plánujeme na léto umístit mlhovače.
2: Tropické dny budou podle meteorologů pokračovat i o víkendu. Z Liberce Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková, Neptej se na Českém rozhlase Sever v dnešním pohodovém odpolední. Brzy bude pokračovat třeba Tony Braxton nebo Karel Gott. Pokud jste tam ještě nebyli, určitě se tam zajďte podívat. Mluvím o městečku, které nám teď v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí představí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: V místě, kudy vedly staré obchodní cesty z Litoměřic do Lužice, byla založena ves Úštěk. Na stránkách obce se uvádí, že statut města získal Úštěk pravděpodobně v roce 1361. Střed města, kde se zachovalo několik pozdně gotických měšťanských domů, byl v roce 1980 prohlášený městskou památkovou rezervací. Charakter města významně ovlivnil rok 1849, kdy se město připravovalo na nové správní uspořádání. Úštěk se stal soudním okresem a bydlím až do roku 1953. Město mělo význačné postavení hlavně v oblasti obchodu s chmelem. Úštěcký červeňák dostal řadu mezinárodních ocenění. V Úštěku najdete spoustu výjimečných a historicky cenných staveb, například kostel svatého Petra a Pavla, postavený ve stylu pozdního baroka v letech 1764 až 72, nebo ptačí domky v Kamenné ulici, které v polovině 19. století postavili italští dílníci, kteří tam tenkrát stavěli železnici. Od jara do zimy je půvabný Úštěk oblíbeným cílem turistů, ať už přijedou k jezeru Chmelař, na tradiční úštěcký advent, letní historický jarmark nebo jarní úštěcké Velikonoce.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Teď už máme přesně 3:30, možná nás posloucháte v autě, na cestě z práce přejeme šťastnou cestu, hezké odpoledne. Hlavně všichni nezapomeňte pořádně pít, tedy na pitný režim. Teploty venku opravdu vysoké a mají být ještě vyšší, jak jsme slyšeli. Ale teď se podíváme, nebo teď se přesuneme k fotbalu. Ve Spojených státech se někdy vtipkuje o tom, že nejoblíbenějším fotbalovým dresem je tam dres národního týmu Mexika. Ale vtip je to jenom napůl, protože 40 milionů přistěhovalců z Mexika fotbal opravdu hodně prožívá. Při zápasech mexického týmu na mistrovství světa v Americe se to fanoušky hemží, a to i přes obavy z imigračních agentů ICE. Náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba na turnaji sledoval porážku Čechů s Mexičany v americkém státě Oregon.
1: Portland tady v Oregonu nepatří mezi pořadatelská města, ale není zas takový problém najít tu hospodu se zahrádkou a s plátnem, kde už chystají přenos zápasu českého a mexického týmu. Samozřejmě je tady i skupinka Mexičanů, která se dožaduje, aby obsluha přepnula kanál a přenos běžel ne na Fox Sports v angličtině, ale na stanici Telemundo ve španělštině. Berenice říká, že nejde jenom o emotivnější komentář ve španělštině, ale že stanici Fox nemá úplně v lásce. Je tu se svými rodiči Máriou a Alejandrem. Všichni žijí tady ve Spojených státech dlouhodobě a tatínek má na sobě mexické tričko, není to úplně fotbalový dres, ale něco na ten způsob, triko s velkým mexickým orlem a zelenou, bílou a červenou barvou. Vypráví, že se narodil v Mexico City, stále fandí tamnímu týmu Cruz Azul, fotbal hrál od malička a tak ho přirozeně sleduje i tady ve Spojených státech. Sedám si k téhle rodinné skupince a trochu jí škádlím, že Mexičané už s jistým postupem ze skupiny by mohli nechat Čechy vyhrát.
2: You can let us win, no?
1: Ale jak slyšíte, Alejandro, Maria ani Berenice nesouhlasí. A je to tady první mexický gól, celá portlandská hospoda vybuchla nadšením.
3: Que pena!
1: Na konci zápasu mě Alejandro chlácholí, že mu je líto, že Češi prohráli, a loučí se s turnajem, ale říkám, že mu to nevěřím, že mu na očích vidím, jak je spokojený s třetí mexickou výhrou v řadě. Přikivuje, že mám pravdu a doufá, že Mexiko se dostane aspoň do čtvrtfinále. Dál to nevidí, protože zas tak dobrý tým prý letos nemají.
4: So which team are you going for again?
5: Spain.
4: Traitor.
1: Až Mexičani vypadnou, prý bude fandit Španělsku. Ptám se, proč ne Spojeným státům, a celá rodina se najednou tváří dost kyselé a říká, že možná je na čase zvážit, jestli se nevrátit zpátky do Mexika, kde je to teď prý lepší.
4: We should move back.
5: It's better than US right now.
1: Taky tady v Portlandu zažívají razie agentů imigračního úřadu ICE, kteří jdou především po Hispáncích, příliš neřeší, jestli mají nebo nemají dokumenty, jestli jsou nebo nejsou v zemi oprávněně, a Berenice tuhle naši debatu zakončuje lakonickým komentářem, že nemá ráda diktátory. Na Azteckém stadionu a tím pádem i tady na plátně zápas ale pokračuje, a když zmar českých fotbalistů vrcholí třetím inkasovaným gólem, rozhodně si nepřipadám jako v americké hospodě, ale spíš jako někde v Mexiku. Alejandro se možná taky vidí někde v Mexiku na tribuně a nakonec se svou rodinou i s ostatními slaví vítězství zpěvem. Z Portlandu Jan Kaliba, Český rozhlas.
6: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Petr Spálený nám teď zpíval o 60. letech a právě v 60. letech se také narodil moderátor a bavič Vláďa Hrona. Dnes slaví 60. narozeniny a tak jste mu dopoledne se Zdeňkem Lukeslem přáli všechno nejlepší. Zavolali jsme samozřejmě i my Vláďovi a přivítal nás jak jinak než s humorem.
1: Je, ty krásně zpíváš.
2: Jo.
1: Skoro jako teta, než jí strejda zabil.
2: Ahoj. Tak všechno nejlepší k narozeninám, ať máš stále dostatek hlasů, aby si bavil publikum po celé republice i v zahraničí. A prosím tě, když jsi dneska vstával s tou šedesátkou, co tě všechno bolí?
3: Hele, budeš se divit, ale včera v 59 jsem si říkal, je to naposled. Byli jsme na takovém zatopeném lomu se synem, kde se dějou takový ty high jump, se tomu říká, tak tady si přijde, kde se skáče z těch 10-metrových skal do vody, tak jsme si tam s Ládíkem skočili backflip, tak jsem říkal, ten je poslední v 59 a příští už bude v 60. Tak jsme si zaskákali salta dozadu a tak, takže jsme, včera jsem blbnul člověče jak puberťák, je pravda, že mě dneska všechno bolí, pak jsem šel ještě potom na trénink, ale snažím se nějak tak přemoct ten věk a být stále aktivní a sportovní.
2: Spoustu interpretů, když má kulatiny, tak chystá nějaké turné. Chystáš něco takového taky?
3: My jsme si řekli, že budeme slavit celý rok, že je hloupost slavit jeden den, takže jezdíme sérii koncertů, které se jmenují narozeninové koncerty. To bude samozřejmě pokračovat dál po prázdninách. Já vždycky slavím celý rok, protože nejsem ten typický jako slavič, že v ten den prostě někde se musím nějak blýsknout, nebo něco mi půjde dneska akorát s dětma na oběd, takže mám to takový jako, spíš slavím opravdu jako radostí v tom nejlepším slova smyslu, snažím se udělat něco pro sebe, jak říkám, třeba si zaskákat do vody, nebo jet někam na výlet, navíc jsem abstinent se blbě slaví, takže já to mám takový, že opravdu já vždycky slavím aktivitou, já si půjdu někam zakopat nebo zahrát badminton, když zakopat by mě mohli dneska, to si budu dávat bacha, tohle slovo nebudu říkat dneska.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o vysvědčení, na jaké své nikdy nezapomenete a proč. Dostali jste někdy nespravedlivě špatnou známku, jaké dárky jste dostávali za vysvědčení. Volejte zítra po 9. hodině přímo do studia Známá linka 475 212 212 nebo nám pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše vysvědčení a příběhy. Teď už u nás pokračuje irská skupina YouTube s hitem One. 15 hodin skoro 43 minut. Stále hezké čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dara Rollins, Čo o mě věš, za 10 minut je tady 16. hodina, pokračuje dnešní čtvrteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Dopravu na silnici číslo 35 na průtahu Libercem stíží už brzy další omezení. Kromě opravy mostu nad kruhovým objezdem pod nákupním centrem Globus, která už běží, spustí ředitelství silnic a dálnic ještě opravu téměř 2-kilometrového úseku za obchodním centrem Měsa. A to v pondělí 6. července. Více o tom ví a řekne naše reportérka Jana Pavlíčková. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Je to tak, znamená to, že řidiči se budou muset na průtahu Libercem obrnit opravdu velkou trpělivostí. To plánované další omezení, kromě tedy úseku kolem Globusu, bude konkrétně od obchodního centra Nisa až po sjezd na kruhový objezd v Doubí za Makrem. Ono se sice může zdát na první pohled, když tam projíždíte, že ten úsek je v pořádku, ovšem z té technické zprávy vyplývá, že jsou tam jednak poškozená svodidla od častých dopravních nehod. To souvisí s tím, že ten povrch vozovky už vykazuje podle odborníků nepříznivé protismykové vlastnosti. No a to, co je podstatné, je tam velký problém s kanalizací ve středovém dělícím pásu. To se projevuje například při přívalových deštích, jak mi řekl ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Budeme v průběhu 11 týdnů dělat středovou kanalizaci. Je to zhruba 1,8 km kanalizace, včetně pustí nějakých 50 kanalizačních šachet. Nový odvodňovací žlaby v podobě karpingu a toto všechno by se mělo dít za omezeného provozu.
1: Ten omezený provoz znamená, že z Liberce směrem na Turnov budou zachované dva jízdní pruhy a na příjezdu do Liberce od Turnova pouze jeden pruh, což podle Volmuta může připadat někomu trošku jako nelogické, ale navazuje to prý na omezení u Hodkovic nad Mohelkou.
2: Už probíhají práce od jara v Hodkovicích na mostě, kde zúžení do 1+1 je, takže je to svým způsobem taková regulace dopravy, kdy před tím Libercem už by se ty kolony tvořit tolik neměly. Uvědomujeme si, že se teda připojuje 65 na Radelský mlýně, nicméně nebudou omezeny žádné sjezdy ani výjezdy.
1: To znamená, že i přes svedení do jednoho pruhu tak zůstane zachovaný sjezd do Doubí ve směru od Turnova na Hodkovickou ulici v Liberci.
0: Jak dlouho oprava tohoto úseku potrvá?
1: No tak bude to zhruba do poloviny listopadu tohoto roku, nicméně protože samozřejmě musí zůstat zachovaný příjezd do obchodního centra Nisa, také malá část prací ještě zůstane na příští jaro, jak upozorňuje Jan Volmut.
2: Na jaro zbyde mezi kus, když jedeme od Děčína na Prahu, tak nám zbyde kus od sjezdu České mládeže po sjezd na Nisu. Tam to musíme vystřídat tak, abychom v každé té etapě zajistili sjezd nebo obslužnost toho centra.
1: No a já ještě jenom doplním, že celá ta akce přijde ředitelství silnic a dálnic na 107 milionů korun a zakázku získalo sdružení firm Štrabak a Eurovia.cz.
0: Dodává naše liberecká reportérka Jana Pavlíčková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Hygienici zjistili zvýšený výskyt sinic v Máchově jezeře. Veterináři kvůli vedrům zpřísňují pravidla pro přepravu zvířat, chovatele vyzývají k větší opatrnosti. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty mezi 34 až 37 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 630 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
2: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doxech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ústecký kraj plánuje rozšířit kapacity pro lidi s autismem v Kadani na Chomutovsku. Krajští zastupitelé schválili investiční záměr za 130 milionů korun bez DPH. Podle krajského radního Jiřího Fedorišky z hnutí ANO v regionu dlouhodobě chybí místa pro lidi s poruchou autistického spektra i kapacity denních stacionářů. Kraj zároveň musí reagovat na změnu zákona, která oddělila pobytové služby pro děti a dospělé klienty.
3: Součástí přístavby by mělo být 10 jednolůžkových pokojů pro klienty s poruchou autistického spektra, relaxační místnost nebo bezbariérové zázemí. Vzniknout má také denní stacionář pro celkem 6 klientů. Kraj počítá s realizací projektu v letech 2026 až 2029. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Současná vlna veder představuje riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby taky ochlazování zvířat. Riziko hrozí i při jejich přemysťování. Veterináři proto zpřísňují pravidla pro přepravu. Varují taky před ponecháváním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 13 v Bílině na Teplicku je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh. Ve špičce se tam můžou tvořit kolony. Na silnici číslo 30 u Chlumce na Ústecku silničáři budují kruhový objezd. Projíždí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
4: Tak to svítí pan režisér, aby ti dobře nakameroval.
5: A výborně, děkuji.
4: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájená se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kameru, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon. No. Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy, teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já nám to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Nebudu
1: pracovní.
0: Tak jedna věc,
1: výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím... Zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapena. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být, ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás... Jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky, už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pidiďuk. Napište, vyhrál jste stovku. Když nevíte, prohrál jste, pošlete stovku, napíšu vám, co je to pidiďuk. Pátral jsem po pidiďukovi dva dny. Nic. Poslal jsem teda stovku a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pidiďuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o stovku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, já mám, tu modrou hezčí.
2: Dobře si, že ne, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Jaroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím Galantního Patrika a šaramáčnu paní Němcovou.
3: Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím Galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím. Mojí oblíbenkyně speciálně paní Němcovou.
2: No,
6: a já si můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit, ani nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Naslyšenou.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No, dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Chtěl bych dvojku pana Nepila. A můžu jednu vzpomínku k paní Němcový?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, že kdo to byl? No, to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
7: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně po Letné.
3: No, protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale o tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už se rozednívá. a že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horký vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je Puč populární střelec Slávjev. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáh portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervový šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když podzim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak, bohužel. Byla to ta druhá Jiřina. Tak jo. Mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny,
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se ptají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přijděte na druhou stranu,
2: ale
0: můžete
2: to
0: vidět.
2: Ale to mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesoudružko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, touhletou událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, teda, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další ho, věc.
2: A pili ho.
4: Tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astrašit dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou jelení bobky a praví.
5: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být.
4: No, postaví.
5: Lojzo. A kde z tolika ti množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral?
5: No, kde jsi to nazbíral?
4: Kamaráde,
5: včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery. A nebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Děkuji.
3: Jste správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: Ano. A vybírám, Pavle, Ačko.
2: Mějte. Máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, ale mě zutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme
5: a
2: zapsáno.
5: Pavle, a ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no ne. Navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek. No
4: výborně.
2: Tak je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví. Díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši... Já jsem zapomněl to...
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu. Pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Slukavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď hlasoval pro pana Menšíka. Pro
2: děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Se nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty jsi tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operant.

0: nedělej. Tam jdeš stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak by byl už na placku.
1: A zvedni nohy.
0: Co? Co je?
1: Otevři pusu. Já mám klíče.
0: Ale...
1: Tak
0: nikam
1: nechoď,
0: koupíme si lahvinku a
1: koupíme
0: si doma, no.
1: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
0: Emile,
1: ty
0: jsi ty klíče ztratil třeba.
1: Jak já můžu ztratit?
0: Já tam třeba.
1: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
0: já,
1: klíče.
0: Určitě.
1: Ale já ne.
0: Já všechno.
1: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil.
0: Já.
1: Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístina opeuma. Lístina musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
0: No a ten lístek tam máš.
1: A ten lístek tam taky nemám.
0: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
1: Ale tam byl ten lístek.
0: No ten lístek mám totiž já. Víš?
1: To znamená, že máš taky moje klíče, tak mi
0: no, to taky.
1: Povídá, dej mi ty moje klíče.
0: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek jakoby od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělal náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
1: To nemyslíš vážně.
0: No to myslím vážně.
1: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
0: Ale
1: no to, no parkovat
0: tam to asi, vím ne? Taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To mě zajímalo.
1: Jsem zaparkoval z úhradu.
0: No.
1: A chtěl jsem ti ten hrad Ježíšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
0: Mezi náma je konec, pojď seš podvodník.
1: Boženko, kontroluj se.
0: Neříkej mi, Boženo, pro vás otrubo jsem už zas jen slečna biskupová.
1: Miláško, posaď se. Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hávou. Máš takovýhle nesmysle, bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat k věcci, nebo ne? Zase tě budu přát, nebo co?
0: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... Teď jsi papal, od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
1: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
0: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nechci. Ale trápí.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože nemám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Vajsovou, taky pracovala v Českém rozhlase. Takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se, nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové,
1: jmenuju se, kniha?
2: Nic
1: ne.
2: Si nepamatuju.
1: To je jenom jakože.
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cefkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom tam nepostrašili.
2: Počkej,
1: posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého, tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou, kdo pak se nám hlásí dál. Dobrý den. Halo. Halo.
4: Dobrý den. Tady Iveta z Teplic, zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film, nějaký námět pěkný.
3: To máme, děkujeme.
4: A hlasuju za Bečko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: Slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě nepil, ale my pijeme, nealko samozřejmě.
3: Dneska
1: má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Přepojujeme.
7: Jo, ano. Dobrý den, já vás zdravím. A oba dva. A prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano.
3: Jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano. Děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně.
3: Hezký den.
1: Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága. Jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu
3: on
1: hromadu
3: starostí.
1: On to pak
3: někdo uklidí, zamete.
1: No, dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmnáct hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Města v Ústeckém kraji zavedla opatření kvůli vedru. Třídění odpadu přímo u domů se podle vedení Děčína osvědčilo. Vláda podle premiéra v pondělí rozhodne, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Počasí na zítřek jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty mezi 34 až 37 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké odpoledne. Města v Ústeckém kraji zavádějí kvůli vedru různá opatření. Například Chomutov upravil otevírací dobu magistrátu. Přepážková pracoviště budou až do 3. července otevřená už od 7 hodin, tedy o hodinu dřív. Ve středu a ve čtvrtek pak úřad otvírací dobu o hodinu zkrátil. V Ústí nad Labem častěji kroupí ulice a v Mostě omezili sekání trávy. V Česku platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami a požáry. Vlna veder vyvrcholí zřejmě o víkendu, kdy teploty mohou dosahovat 40 stupňů Celsia. Systém třídění odpadů u domů se podle vedení Děčína osvědčil. Ve městě funguje od loňského dubna. Radnice zveřejnila první výsledky, porovnala roky 2024 a 2025. Směsného odpadu meziročně ubylo o víc jak 500 tun.
4: Meziročně lidé vytřídili o 39 tun papíru a 76 tun plastů více. Podle mluvčího města Luďka Stínila zkušenosti ze svozu nádob u domů ukazují, že se do třídění zapojují také ti, kteří dřív netřídili. Z Děčína Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
3: Vláda počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel dnes ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. Podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
5: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
3: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Ministerstvo zahraničí v reakci na to oznámilo, že prezidenta do delegace doplní. Šéf rezortu Petr Macinka z Motoristů serveru Novinky.cz řekl, že prezident v čele delegace nebude, protože o tom soud nerozhodl. Generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explosia Tomáš Rubáček končí. Z rodinných důvodů rezignuje na konci června. Oznámil to mluvčí společnosti Martin Wenzel. Explosia patří státu. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v současné době zvažuje její prodej. Firma působí v Pardubicích. Do roku 2002 ji vlastnila skupina Agrofert.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě vzrostou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Ústí nad Labem ve Veleslavínově ulici dělníci opravují kanalizaci, silnice je tam uzavřená. V Podbořanech ve Vroutecké ulici se kvůli stavbě nákupního centra projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Krásný čtvrtek přeji všem. I v tomto horkém letním dni pro vás máme přehled toho, co se v našem kraji děje. Den v kraji právě začíná, tak dobrý poslech.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ano, teď po 17. začíná na Českém rozhlase Sever pravidelný den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího si poslechněte od Jirky Zemana.
2: Meteorologové varují před další vlnou veder. Ke konci víkendu mohou teploty v celém Ústeckém kraji překročit 37 stupňů Celsia. Výstraha před extrémně vysokými teplotami platí od neděle do půlnoci na pondělí. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace a měli by si proto dát pozor hlavně na dostatečný příjem tekutin, říká Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a v odpoledních hodinách.
2: V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na 48 vstupních místech. Vlny veder v Česku ovlivňují také hospodářská zvířata. Například v Klapem na Litoměřicku farmáři krávy ochlazují ventilátory a mlžítky. V nádrži Modlanská na Teplicku zase speciální přístroje pomáhají likvidovat sinice a zlepšovat kvalitu vody. 69-letá žena z Litvínova nepřišla díky zásahu pracovnice banky v Chomutově o 510 tisíc korun. Peníze měla venku předat ženě, která jí přislíbila výhodnou investici. Výběr vysoké částky bankovní úředníci zarazil a po písemné komunikaci s klientkou zavolala policii. Přivolaní policisti před bankou zadrželi 52-letou Pražanku, hrozí až 5leté vězení. Nemocnice v Kadani na Chomutovsku do konce týdne vymění většinu lůžek. Zvýší tak pacientům pohodlí a personálu usnadní práci. Za celkem 166 moderních postelí zaplatí nemocnice přibližně 8 milionů korun. Více než 7 milionů pokryje z dotace od Ústeckého kraje. Paličkovanou a šitou krajkářskou tradici Krušnohoří ukazuje nová výstava regionálního muzea Teplice. Ve výstavních místnostech zámku, kde muzeum sídlí, jsou výrobky krajkářek z Ústeckého kraje a tvorba výtvarníka Jaroslava Prášila. Výstava je součástí záměru zapsat krušnohorské krajkářství na seznam nemateriálního kulturního dědictví Ústeckého a Karlovarského kraje, říká kurátorka muzea Alena Hubáčková.
4: Tento rok, který máme záměr zápisu na seznam nemateriální statku tradiční lidové kultury.
1: Tak to byl souhrn dne v kraji od Jirky Zemana a já vám přeju i dál dobrý poslech Českého rozhlasu Sever.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař.
1: Zvykli jsme si na to, že se o dronech mluví v souvislosti s válkou, jenže drony můžou i zachraňovat životy, konkrétně srnčatům při senoseči. Dospělé kusy totiž před nebezpečím utečou, ale srnčatům pod sebezáchovy velí přikrčit se k zemi a ani se nehnout. Na podrobnosti se Zdeněk Lukesle vyptával Veroniky Jaklové.
2: Nejvíc ohrožená bývají srnčata do týdne od porodu. Matka se jde pást a mládě odloží, to zůstává na místě a na matku čeká, případně ji přivolává pískáním. V minulosti nebyla srnčata tak ohrožená jako dnes. Stroje jsou ale dnes mnohem rychlejší a mají velký záběr, třeba i 6 metrů, a mládě je bez šance uniknout. Platí, že ze zákona musí zemědělec nahlásit uživateli honitby, že bude sekát, a uživatel honitby má zase povinnost zabezpečit, aby nedocházelo ke zranění zvířat, a právě tady přijdou na řadu drony.
3: Jak takové vyhledávání vypadá?
2: Myslivci se brzy ráno vydají tam, kde se bude sekat. Dron vyhledává srnčata termokamerou, proto potřebují rozdíl teplot. Teplá srnčata jsou na chladnějším pozadí dobře znatelná. V průběhu dne se už okolí rozpálí a dron pak označuje nejen srnčata, ale třeba i kameny nebo zapomenuté balíky sena. Dron nejdřív obletí hranice plochy a tu pak z výšky 50 až 80 metrů pročesává. Obsluha dronu může přepnout i na vizuál a označené místo až 120krát přiblížit. Souvratě a místa pod stromy musí ale myslivci projít osobně. Pod větve dron totiž nevidí.
3: Co se děje se srnčaty, která dron najde?
2: V revíru Velemín Boreč, když dron srnče označí, tak myslivci ho přiklopí bedínkou. Tu zakryjí trávou, aby srnče bylo ve stínu. Bedínku upevní a označí tak, aby traktorista už z dálky viděl, a po posekání se srnčata propustí. Většinou nalezené srnče jen klidně leží a kouká, ale někdy i vyskočí a snaží se utéct, aby se později na místo zase vrátilo. To už mu ale hrozí smrt a pro tyto případy sebou myslivci nosí podběrák.
3: Dá se nějak vyčíslit, kolik srnčat drony zachrání?
2: Například v revíru Velemín Boreč to bývá 10 až 15 srnčat za sezonu, ale ta čísla se hodně liší region od regionu. Období vyhledávání srnčat je červen až polovina července. Když se později seká obilí, tak srnčata už jsou odrostlejší a utečou sama.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na čase být.
1: Počasí.
2: Tak ono se to lehce zaspívá v noci jít spát, ale jak to bude v noci s teplotami, tak i o tom si teď popovídáme na Českém rozhlase Sever s meteoroložkou Janou Ehertovou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Můžeme tedy začít tou nocí, anebo ještě se budeme věnovat dnešku? Odehraje se ještě něco mimořádného dneska?
3: Mimořádného se opravdu nic neodehraje, ono už se odehrávalo celý den a můžu jenom zmínit, že dneska padl rekord v maximech na 12 stanic ze 14, takže opravdu dneska velmi teplý den a byl to tropický den na všech stanicích, takže teploty nám sáhaly přes 30 stupňů Celsia a nejteplejší stanici byly Doksany s naměřenými 37,5 stupňů Celsia.
2: Takže to byl rekord v historii měření?
3: Ne, to nebyl rekord v historii měření, to určitě ne, ale byl to rekord pro tento den, pro 25. červen. Byl to překonal rekord z roku 2016, kdy jsme měřili 34,2, takže jsme měli dneska o 3 stupně více než v roce 2016.
2: No, tak pojďme k té noci, jestli se vyspíme.
3: No, tak to se asi moc nevyspíme. Dneska byla, dalo by se říct, ještě chladná noc, ale čeká nás už teplejší noc. Očekáváme, že ty noční ranní minima nám budou klesat v uvozovkách na 20 až 17 stupňů Celsia, takže leckde může zůstat i teplota nad 20 stupňů Celsia. Dobré zprávy v tomto ohledu opravdu nemáme a minimálně do té neděle se nám bude ještě postupně dále a dále oteplovat.
2: No, napadá mě, že leckdo, kdo má tu možnost, možná půjde spát ven, protože asi venku je to trošku dýchatelnější někde na trávě než uvnitř budovy nebo uvnitř nějakého bytu.
3: Přesně tak, ještě v té nějaké vysoké trávě nebo v lese, tam ještě podmínky
2: na spaní budou
3: určitě příznivější než doma v bytě.
2: Na spaní budou podmínky dobré venku. A jak to bude vypadat s počasím zítra, tedy v pátek 26. června?
3: Jak už jsem naznačovala, opravdu to oteplení čekáme každým dnem, že se nám bude postupně oteplovat, takže jestliže dneska jsme měřili nejčastěji od těch 34 do těch 37 stupňů Celsia a v předpovědi jsme měli do 35 a ta teplota nám přeskočila ten předpovědní interval, tak se obávám, že i zítra je možnost toho, že nám to zase opět přeskočí. Ty teploty by zítra se měly pohybovat nejčastěji zase opět 34 až 37, ale zase není vyloučeno, že to půjde i přes těch 37 stupňů, takže taky je vydána výstraha už od toho dnešního dne na oranžový stupeň. Zítra určitě v Ústeckém kraji budeme mít vysoký stupeň nebezpečí, co se týče teplot a na ten víkend musím tu člověčku opravdu sdělit, že na ten víkend je vydána v Ústeckém kraji červená výstraha, což je nejvyšší extrémní stupeň nebezpečí, co se týče teplot maximálních. Přes tu noc se budou pohybovat rozhodně kolem 20 stupňů Celsia přes ten den. Obávám se, že jak v sobotu, tak neděli 40 nebude úplná výjimka a nebude to jenom asi ojedinělá hodnota, kterou naměříme v Ústeckém kraji.
2: Ale já jsem si všimla dneska na obloze, že se sem tam vyskytly mraky a velké mraky, což bylo úlevné, i když to bylo třeba na 10 minut, stejně to přinášelo úlevu. Objeví se nám nějaké mraky na obloze zítra?
3: Budeme to mít dosti podobné, očekáváme takové to v noci a ráno jasno a přes den skoro jasno a právě, jestli tam bude na chviličku mrak, který aspoň na 5-10 minut nás zastíní, tak to opravdu bude výhra, bude to maximálně do toho polojasna. Více oblačnosti opravdu neočekáváme.
2: Více slibovat nebudeme. Takže zítra se zařiďte někde do stínu, někde k vodě, někde s dostatečným množstvím příjemné chladivé vody. A já děkuji za předpověď Janě Ehertové a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.

uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě

0: až se skončí.
1: O čem se mluví?
2: Proč mají české děti horší kondici, než měli jejich vrstevníci v minulých desetiletích? Mohou změnit situaci vyšší státní dotace na stavbu hřišť nebo víc peněz na odměny trenérům? Mělo by být víc hodin tělesné výchovy? A uvažují politici o tom, že by více podpořili také sportování starších lidí a seniorů? O tom všem budeme debatovat ve speciálním vydání pořadu O čem se mluví.
1: O čem se mluví?
2: V našem studiu vítám dva poslance, kteří se sportu a podpoře sportu dlouhodobě věnují, jsou členy sněmovního podvýboru pro sport, konkrétně prvního místopředsedu poslance sněmovny hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
3: Pěkný den, díky za pozvání.
2: A místopředsedu Občanské demokratické strany, stínového ministra pro sport této strany Karla Haase. Dobrý den.
4: Krásný den a díky moc za pozvání.
2: Debatu o sportu dnes těžko můžeme začít něčím jiným než mistrovstvím světa ve fotbale a posledním vystoupením českých reprezentantů v zápase proti Mexiku. Prohráli 0-3. Jste zklamaní, pane místopředsedo?
3: No, já bych tady mohl takhle brumlat těch 25 minut, kolik na to máme.
2: To na fotbal a reprezentaci 25 minut nemáme.
3: Ne, je to takhle, já jsem to čekal, takhle zklamán. Jsem zklamán z toho, že se naplnilo to, co jsem jako čekal, jo, že mě příjemně nepřekvapil. Takhle jsem to i komentoval v noci, když jsem se díval, pak jsem po druhém golu usnul, se přiznám. Bohužel jsme prostě viděli v přímém přenose, kdy tam je 48 týmů z celého světa, že ten náš fotbal je prostě nekoukatelný, nemá to dynamiku, individuální schopnosti, střelba, že jsme úplně někde jinde za celým světem, když se podíváte, jak hrajou i týmy, dobře, nesrovnávajme se s útočnou jako giganty ve Francii, jako ve Francii, která má 4-5 útočníků a ještě jim tam sedí jakoby na lavičce, jo, náhradníci, jako. Ale tak se podívejte Bosna Hercegovina, podívejte se na africký týmy, teď prostě tam jako všichni jezdili nahoru dolů. A jako z tohle to srovnání je úplně jako bíjící, že je to šílený za mě.
2: Karel Haas má jaké dojmy z vystoupení českých reprezentantů?
4: No já bych skoro podepsal to, co řekl Patrik, tady se asi moc slyšet nebudeme. To není jenom o tom posledním zápase, že jo, tam jsme jako nejvíc spokojení z toho výsledku, z toho klepce, co jsme dostali, ale ono celé to vystoupení na to mistrovství světa prostě bylo nepovedený, tak to ve sportu někdy je, takže podle mého názoru se vůbec nepotkali s formou a teď fyzicky, tam bych řekl, že byl nějaký trouble s aklimatizací, ale i celkově, i bez té aklimatizace podle mě bylo vidět fakt, že jsme zaostávali, to je to, jak říká Patrik, jezdit nahoru dolů, prostě nestíhali jsme fyzicky. Technicky jsme, to je snad ještě horší, než řeknu fyzická stránka českého fotbalu, tak teda technika, to je možná největší propadák. Pak podle mého názoru některé individuality, ty byly teda i jako osobně, personálně, mimo formu, úplně totálně. Takže celkově na to, jak jsme na to dlouho čekali, to jsme si tady říkali před vysíláním, že jsme se tak jako těšili těch 20 let.
2: A ty tři zápasy potom utekly hodně rychle.
4: Utekly hodně rychle, ale prostě celkový zklamání. A ono, já vlastně nevím, jestli bych vypích jako pozitivních třeba 10 minut, jo, pánové. Ze tří zápasů,
3: jo,
4: já nejsem
3: ten
4: schopen.
3: Druhý zápas,
2: já myslím, že prvních 10 minut druhého zápasu,
4: jo,
2: možná.
4: Jo, souhlas, přesně tak, proto jsem dal 10 minut.
2: Pojďme od vrcholového sportu k dětskému sportu. 3 roky starý výzkum odborníků z Technické univerzity v Liberci konstatoval, že současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně, jako byli jejich vrstevníci před 100 lety, s tím, že se to týká vytrvalosti, rychlosti i síly. Ten výzkum zaznamenává setrvalý pokles od 70. let minulého století, ještě výraznější od 90. let minulého století. Když k tomu přidáme předloňskou analýzu České školní inspekce a Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, tak ti došli k tomu, že se fyzické a pohybové schopnosti dětí zhoršují, že třeba dnešní dětští hokejisté mají horší zdatnost, než v 90. letech měli běžní školáci. Máte nějaký plán, co s tím, pane Haase?
4: Není to všechno o penězích, přesto je nevynechám. Nepochybně státní podpora sportu nebo veřejná podpora sportu, jo, to sečtíme celkovou veřejnou podporu sportu, stát, kraje, obce, tak nepochybně hraje roli. Jo, jsou země kolem nás, srovnatelně velké, Maďaři, kteří napumpovali do sportu ohromné množství peněz a v řadě sportů, teď ne primárně v tom dětském, najednou nám utíkají. Čili nelžeme si do kapsy, nepochybně je to o penězích, pokud se vynaloží efektivně. Ale není to jenom o nich. zaostává u nás, a to už se propisuje do toho dětského sportu, teď řeknu organizovaného dětského sportu, zaostáváme ve výuce trenérských oborů, v moderní výuce trenérských oborů a tak dále. To znamená, to musíme zlepšit. Co se týká škol, taková ta populární debata, jestli pomůže další hodina tělocviku navíc, no pokud se nám budou děti omlouvat tím tempem jako teď, tak nám další hodina sportu, tělocviku. Další hodina tělocviku ve smyslu povinného nepomůže, takže já jsem spíš zastáncem toho, co dělá třeba asociace školských sportovních klubů. To znamená, aby jsme na ten konec vyučování přirozeně napojili. A to jsou zase skandinávské země, Švýcaři a tak dále. Jedno si se jmenuje kroužky a tak dále. To znamená aktivity, které budou bez toho, aniž by to dítě muselo přejíždět z toho bezpečného školního prostředí, tak zajistit sportovní aktivity tam. Platformy na to v České republice máme málo, využíváme. To znamená, těch nástrojů je víc. Ale nechci se

0: najednou odhodlá pro tenhle ten minoritní sport, jo, to máte. Takže ono to spolu právě souvisí. Pokud jde o to, kde je problém, samozřejmě, jsou to peníze a je to o tom i vlastně, jak uchopovat tělesnou výchovu. Já bych třeba začal tím, že bych to přejmenoval, ten nějaký relikt ještě z roku před 89. Za mě jsou to pohybové aktivity. Pohybové aktivity, ne tělesná výchova. Já nechci někoho vychovávat jakoby k tomu, aby uměl kotoul a pak máme tady 30% omluvenek z tělocviku ve středním školství, protože se někdo, nechce, aby se někdo někomu smál, že není schopen běžet nebo udělat kotoul a podobně. Umíte si představit, že bylo 30% dětí, studentů omluveno třeba z matematiky, z angličtiny a tak dále, to si neumíme představit. A z tělocviku je to úplně běžné. Když tam přidáme třetí hodinu k těm dvěma, tak co se stane? My musíme zachytit těch 30%. No tak se omluví 40%, jo, v té chvíli. Ne, my musíme pojmout ty pohybové aktivity úplně jinak. Tady se třeba nabízí ty projekty a zase je to o těch penězích, třeba trenéři ve školách, trenéři do škol. To jsou různé projekty, zkoušeli jsme je tady a zkoušíme je v Praze. Praha 8 je v tom nejdál, já jsem se tam byl na takovouhle hodinu podívat a je to právě spojení té tělocvikářky v uvozovkách, to se mimochodem také podceňuje, jo, že se říká, že tělocvikář může dělat kde kdo, jo, a těch trenérů, ale to nemá být jako nábor talentovaných jako studentů a žáků do těch klubů, jo, to má být opravdu propojení a jakoby, aby si vyzkoušeli ty různé sporty, kde to je právě o tom testování, kde to právě není o tom, jak si o těch dovednostech ve smyslu, že půlka třídy něco umí, půlka ne a ta půlka se jim začne jako smát a v té chvíli oni ztratí motivaci se takovýchto věcí účastnit. To znamená úplně to jinak pojmout. A já, když jsem byl na té hodině, tak tam jsem viděl, tam se to účastní všichni ty žáci, protože je to baví. Protože někdo si házel, někdo zkoušel házenou, někdo zkoušel fotbálek. Prostě je to jiný druh těch pohybových aktivit. A pak to navazuje na to, o čem mluvil Karel, to znamená, jak pak třeba řešit přestávky. Ve Skandinávii tomu říkají aktivní škola, to znamená, že máte aktivní přestávky a ne, že to jako najednou tam si všichni vytáhnou mobily a začnou po přestávkách sedět a něco si hrát. A potom, jak je řešeno to po škole. To znamená, tohle to všechno pak dohromady dává nějaký celek. Jenom tady chci jakoby dodat, že to má obrovské zpoždění. Kdybychom se teďka nakrásno dohodli, že tam dáme spoustu peněz a kapacity a já nevím co všechno a trenéři, tak to bude mít obrovské zpoždění, které vy poznáte například na tom, že se konečně zastaví ten počet dětí, které trpí obezitou, který se za posledních 25 let zpětinásobil. Takže on to má i spoustu jako dalších konotací. Poslední věta, vy jste mluvil o tom, o té fyzické vybavenosti. Já jsem někde četl, nevím, jestli to Karel taky viděl, analýzu právě středoškoláků, která je úplně neuvěřitelná, která říká, že fyzicky jsou na tom středoškoláci dneska stejně jako středoškolačky v 90. letech, jako studentky. To znamená, ten propad je tam úplně neuvěřitelný, jo? Takže jako buď s tím budeme něco dělat, nebo budeme mít velký problém.
1: Karel Haas doplní.
2: Moje rychlá reakce. Pravdivá tvrdá data máme na 5letých intervalech od České školní inspekce. Ta baterie testů pro základní školy, střední školy se nezměnila, což je dobře. To znamená, máme tu srovnatelnost a jenom technicky doplňuji. Dat o tom, jak tristní je tělesná zdatnost českých dětí, tak těch dat máme spoustu. Pokulháváme v realizaci.
1: Já jsem některá z nich i ze školní inspekce konec konců v úvodu citoval. Vy jste oba se vyslovili proti tomu, aby se jen tak přidala třetí hodina tělesné výchovy. Debatovalo se i před volbami také o tom, jestli by nepomohlo, kdyby se zrušilo známkování v hodinách tělesné výchovy. Byli byste proto?
0: Já si myslím, že ano, protože tady opravdu cíl není, jak mi teďka řekl jedna známá, že syn přinesl trojku z tělocviku. Jo, tak co tam chcete známkovat? Jo? Někdy je to opravdu o nějaké fyzické vybavenosti toho člověka. A jestli ty děti chceme demotivovat, no, tak je známkujeme i v této věci. Ne.
1: Budete tedy navrhovat?
0: Já bych to neznámkoval, proto já bych to pojal ne jako tělesná výchova, já nechci nikoho vychovávat.
1: Ale jako pohybové aktivity, jak jste
0: říkal. Ale pohybová aktivita, že chci, aby měli jakoby pozitivní vztah k pohybu v době rozšíření moderních technologií, kdy i já doma se rozčiluju dnes a denně u svých dětí, aby nebyly na mobilu, a to jsou fakt obě dvě děti jako sportovně, že sportují denně. Jo, a přesto se rozčiluju, takže si skoro neumím představit, co zažívají rodiče u dětí,

0: které denně nesportují.
1: Karel Haas by byl pro zrušení známkování tělesné výchovy, ať už se ten předmět bude jmenovat jakkoliv?
2: Já do toho vějíře těch opatření, které by mohla, nebo která by mohla děti motivovat k tomu, že ten sport, pohyb budou mít raději, budou mít radši, poklesne počet omluvených dětí, tak do toho vějíře to podle mého názoru patří. Asi dokážu rozlišit základní a střední školství. Jo. Teď si řekněme na rovinu, na té střední škole asi v úvozovkách toho 14, 16, 17 letého člověka ta známka asi tolik v úvozovkách nehodí dolů psychicky, jako to dítě na prvním stupni nebo na druhém stupni. To znamená, ještě jenom k tomu dodávám prvek, že tento případný nástroj do nějakou vějíře možností, nebo čekáme od toho zázrak, ale je to podle mě střípek z těch možností, tak větší akcent má v základním školství a ještě blíž, řeknu začátku tomu základním školství, to znamená první stupeň, ale do toho střípku to podle mého názoru patří.
1: V mnohých debatách na toto téma, jak podpořit tedy sportování dětí, zaznívá, že je potřeba víc sportovišť, že by se měla podpořit stavba nových sportovišť, nových hřišť. Z vašeho pohledu je tohle tak důležité?
2: Co se týká infrastruktury, my podle mého názoru jako Česká republika nemáme problém v nedostatku infrastruktury. Nemáme dokonce podle mého názoru problém ani v té otevřenosti infrastruktury. Proč to říkám? Systémy otevřených hřišť běží napříč municipalitami, teď myslím otevřených školních hřišť a tak dále, otevřených hřišť od základních škol, otevřených hřišť, která ani nejsou u školských zařízení a zřizují je obce, tak myslím si, že té infrastruktury máme dostatek. To není ten hlavní problém. Jsou dva hlavní problémy, co se týká infrastruktury. Za prvé prostě historický dluh. To znamená, tak jako je naše země podfinancovaná v jiné infrastruktuře, jak jsme prostě z pohledu kvality. A je to taky nějaký motivační prvek, jestli, a teď to nezlehčuju, ne, že bychom škvárový hřiště měli hodně, jestli sportujete na škváře nebo na hezký umělce nový, tak je to nepochybně motivační prvek. To znamená dlouhodobá podfinancovatelnost. A druhá věc, kterou zmiňuji, je podle mého názoru docela nerovnoměrné jako rozvrstvení, rozmístění. To znamená, že opravdu máme napříč Českou republikou ne nějaký jednotný dobrý level sportovišť napříč celou Českou republikou. To je druhý trouble s tou infrastrukturou.
1: Souhlasí Patrik Nacher s tím, že vlastně v zásadě sportovišť máme dost?
0: Nevím, no já jsem v tomhle větší skeptik. Já když jsem se díval na data z NSA, tak průměrné stáří sportoviště 51,5 let. To znamená, že to je starší než já. Jo, nebo stejně starý, nebo půl roku starší než já. Takže 88% sportovišť vzniklo před rokem 89. Jo. 88%, to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, ano, ty věci se právě proměňují na těch původních hřištích, takže všude tam, kde já se pamatuju, tady kompresory, tady byly, tady kousek od rádia, další hřiště, všechno škvárový, tak dneska je to všechno tráva nebo umělka. Mimochodem i ty umělky jsou různé druhy, jak jezdím se synem na zápasy, máte někde umělky, kde běžíte, spadnete, máte odřený koleno, někde to fakt jako tu umělku ani nepoznáte, ale dobře, to už se teďka o tom nebavme, to je detail. Takže ta obnova té infrastruktury je podle mě základ, tam je to v desítkách miliard dluhů za posledních 30 let, to je úplně očividné. Ono to má potom ten prvek velký, viditelný, to bych řekl, že takový ten signál, symbol, nebo jak se říká u toho sportu, a to jsou třeba velký stadiony. Jo? Ať už začnete stadionem třeba fotbalovým, byť nám teďka na fotbal nedělá radost, ale když se podíváte tak na okolní země, které mají stejný počet obyvatel nebo dokonce míň, tak mají větší stadiony. Je to fakt jako absurdní. V Budapešti krásný stadion, Puškáš v Budapešti.
1: Hostil
0: finále Ligy mistrů 60-65 tisíc. U nás největší stadion je v Edenu 19 300. Jo. To prostě v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel dneska. Jo. To, když se podíváte, že cestu s fotbalem po Evropě, mnohem menší města jsou schopni uživit, když to takhle řeknu, i stadiony fotbalové, kde mají 3 stadiony nad 50 tisíc. Je to nějaký, já neříkám, že to tím zachránit, ale je to nějaký jakoby symbol toho, jo, že tam hraje to národní družstvo, nebo že tam hraje nějaký
1: to znamená,
0: ten klub.
1: Vy si myslíte, že kdyby tady byly větší stadiony, třeba fotbalové, že by to mělo dopad na sportování mládeže, protože obvykle naopak se to dává do protikladu, že než aby se platili drahé stadiony, tak by bylo lepší udělat dětská hřiště. Tak vy to tak nevnímáte?
0: Ano, ne, je to kombinace, jo, je to kombinace. Kdo opravdu se tím zabývá? Já když jsem byl v Seville se podívat, tam prostě celá rodina jede na fotbal. Mají to udělané tak, že oni těsně před tím stadionem, kde jsou parkoviště, grillují. grillují. Oni to mají jako rodinné setkání. Takže oni tam grillují, oni se tím zabývají, oni ty děti tam kolem toho běhají s míčem. Pak je ten samotný zápas, který trvá 90 minut, ale je to pro ně celodenní věc. A samozřejmě pak očekáváte, že všichni ti, kteří kolem toho jsou, tak k tomu sportu budou propadat. Ono jsou to spojitelné věci. Já neříkám, aby tady vznikly 3 stadiony hned jako pro 50 000. Já jenom říkám, že je to nějaký jakoby symbol něčeho, že ten stát myslí na tyhle ty věci. A samozřejmě vedle toho je třeba obnovovat tu infrastrukturu. Karel Haas má pravdu v tom rozdělení, že někde to může být skutečně to rozvrstvení. Třeba v tom prstenci kolem Prahy si myslím, že to je docela dobré, co tam aspoň tu příležitost srovnat hezky vybavené a tak dále. Ale
1: někde jinde jinak.
0: To může být fakt problematické. To znamená.
1: Takže v zásadě i v tomto se shodujete.
0: V tom se shodujeme, tuto část. Musí do toho jít skutečně. Tak já vám to řeknu takhle. Desítky miliard, to znamená ušetřit stovky miliard na tom, na těch civilizačních nemocech a všechno, co souvisí s nepohybem a s tím, že nebudeme investovat do zdravého životního stylu a to sebou nese. A teď neříkám vrcholový sport. Ten vrcholový sport je reklamou na ten normální sport, jo, ale bez, zase jedno bez druhého. Bez toho vrcholové, bez té reklamy nenalákáte ty lidi. Bez toho stadionu nemáte malinký stadion, když máte velký a tak dále. To všechno to jsou spojené nádoby.
1: Rozumím tomu. Připomenu, že dnešními hosty regionálních stanic Českého rozhlasu jsou místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher a místopředseda ODS poslanec této strany Karel Haas.
3: O čem se mluví?
1: Zatím jsme mluvili o podpoře dětského sportu. Když tady Patrik Nacher před chvílí říkal o normálním sportu, tak normálně sportují i dospělí nevrcholově. Přidám opět čísla. Podle Českého statistického úřadu pravidelně sportuje u nás 35% lidí. Máte ambici zvyšovat tohle procento, pane poslanče Haasi?
2: Když jsme u těch zahraničních vzorů a dokonce nejen aktivně sportovat, já spíš říkám účastnit se toho sportu, tak to číslo mně přijde dokonce až příliš optimistické, které jste řekl. Já znám nejvíc, řeknu ty skandinávské modely, švýcarské modely, tak teď vezmu Skandinávii. Pánové, ve Skandinávii, a teď určitě všechny ty země nejsou stejné, ale v zásadě blížící se 90% je podíl lidí, kteří se dobrovolnicky účastní života té komunity. Nejen ve sportu, v ochraně přírody, v kulturních akcech, v komunitních akcích. U nás to dobrovolnictví a proč ho spolu se sportem? Sport a zejména mládeže stojí na dobrovolnicích. Tak u nás ten dobrovolnický étos má v sobě zhruba 10% populace. To znamená, my jsme na úplně opačném spektru, než je třeba ta Skandinávie.
1: Co
2: to znamená, ta moje motivace je naučit víc lidí dobrovolně dávat něco té společnosti ve sportu, v kultuře, v životním prostředí atd. A to se nám pak propíše do dostatku bafuňářů, kteří organizují ty aktivity. To není sprostý slovo. Do dostatku dobrovolných trenérů. Co s tím? Jistý návod, a my jsme to debatovali jak s Patrikem, tak s panem ministrem, jistý návod je, že dobrovolníkem můžu zůstat, ale stát mě za to může systémově podpořit. Tak ať jsem naprosto konkrétní, třeba to, pokud budete dlouhodobým dobrovolníkem, nebavím se o tom, že děláte dobrovolníka, a já to nezlehčuju, že pomůžete na pražském maratonu, ale budete-li dlouhodobým dobrovolníkem, trenérem, členem klubu a tak dále, tak může vám stát dát nějakou daňovou výhodu ve smyslu měsíční daňové slevy. To je úplně konkrétní motivace, jak ty lidi přivázet, aniž by to dostávali do přímé odměny, to znamená zůstávají dobrovolníky, ale stát si toho váží a vyjadřuje to třeba nějakou měsíční daňovou slevou.
1: Patrik Nacher přikyvoval, stejně bude přikyvovat i ministryně financí z vaší strany k tomuto nápadu?
0: Já si druhám říct, že ano, protože to je, co jsem já řekl. Koruna teďka investovaná se vám do rozpočtu vrátí 4 korunama. To je známo, pokud jde o sport, pohyb. Kdybych to vzal v časovém hledisku, tak je to ještě víc. Jestli si správně pamatuju to číslo, tak ředitel VZP mi řekl, že na obezitu, jenom na obezitu jde ze zdravotního pojištění 50 miliard korun. Na 50 miliard korun. Tak jako buď s tím budeme něco dělat, nebo předtím budeme zavírat oči. A já s Karlem Haasem v tomhle tom souhlasím. Myslím si, že to bylo součástí té prezentace, kterou on měl v rámci toho zákona, to nevole zákona o sportu.
1: O podpoře sportu.
0: My to nechceme říkat jako, já bych řekl o sportu obecně, ne o podpoře sportu, má to být o sportu, já bych skoro řekl o sportu a zdraví, proto já se snažím i dávat třeba dohromady fotbalový tým, kam se mi Karel Haas neustále omlouvá, že má něco s kolenem. Už jsme se sešli třikrát, tak aby my jsme šli příkladem. Ono totiž to všechno, co se mi bavíme, a to myslím smrtelně vážně, i na ty lidi působí v momentě, kdy to budou hájit ty politici, kteří autenticky k tomu mají nějaký vztah a budou příkladem. Protože nejhorší pro ty lidi je, když my tady budeme jakoby mudrovat, teoretizovat a pak budeme v té sněmovně třeba kynout. To pak jako fakt to působí, zrovna v tomhle tom případě, v tomhle té oblasti to působí hrozně jako podivně. A já jsem rád, že v tomhle tom ta sněmovna se rozpohybovala, poslanci napříč politickým spektrem fakt jako hubnou, fakt je to jako vidět. Já jsem za to rád. Dál se na tom budu podílet a motivovat kolegy, aby jsme rozpohybovali tu sněmovnu. Zkusím udělat ten první zápas se Slovenskem, jakoby parlamenty mezi sebou, ale máte pravdu, on je to tak, že když pak sportuje ten rodič, ten dospělý, tak je velká pravděpodobnost, že k tomu prostě naláká i to dítě. Když ten rodič nesportuje, tak to dítě nemá ten přirozený vzor. To by muselo být skutečně nějaký echt jako talentované, aby si to jako vydobil sám, říkám, navzdory pasivnímu rodiči. To znamená, že v tomhle tom je to nejenom o těch penězích, to je také s tím dobrovolnictvím, ale o tom, že to je nějaký, já bych řekl, standardní životní jakoby styl. Já vám řeknu, já teďka se snažím denně běhat a hrozně vás jakoby naběže, běžíte, posloucháte nějakou hudbu, někdo běží proti vám a pozdraví, úplně cizí člověk, jo? Že prostě, že jakoby, že to je, že jsou to věci a vůbec ho neznáte, on vás nezná, třeba politicky bychom se úplně shodli, kdyby poznal, kdo jsem já, to by mě třeba ještě nabančil, já nevím, jo, ale že se prostě pozdravíte, že to je něco, že se prostě vydáte z té komfortní zóny a půl hodiny času se sedavého zaměstnání věnujete nějakému pohybu a sobě sama.
1: Na závěr ještě ke sportování seniorů přidám další čísla z Českého statistického úřadu, podle nich pravidelně, to znamená aspoň 10 minut v kuse. Aspoň jednou týdně sportuje 17% lidí mezi 65 a 75 lety. Samozřejmě u lidí v tomto věku existují různá zdravotní omezení. Měl by a může něco udělat stát, mohou něco udělat politici pro to, aby to sportování i pro lidi nad 65 let bylo jednodušší?
2: Mohou, jsou v zásadě dvě cesty. Když jsme se bavili o té podpoře toho dobrovolnictví, tak právě ty modely opravdu z funkční zemí, Skandinávie, Švýcarsko, jsou o tom, že ty dobrovolníci pomáhají právě i seniorům. U nich je jedno zásadní pravidlo nemluvit o sportu, u nich už mluvit o zdravém pohybu. Ten pohyb, jestli bude mít podobu Nordic walkingu, tak je to zdravý. Jestli využijí infrastrukturu opravdu cíleně vybudovanou pro ty seniory, tak je to skvělý. Takže první věc, nemluvit o sportu, mluvit o pohybu. Druhá, podpořit dobrovolníky, z nichž někteří se budou věnovat právě sportování seniorů. Ono to mimo jiné těm seniorům pomáhá i mentálně, že se s nimi potkává někdo mladší, někdo mimo jejich komunitu, navštíví je každý týden, získají pravidelnost a tak dále. Ta data to opravdu potvrzují jak o zdravotní, tak psychické zdatnosti, že jsou to věci, které pomáhají. A třetí věc, můžete přizpůsobovat, na to dneska už jsou opravdu, řeknu, sportovní náčiní, sportovní zařízení, která jsou cílená opravdu na pohyb seniorů. Známe to zase z řady rozumně uvažujících obcí a měst, tady se asi nebavíme o krajské úrovni, takové ty venkovní cvičící prvky, které nejsou workoutovým hřištěm pro 20-letého člověka, který chce mít ohromný bicepsy, ale jsou pro toho seniora rozkomíhají mu kyčle, rozkomíhají ho v pase a tak dále, tak tohle to může dělat jak municipality a stát na to může zaměřit dotační tituly. Pravdou třeba NSA žádný dotační titul na pohyb seniorů nemá, tak to je jeden z konkrétních prvků, který by měl stát změnit.
1: Změní se to?
0: Jo, jestli jste od nás chtěl dneska, že bychom se tady pohádali, tak vás zklamu, protože i v této odpovědi musím na Karla Haase.
1: Já nikdy po vás nechci, abyste se pohádali.
0: Ne, chci slyšet
1: odpovědi na otázky, tak, ale... a chci slyšet vaše názory a chci dát prostor posluchačům, aby si oni udělali své vlastní názory podle toho, co
0: tak
1: říkáte.
0: Tak posluchače zklamu, že zase souhlasím, protože tady fakt nejsme v rozepři, tak já to obohatím, abych neopakoval jinými slovy to, co říkal Karel, i nějaký jiný úhel pohledu. Líbí se mi to, že právě, a vidíte, že Karel navazuje na mě v tom, že i v tom slovním popisu toho, co to je, že to je hrozně podstatné, tak jsme byli u tělesné výchovy, pohybová aktivita. Tady nenazývá to sportem, protože z toho může mít někdo jako osypky jakoby, a obavy, je to pohyb. Já také se bavím a je to součástí některých dokumentů pohybová gramotnost. Já jsem se celý život věnoval finanční gramotnosti, pohybová gramotnost, prostě jakoby věnovat se tomu pohybu. Já dám i konkrétní příklad těch projektů, které by mohly být podporovány, protože mě s tím oslovili seniori. A to je fotbal v chůzi například. Že vy můžete už dneska přizpůsobit sport, který vy znáte, začali jsme dneska fotbalem, existuje fotbal v chůzi, já jsem si to s nimi vyzkoušel. Vy i těm seniorům, kteří už jsou na to zvyklí, vůbec nestíháte, že nesmíte běžet. Jenom jako musíte dělat kličku v chůzi, tak si to zkuste. Je v tom mistrovství světa, my v tom máme mimochodem velmi úspěšný seniory a seniorky. A to je přesně to, co si zaslouží tu podporu. A já vím, že oni mi prostě v tomhle se na mě obraceli a brečeli, že prostě klepou na jedny dveře, na druhý, na třetí a nedoklepou se. Jo. Takže jakoby, jestli na tomhle je shoda, tak pojďme tyhle ty aktivity a takových fotbalů v chůzi vymyslíte jakoby řadu. Ano, nemůže to být workoutový hřiště. Tam jako nikomu nechceme po někoho, aby dělal chyby v 70. Ale je to právě jiný druh těch venkovních cvičišť. To znamená, ano, ten prostor tady je, jde o tu ochotu se do toho pustit a je to vlastně druhá mince u pohybu a sportování dětí.
1: Říká ve speciální vydání pořadu, o čem se mluví, první místopředseda poslanecké sněmovny, člen sněmovního výboru pro sport, poslanec hnutí ANO, Patrik Nacher. Díky, nashledanou.
0: Děkuji, díky moc za pozvání.
1: A naším hostem byl také místopředseda ODS, stínový ministr sportu této strany, také člen sněmovního výboru pro sport Karel Haas. Díky, nashledanou.
2: Díky moc a krásný den všem.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř. O čem se mluví?

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Paliva v Ústeckém kraji od minulého týdne zlevnila, ceny jsou nejnižší v republice. Do 3 let chtějí Teplice otevřít cyklostezku k jezeru Barbora. Inspekce našla v kuřecích hřízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty mezi 34 až 37 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 8,30 korun a 4,60 haléřů. To je o 65 haléřů méně než před týdnem. Nafta je levnější o víc než korunu 50 a aktuálně stojí v Ústeckém kraji 35 korun a 38 haléřů. Ceny v regionu jsou při porovnání se zbytkem republiky nejnižší. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Děčínsku, nejvíc platí za benzín motorické na Litoměřicku, za naftu na Teplicku. Teplice postaví cyklostezku k jezeru Barbora. Cyklisti by po ní měli projet v roce 2028. Povede z městské části Řetenice přes Újezdeček a Košťany až k jezeru v Oldřichově. Teplice uspěly s žádostí o dotaci. Dostanou 85% nákladů, které podle projektu vycházejí na zhruba 30 milionů korun. Upřesňuje náměstek primátora Tomáš Hadviga z Hnutí ANO.
3: Povede z Teplických Řetenic rozšířením stávající komunikace přes Újezdeček až na Barboru. Budou mít svůj pruh, který bude určen vyloženě pro jeden pruh cyklodopravy. Na každé straně bude jeden pruh, jeden vlastně na Barboru a druhý povede z Barbory do Teplic.
2: V kuřecích hřízcích stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí hřízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už na prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Pražští policisté pátrají po 35-leté Ludmile Janourové. Žena má psychické problémy, odešla z domova po hádce a může být nebezpečná. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj žena nebere předepsanou medikaci, pije alkohol a bere omamné látky. Hledaná je 170 až 175 cm vysoká, obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít podle Daňka černé krátké legíny, černé triko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes ramen.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17, na horách na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37, ve Šluknovském výběžku na 32 až 34, na horách na 28 až 31 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chomutově u kruhové křižovatky v Lipské ulici u Lidlu se srazila dvě osobní auta a v Mostě v ulici Zdeňka Fibicha nabouralo osobní auto do svodidel. Počítejte se zdržením, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Dobrý poslech písniček na přání Českého rozhlasu Sever vám přeje Eva Bucharová a pojďme si připomenout kontakty, které můžete využívat a vybírat si muziku. Telefonní linka sem do písniček na přání je 475 212 212 a e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. A koukám, že už nám někdo píše. Dobrý den, zahrajte mi prosím Lolitu od skupiny Krištof. Děkuji a všem posluchačům hezký den, Barbora.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočíš.

jsem tři trubky, jeden

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už je s námi taky Jirka. Ale Jirko, prosím, zavřete rádio, stlumte rádio, vůbec se neuslyšíme. Je tam strašný zvonění a strašná ozvěna. Tak Jirko,
1: dobře,
0: tak stlumil jste. Super,
1: prosím.
0: Jirka z Chabařovic, super, ano. Říkám. Děkuju a povídejte, ano. Všechno povídejte.
1: No a děkuju taky, no, tak rádio posloucháme Sever samozřejmě. Už jsme starší, takže trošku ty starší písničky, hlavně naše, že jo. I když Johnny Cashe mám já moc rád. No jinak dobrý, no jinak zatím zdravíčko to uží a necháme Chabařovickým zahrát teda, no.
0: No já jsem myslela, že jste chtěl hrát k narozeninám vaším nedělním.
1: Jo, jo, to v první řadě samozřejmě, ale okolo můžu ještě popřát někomu, ne?
0: Tak přejte, přejte a hlavně sobě přejte.
1: No tak to přeju, to je pravda, no.
0: Hlavně tím, sobě.
1: Na, hlavně sobě, no, tak... Hezky hrajte, je to i pro vás ta písnička, pro to celý rádio. Já jsem tam byl asi dvakrát nebo třikrát na těch vašich slavnostech, co byly na zahradě.
0: To jsme takže, rádi.
1: Jo, my se panem Tatárkem odtamtud známe právě.
0: No tak to jsme rádi. Tak milí no. Posluchači Českého rozhlasu Sever, Jirka slaví v neděli 79. narozeniny, vybral si písničku, kterou má rád a já mu přeju už předem pevné zdraví, dobrou náladu, životní optimismus, hodně štěstí a hodně dobrých lidí kolem vás. Mějte se krásně a oslavte to.
1: No, vy taky se mějte dobře. Jo, děkuju moc.

0: bych se nechal taky zahrát.
1: Tak Petr už nám čeká na telefonu, písničky na přání Českého rozhlasu Sever. Petře, dobrý podvečer.
0: Taky dobrý večer, vás zdravím, krásný večer.
1: Komu hrajeme?
0: Zahrajte paní Milce Trojanový hlavně, že bude mít příští týden narozeniny a ty hlavně a všem Trojanům Petrovi k svátku, Trojanovi.
1: Ano.
0: A všem Trojanům, Jirkovi a Vojtovi, všem Trojanům, Toníkovi a nějakou pěknou písničku od Vanastovy věci.
1: Vanastovy věci hrají teď. Je písnička, no, letí do Mikulášovic.
0: Já bych taky nechal zahrát z Mikulášovicu.
1: No, z Mikulášovic, ano.
0: Zahrát.
1: No, tak taky.
0: Já bych si nechal zahrát ještě jednu písničku navíc, ale pro sebe.
1: No tak to se musíte dovolat ještě jednou, tak, teď je to pro Mikulášovické.
0: Ne, budu doma zítra.
1: Dobře, volejte,
0: a šel by to zahrát
1: zítra volejte, jako, klidně zase po 18. hodině, po 12.
0: Jo,
1: anebo po 18.
0: Tady si Milušce a tím všem Trojanům, jo?
1: Všem Trojanům, Vanastovy věci. Jo.

0: A číslo 475 212 212 do písniček na přání Českého rozhlasu Sever vytočila i Jiřina. Tak já vám přeju, Jiřino, hezký podvečer, vítejte ve vysílání.
1: Já vám taky hezký podvečer. A přála bych si zahrát písničku mojí mamince, která by měla 92 roku v neděli. A písničku od Elektrobondu Mámě se jmenuje jako vzpomínku.
0: Jmenuje se to slůvko Maminka a je to tedy vzpomínka. Tak vám děkuji za zavolání, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschle.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál. A teď už mám na telefonu paní Janu. Jano, hezký podvečer vám přeju.
1: Dobrý večer vám taky přeju. Chtěla bych popřát k narozeninám paní Lindě do Harbronu, která oslaví dneska své narozeniny. Písnička bude Ty jsi ze všech nejlepší, zpívá to Petr Lezek. Přeji hodně štěstí, zdraví do dalších let, přeje ti to kamarádka Jana.
0: Tak krásné přání doplním ještě tím hudebním dárkem.

v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. Už taky zdravím Honzu. Honzo, slyšíme se. Tak Honza si tam povídá pěkně v hospůdce, ani neví, že už je ve vysílání. Tak Honzo, dobrý den. Honzo, jste na telefonu? Tak, tady máme od Honzy objednávku, písničku Tam u nebeských brán, kterou posílá svým kamarádům. Já nevím, Honzo, jestli mě slyšíte, já vás teda slyším, ale jestli máte puštěné rádio, tak už za chvilinku tu svoji písničku pro kamarády uslyšíte a je to od Michala Tučného.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál a teď už se zase koukám, kdo nám píše. Dobrý den, zahrajte písničku od Lunetiku, ať je hudba tvůj lék. Zahrajte pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Martu z Barandova, pro paní Květu z Vysoké a pro všechny posluchače a posluchačky. Tak tohle nám napsali Jarka a Dominika z Ústí nad Labem.
1: Ať

0: Tady je Český rozhlas Sever a písničky na přání a taky Jana. Tak s Janou jsme vybírali a nějak jsme si tam zamotali do toho výběru, ale v každém případě řekneme, komu vy jste chtěla nechat zahrát.
1: No, tak dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak já bych nechala za sebe, za kamaráda Pavla a za kamarády z Noční linky zahrát panu Vaříčkovi Františkovi, k jeho dodatečně k jeho krásným narozeninám, je to věrný posluchač Českého rozhlasu,
0: aha,
1: tak snad nám doufám promine, že to nebude...
0: Že to nebude ta panenka, ale bude to určitě krásná písnička od Valdemara Matušky a
1: no,
0: určitě bude mít radost. Tak jo, no, takže vám děkuji, že jste měla se mnou trpělivost.
1: Jo.
0: Valdemar Matuška má všechny písničky krásné.
1: Ještě bych to potřeba dodatečně Honzovi Vlkavy k svátku, taky no, všem Honzům.
0: Taky.
1: Tak jo, děkuju moc.
0: Ještě dodatečně ke svátku. Děkuju za zavolání, naschledanou.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: A to je svatá pravda, protože čas písniček na přání tak rychle utíká. Já se ale ještě vítám s Ivetou. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, paní Evo, i všem posluchačům. Já jsem vybrala písničku od Marie Rotrové Lásko voní deštěm a bylo by to pro paní Zdenku z Teplic, která zítra bude mít krásné 70. narozeniny.
0: Tak všechno nejlepší.
1: A také, ano, všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka. I moje maminka by měla narozeniny, ale už není mezi námi. A potom by to ještě bylo pro tetu Zdenku, která měla v pondělí narozeniny. Takže také všechno nejlepší ještě.
0: Všechno nejlepší všem. Já jenom doplním, že Iveta vybrala písničku od Marie Rotrové, kterou už slyšíte, Lásko voníš deštěm. Tak to je takové možná přání pro nás, pro všechny.
1: No, teď bychom to potřebovali.
0: Teď bychom ten déšť si všichni přáli.
1: Tak děkuju za vybrání a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Teplotní rekordy padly na polovině stanic v Česku. V Doksanech bylo přes 37 stupňů Celsia. Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlásila dnes nejvyšší stupeň výstrahy před požárním nebezpečím. Litvínov je proti záměru postavit u skládky spalovnu nebezpečného odpadu. Počasí na zítřek jasno, během dne místy přechodně až polojasno a teploty mezi 34 až 37 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezký večer. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Národní park České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na 48 vstupních místech, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
2: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
0: Město Litvínov se postavilo proti záměru postavit v blízkosti skládky v Růžodolu spalovnu nebezpečného odpadu. Záměr je v rozporu s aktuálním územním plánem a zastupitelé dnes odhlasovali, že se změnou územního plánu nesouhlasí. Spalovnu odmítli koaliční i opoziční zastupitelé. Proti záměru se už vyjádřil také svazek obcí regionu Krušnohoří. Radní Ústeckého kraje budou jednat o spalovně v pondělí. K záměru se lze vyjádřit do 8. července. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
3: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
4: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 17, na horách na 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 34 až 37, ve Šluknovském výběžku na 32 až 34, na horách na 28 až 31 stupňů Celsia. V platnosti je výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami. O víkendu teploty ještě stoupnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V serpentínách mezi Litvínovem a Křižatky nabouralo osobní auto do stromu. Na silnici číslo 30 u Chlumce na Ústecku silničáři budují kruhový objezd, projíždí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, máte pocit, že se někdy pinožíte?
2: No, ano, mám.
1: Neptám se na to náhodou, protože nám napsala posluchačka Inka, že se setkává často se slovem pinožení, ale že vlastně nikde nenalezla význam tohoto slova a to googlovala a googlovala a hledala všude možně. Tak jestli vy jste to našla, paní magistro, význam toho slova? Asi jste negooglovala, spíš jste se dívala do učených knih.
2: No, samozřejmě, pro mě je jednodušší vzít tlusté knihy a podívat se, co se v nich píše, a je fakt, že výraz pinožit se, pinožení se nevyskytuje v těch základních slovnicích, které obsahují slovní zásobu češtiny, takže není ani v tom stručném slovníku, ani v příručním slovníku jazyka českého, a není to slovo ani ve slovníku spisovného jazyka českého. Zkrátka v těch běžných slovnicích se nevyskytuje.
1: No, ale někde se vyskytuje, když jste to našla.
2: Ale používá se, a nakonec jsem ho našla v etymologickém slovníku jazyka českého od Václava Machka. Respektive po ruce jsem měla druhé vydání z roku 68. Předpokládám, že tam to heslo bylo i před tím.
1: Dobře, a je tady správně, když řeknu, že jste se pinožila a pinožila, až jste to našla, nebo to už je posunutý význam?
2: Ne, ten význam je poměrně volný, protože, jak se praví právě u Václava Machka, je to slovo doložené u nás nejčastěji z nářečí. Mm-hmm. Takže tam ten význam je vždycky maličko volný. Konkrétně tedy on ho našel jako užívané v hanáckém nářečí, ve významu zhruba vypínati se, snažíti se o něco, ve valašském nářečí, ve významu namáhat se, totéž v chodském nářečí, a srovnával ten vývoj slova se staročeským napěnožec a novočeským ještě doloženým výrazem napěnožka, kde se domnívá, že šlo o člověka, který se, ač byl nepatrný, snažil vypínat, jaksi zvětšit se, a bylo to zřejmě hodně namáhavé. Yeah. Takže dneska to má částečně hanlivý význam, že se hodně snažíme.
1: Zbytečně vlastně.
2: Nebo neuměrně, řekněme.
1: Mm-hmm, jo, že vynakládáme tolik energie, že ten výsledek pak nestojí za to.
2: Takové ty běžné výskyty toho slova, jako že se někdo pinoží, namáhavě vystoupá někam na nějaký kopec a podobně. Ono to ty výsledky má, ale zřejmě jde o tu neuměrnou námahu tam.
1: Je, jak jste to říkala, ta nožka? Pěnožka.
2: Napěnožka.
1: Napěnožka. Krásné slovo, které jsem slyšel poprvé díky Dagmar Maginsové. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč létající ryby létají? Pokud jste někdy byli na dovolené u moře, mohli jste tento nezvyklý přírodní úkaz vidět na vlastní oči. Z vody vyskočí rybka a vznáší se desítky až stovky metrů nad hladinou. Pokud byste ji sledovali podrobněji, zjistíte, že nemává křídly jako ptáci, ale pouze plachtí na ploutvích. Ty má ovšem uspůsobené tak, aby využívaly vztlaku vzduchu podobně jako letadlo. Prsní ploutve létajících ryb mají až 2/3 délky jejich těl a díky tomu mohou plachtit vysokou rychlostí opravdu až stovky metrů. Jenže proč to vlastně dělají? Z Česka známe ryby, které vyskakují nad hladinu a loví drobný hmyz, ovšem to funguje jen ve vnitrozemí. Nad mořskou hladinou daleko od pevniny skoro žádný hmyz není. Motivací k rybým akrobatickým výkonům není honba za potravou, ale put sebezáchovy. Do vzduchu totiž prchají před predátorem. Už pod vodou naberou rychlost a pak vyskočí do vzduchu, kde je menší tření a suverénně odplachtí do bezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Dobrý večer, vítáme vás u dnešního vysílání. Dnes si budeme povídat s Rafaelem Krpcem a Samuelem Storkem z platformy Mladých proti rasismu a xenofobii, která vznikla v rámci projektu Vlak Lemkin. Po písnice vám představíme novou publikaci Lety u písku, památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, která vyšla v roce 2025 a připomíná historii místa spojeného s pronásledováním Romů a Sintů během druhé světové války i vznik současného památníku. Lač hrate šukar šuniben.

0: To byla kapela Romance Pardubice. V roce 2025 vyšla publikace Lety u písku, památník holokaustu Rómů a Sintů v Čechách, jejíž autorkou je historička a muzejní pracovnice Anna Míšková. Kniha přibližuje historii romského tábora v Letech u písku, proměnu tohoto místa paměti i vznik nového památníku holokaustu Rómů a Sintů v Čechách. S Annou Míškovou natáčela Iveta Demeterová.
1: Co stálo za vznikem této publikace a proč jste se rozhodli vydat ji právě v době, kdy byl otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách?
2: Přišla ta doba, kdy památník byl hotový, expozice byla hotová, všechno bylo otevřeno a my jsme měli prostor trochu vydechnout a vlastně zároveň, když jsme si tak jakoby uklízeli v našich kanceláři všechny ty materiály, tak jsme zjistili, že je spousta myšlenek, které jsou zaznamenané třeba právě v těle těch jako zápisů z porad, různých fotografií. Bylo nám líto, aby tohleto zaniklo.
1: Publikace přináší pohledy odborníků, které nové poznatky nebo souvislosti mohou být pro čtenáře největším překvapením.
2: Ta publikace není odborná, bylo to opravdu cíleno na v zásadě návštěvníky našich památníků, kteří si potom třeba chtějí něco odnést nebo si něco dozvědět navíc. Ta unikátnost její je v tom, že ty věci dává dohromady na jedno místo ve čtivém formátu, myslím si, že i ve velmi jako hezkém formátu, že dává dohromady jak už právě historii toho místa, ale třeba právě myšlenky, které měli architekti, když plánovali a designovali celý ten prostor, jaké myšlenky vlastně byly zatím, jak ta expozice v památníku dneska vypadá, nebo aspoň nějaké základní informace, které jsou srozumitelné veřejnosti o tom archeologickém výzkumu.
1: Jakou časovou osu publikace mapuje?
2: Od předválečné doby až po současnost. Končí tím, že památník byl otevřen a teď vlastně píšeme jako novou éru, novou část historie toho místa, kdy už tam teda je běžící a fungující památník. Říkám trošku opatrně tu předválečnou dobu, protože opravdu nejde o odbornou historickou publikaci. Není tam citační aparát a podobné věci. Je to prostě něco, co jsme chtěli, aby bylo přístupné každému, nejenom odborníkům.
1: Takže tato kniha slouží jako doprovodný materiál?
2: Já myslím, že ano. Moje myšlenka byla, že já třeba, když chodím po různých památnících a pomnicích, tak často mám spoustu otázek potom, protože ne všechno během té návštěvy zvládnu pojmout. Ta kapacita není, ale zároveň bych si chtěla odnést něco, čím bych si mohla potom třeba doma v klidu se šálkem čaje něco přečíst a doufám, že zrovna tato publikace by mohla tohleto splnit.
1: Kolika stránková je publikace?
2: Má přes 200 stránek. Formátu A4, ale ten jsme zvolili kvůli tomu, že máme spoustu krásných fotek, které jsme prostě chtěli, aby tam byly ve velkém formátu a cokoliv menšího nám prostě nedávalo smysl. Jsou tam právě fotky, ať už jako z doby toho koncentračního tábora, z průběhu celého vzniku vlastně toho památníku a samozřejmě jsou tam fotky vepřína. My jsme ho poměrně hodně dokumentovali v době, kdy jsme převzali ten areál jako Muzeum romské kultury, takže jsou tam jako detailní dronové fotky celého toho areálu, což si myslím, že potom jako hezky hraje v kombinaci s tím, že tam návštěvníci potom můžou vidět fotky toho, jak ten areál vypadá dneska, toho vlastně dřív a dnes. A pak samozřejmě spoustu velkoformátových fotek toho, jak ten památník dneska vypadá, ale i jak vznikal, ať už to je to demolice nebo právě výstavba.
1: Kniha mapuje více než 80 let historie tohoto místa. Jak se vám podařilo zachytit cestu od existence tábora přes desetiletí zapomínání až po vznik dnešního památníku?
2: Naší snahou bylo právě tam zohlednit všechny ty fáze těch více jak 80 let, které vlastně uběhly od té doby, co tam byl otevřen ten koncentrační tábor ve 42. až po současnost. A to ideálně právě pohledem jako různých osob, které na tom participovalo. Takže ať už jde o pohledy třeba nás jako historiků z muzea, ale pak třeba tam máme proslov Václava Havla a o kus dál prezidenta Petra Pavla, který tam byl při slavnostním otevření. Článek Jindřicha Šídla, novináře, který se tomu tématu věnoval od 94. Velmi to pro něj bylo vlastně jako srdcová záležitost. A samozřejmě i pozůstalých. Není to tolik o výpovědí například přeživších, protože na to máme vlastně jiné publikace, ale doufáme, že to pokrývá co největší prostor těch lidí, kteří se na tom vlastně nějak participovali.
1: V čem může publikace prohloubit porozumění tomu, co toto místo představuje?
2: Doufám, že pomůže v tom, že ty odborné publikace, které jsou mnohdy dneska i třeba často těžko dostupné, nebo jsou drahé, nebo jsou prostě jenom jako obří, třeba naše, to jsou těžké vzpomínky, první díl, to je prostě 800stránková publikace, kdo si to přečte a koupí. A doufali jsme, že tohleto tím jako vstřícným formátem právě způsobí, že to třeba bude přijatelné a čtitelné, jako je to něco, co tomu může třeba přispívat. A vidíme to právě i na těch návštěvnicích. My tam máme katarzis, což je taková skulptura, kam můžou návštěvníci zanechávat vzkazy po tom, co prošli tím památníkem, aby vlastně nějak vyjádřili své emoce a trošku se jim třeba ulevilo. A tam často vidíme právě i vzkazy o tom, že nevěděli, neměli tušení, neznají tu historii a že třeba odchází s tou větší empatií vůči romské minoritě, což pro mě osobně třeba byl jako hlavní cíl.

0: Poslech nám zpříjemnila Ida Kellerová a Roman Orad. V rámci projektu Vlak Lemkin vznikla v roce 2023 platforma mladých proti rasismu a xenofobii. Združuje mladé lidi z České republiky, kteří se podílejí na aktivitách Centra studií genocid Terezín. Cílem platformy je zapojovat mladou generaci do vzdělávacích a komunitních projektů, rozvíjet její znalosti moderních dějin, kritické myšlení a respekt k menšinám. Iveta Durdoňová na konferenci Trace v Osvětimi oslovila dva členy platformy, Rafaela Krpce a Samuela Storka.
1: Teď jsme v Osvětimi. Jste tu poprvé?
2: Ano, oba dva tady jsme poprvé. Je to hodně zvláštní, taky dost nepopsatelný pocit tady bejt. Myslím si, že by se sem měl, každý člověk by se sem měl Evropan minimálně jednou v životě podívat. Tím, že jsem začal už tak ve svých 14 letech pracovat v této oblasti, tak ze začátku to spíš bylo taky objevování té historie, ale postupem času si tak člověk to začne všechno chápat víc a víc a začne si uvědomovat, jaká hrůza to byla a hlavně, že by se o tom mělo co nejvíce hovořit jakoby po celém světě, protože se to furt děje v některých oblastech i v dnešní době.
1: Pane Storek, vám je 20 let. Jaký byl váš první dojem, když jste vstoupil do areálu památníku?
3: První dojem byl takový, že jsem si říkal, jak může něco takovéhleho člověk, stejný jako já, z masa a kostí, nejspíš taky s nějakou duší, jako tohle to vůbec províst. Bylo to strašně silný, když jsem tam jako vkročil, tak cítil jsem trošku nával takové jako zlé energie, trochu kvůli tomu, jaký zvěrstva se tam děli. Takový nervózní pocit jsem měl, když jsem vkročil. Silný zážitek jsem tady poprvé a jak chodím okolo různých památek z druhé světové války a i z dalších jiných válek, tak tohle to bylo jako jedno z nejsilnějších pocitů, co jsem měl.
1: Pane Storek, vy a pan Krbec, vy jste z platformy mladých proti rasismu a xenofobii. Co to znamená? Co vy vlastně pro to děláte, nebo jaké je vaše úloha?
3: Pan Chalupa, můj otec, pracuje teda v Centrum studií genocid Terezín a ten se zabývá genocidama, rasismem, právě xenofobií a já mu pomáhám s jeho výstavou, kterou dělá v Terezíně a tak různě, jako brigádník.
1: Pane Krbec, jaká je vaše úloha, nebo v čem pomáháte?
2: Já jsem hlavně pracoval na projektu Vlak Lemkin. Už jsme projeli celou Českou republiku, měli jsme už hodně tras. Snažím se prostě těm mladým ukázat, aspoň minimálně tím, že já jako stejná věková kategorie se jim snažím tu situaci a tu minulost popsat našima slovama a jednodušejc, aby se do toho pokusili nebo víc vcítit. A právě do budoucna si myslím, že se samým určitě budeme s nějakýma novýma projektama pokračovat. A ještě bych chtěl dodat, že tím, že naše otcové pracují na tomhle už několik let, tak se snažíme využívat týhletý situace a získávat co nejzkušeností do budoucna. Snažíme se pomáhat skoro na každé akci, co to jde.
1: Vaši kamarádi nebo vaši vrstevníci, pane Storek, ptají se vás, co děláte nebo v čem pomáháte?
3: Ptají se a vědí, že už pomáhám, to už jsou léta. Já tam jedu vždycky busem a jsem tam 3 dny, pomáhám otcovi a pak zase jdu do Prahy. Matka je ráda, když takhle pomáhám otcovi v tomhle tom. V ostatních věcech třeba zase tak moc ne, ale tohle to říká, že to je boj za dobrou věc.
1: Jaký máte vy plány jako platforma mladých do budoucna?
2: Tak my se samým jsme přemýšleli, že bychom to chtěli ještě nějak více rozšířit k mladým, obzvlášť naši novou výstavu v Terezíně. Můj takovej plán do budoucna by byl, že by sem ať už z mojí školy, či samové školy, či přes naši vrstevníky, jako jsou naši kamarádi, že bychom právě domluvili jednodenní či dvoudenní prohlídku Terezína.
3: Je to strašně důležité téma, docela dost lidí moc nezná jako detaily té historie tohohle z toho, tak takhle to ukázat jako třeba lidem ze školy.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách, Zor, Tesa, Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Summit NATO se znovu řešil i ve sněmovně. Škodu zhruba 1 300 000 korun způsobila nehoda kamionu u čtyř kol na Benešovsku. V pátek bude slunečno a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu včera označil za pokus o ústavní puč.
2: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
3: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
2: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
4: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
2: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Dopravu na silnici první třídy číslo 3 u čtyř kol na Benešovsku zkomplikovala nehoda kamionu. Řidič převážel betonovou jímku a zvedacím ramenem narazil do mostní konstrukce. Provoz zůstal otevřený, v místě se ale tvořily dlouhé kolony. Škoda podle prvního odhadu dosahuje 1 300 000 korun. Krajský správce silnic nechá most posoudit statikem. V Národním parku České Švýcarsko platí ode dneška nejvyšší stupeň výstrahy před požáry. Turisti tam můžou jen na vyznačené trasy a do lesů Národního parku nesmějí vstupovat v noci. Informují o tom tabule na bezmála 50 místech, říká mluvčí správy parku Tomáš Salov.
5: V současné době indikují červenou úroveň toho rizika, to znamená, že je to nejvyšší stupeň požární výstrahy, protože se snažíme zúžit ten případný prostor, kde by mohlo dojít zažehnutí požáru.
0: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
6: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
7: Český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely. Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
6: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů v údolích ke 13. V pátek bude jasno až polojasno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu u 19. kilometru směrem k D1 hoří vozidlo. Na exitu 19 je uzavřený nájezd. U Litostrova na Brněnsku se srazil autobus s osobním autem. Na D11 u 90. kilometru směrem na Hradec Králové stojí porouchané vozidlo. Tak nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Před 4 lety významně přispěl k bronzovému úspěchu hokejové reprezentace na mistrovství světa. Letos se ale šampionát nevyvíjel podle jeho představ. Jak s odstupem času hodnotí vystoupení národního mužstva? Co podle něho chybělo k lepšímu výsledku? A jak bude vypadat jeho hokejová budoucnost dál? Hokejový útečník Matěj Blimel je naším hostem. Vítám tě.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Dnes je s námi hokejista Matěj Blimel, který před 4 lety právě tady do Alex a host přinesl bronzovou medaili z mistrovství světa. Letos jdeš s prázdnou. Tak už si nějakým způsobem v sobě si srovnal myšlenky, ten možná i smutek z toho neúspěchu s odstupem času?
1: Jo, tak... Samozřejmě byl jsem z toho zklamaný a smutný hned vlastně po tom mistrovství těch prvních pár dní nebo týden, dva, ale teď už se připravuji na novou sezonu a už je to za mnou a už nad tím teda vůbec nepřemýšlím a jenom se dívám na to, co bude dál.
0: Už nad tím nepřemýšlíš a já ti to teď budu připomínat.
1: Trošku.
0: Protože tě samozřejmě poprosím, aby si se ohlédnul za tím letošním mistrovstvím světa, protože pro tebe to bylo po 4 vlastně letech, kdy jsi z toho, řekněme, užšího ledu zamířil na ten širší led. Jak dlouho jsi musel zvykat? Bylo to hned?
1: No, tak já jsem vlastně to ani jako vůbec neřešil začátku, jak pravdu řekl. Prostě jsem to bral tak, že jsem přijel a jdu hrát hokej. Byl jsem jako natěšený, fakt jsem se hrozně těšil. Z začátku jsem se cítil skvěle. Ani mi to jako nějak nedělal, nebo samozřejmě bylo to jiný, ale nedělal mi to jako úplně tak velký problémy, ale pak jako během toho turnaje se to zhoršilo, no a dopadlo to, jak to dopadlo, no.
0: Dopadlo to, jak to dopadlo, ale když se podíváme na začátek, tak ty emoce u tebe musí být opravdu jak na houpačce, protože vlastně jeden den vy jste vypadli z Bruins z AHL a na to ti volá Jiří Šléger, manažer hokejové reprezentace, s tím, jestli přijedeš reprezentovat. Tak ze smutku najednou euforie a radost?
1: No, tak spíš pak stres trošku, protože jak už jsem vlastně říkal několikrát, tak jsem tam musel prostě všechno zabalit a bylo to hodně náročné, těch 20 hodin, 24, ale bylo to tak, no, tak my jsme prostě vyhráli, že jo, tu základní část AHL a doufali jsme, že, nebo věřili jsme prostě, že půjdeme daleko v playoff, jo, bylo to fakt jako, že jsem i z toho týmu cítil prostě, že jako máme takovou tu soudržnost a věříme jeden druhému prostě i v AHL, kde jako každý vlastně chce na sebe víceméně ukázat, aby se dostal nahoru a tak to bylo prostě dobrý, no a pak najednou jsme si balili kufry po pár dnech, takže to bylo jako zklamání, ale pak vlastně jak říkáš potom hned vlastně, když mi volal pan Šléger, že jako jestli jich přijel, tak jsem samozřejmě hned se začal těšit a pak tam prostě řešil jenom takové věci, jako jak to všechno zabalit a co všechno vyřešit, takže to bylo fajn, ale říkám, těšil jsem se, no.
0: Když jsi viděl na displeji pár dní před mistrovstvím světa jméno Jiří Šléger, bylo ti hned jasné, proč volá?
1: No, tak jako doufal jsem třeba, že zavolá, jo, protože mě vlastně ty 3 roky předtím se mi to vůbec nestalo, protože vždycky, ať už s Dallasem nebo s Farmou, prostě jsme byli vždycky daleko v playoff, tak jsem tam byl vždycky s nima, takže prostě nebyla možnost přijet ani na jedno mistrovství a hodně mě to mrzelo, protože přece jenom po tom úspěchu, co jsme udělali, bylo 22, tak člověk je takovej, jak se říká, namlsaný a chtěl by prostě jezdit furt, ale ta sezona v té Americe prostě ta sezona v té Americe je dlouhá a někdy to prostě nejde, no.
0: Někdy to nejde. První pocity po příjezdu na mistrovství světa, přeci se změnil trenér, už to nebyl Kari Jalonen, pod kterým ty jsi hrál v tom roce 2022, byl to Radim Rulík, tak to byla jediná změna, kterou jsi zaznamenal?
1: Asi ta největší, jako samozřejmě všichni ty kluci, nebo většina z nás zestárla.
0: Takže o čtyři roky,
1: co jsme tam byli, ale bylo to vždycky fajn, jako vidět ty kluky, nebo bylo to fajn vidět zase ty kluky o těch 4 letech, protože jsem se jako s nikým moc neviděl, že jak jsem nebyl tady na těch akcích a pak člověk trénuje vlastně ty léta tady během těch prázdnin a v Česku už vlastně začíná příprava, takže třeba s těma některýma klukama, co jsme byli v Tampere právě, tak jsem se třeba 4 roky neviděl a bylo to vlastně super je vidět zase kustody, fyzioterapeuty, s nimi je vždycky hrozná sranda, takže to bylo taky super a na to jsem se taky těšil. No.
0: Já jsem tě také 4 roky neviděla, jsem ráda, že jsi tu. Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem Matějem Blimelem, který letos reprezentoval Českou republiku na mistrovství světa. A nebylo to úspěšné mistrovství světa pro českou reprezentaci, asi jsme všichni čekali víc. Ty jsi říkal, že smutek už si zažehnal, já teď s dovolením se ještě k tomu mistrovství zkrátka vrátím, doufám, že ti to nějak nejítří rány. Nicméně mohli jsme vidět, že z hokejově, z papírově stejně silnými nebo silnějšími hokejisty, hokejovými týmy, vám to šlo lépe, než s těmi, slabšími. Tak je to tak, že, nebo jak to vnímáš ty, hrálo se ti lépe s Kanadou, s Finy, než třeba s Itálií, s Norskem, Slovinskem?
1: No, tak asi jo, tak tam vlastně je důležitý říct, že jsme měli jako dobrý start do toho mistrovství, jo, že prostě to Dánsko byl jako těžký soupeř na začátek, jo, a čeká se, že musíš vyhrát a tak prostě to se nám podařilo. A pak prostě přišli ty Slovinci a taky jasně víceméně se čeká, že vyhrajeme s rozdílem třídy, no a najednou prostě tam nejdou ty góly, nejde to a nebo my jako hráči prostě začneme být trošku nervózní, jo, prostě ty, od koho se čekají góly, to prostě nejde to, teď jako ty kluci, co mají ostatní role, tak prostě chtějí tomu přispět, furt to nejde, no a pak prostě to dopadlo, jak to dopadlo a to samý bylo i proti, třeba jsme hráli proti těm Italům nebo tak, jo, prostě jejich gólman proti nám chytal skvěle a my jsme prostě měli šance, ale bohužel nám tam třeba něco, nebo nám to tam hnedka nespadlo a pak ten tlak a ten stres prostě se kupí a ty puky oskakujou, kdežto, když pak jsme prostě vlítli na Švédy nebo i na tu Kanadu, jo, všichni věděli, jaký mají na papíře tým a my prostě tam fakt jde člověk trošku jako outsider, i když třeba bychom nechtěli být vůbec tady v té pozici, ale třeba jsme to tak měli. No a pak se hrálo úplně s klidnou hlavou, jo, taky proti těm Švédům jsme prostě měli štěstí, nám tam spadly 3 góly hnedka, že jo, tak ještě jeden nám neuznali, takže to prostě bylo úplně jako super start. A proti té Kanadě taky jsme vedli 1-0, jsme je tlačili, takže prostě bylo to, nevím, no, bych asi úplně neřekl, že jsme podcenili ty soupeře, ale prostě jak jsme, nevím, no, asi jsme byli trošku jako nervóznější a jsme měli takový jako někdyby pouta na rukách, když to řeknu, prostě, že to úplně nešlo, no.
0: Ano, co se děje s těmi hráči, s tím týmem, když se dlouho nedaří střelit gól, těžkne hokejka, psychika jde dolů, co se děje? A co se potom musí odehrát, aby se ten tým zase zvednul?
1: No tak nemělo by se dít nic, že jo, ale prostě někde to tak je, že prostě, nebo třeba, když mluvím třeba za mě, za ty útočníky, tak jsme tam o to, aby jsme ty góly dávali. No a teď prostě, jo, je tam třeba poloprázdná brána a ten puk najednou třeba ti sjede z té hokejky nebo tak něco, tak to jsou prostě takový malý detaily, který třeba v té televizi nejsou tak vidět, že jo, že to prostě sjede, tak to tam není prostě tak vidět, ale najednou v té hlavě to trochu máš, tam máš skvělý fanoušky, fakt na nás chodilo prostě hodně českých fanoušků, jako super atmosféra, tak prostě chceš vyhrát pro ně, no a najednou vidíš, že to nejde a to, tak je to těžké a těžké, no.
0: Těžké a těžké, no ono z gauče se to velice dobře hodnotí. Matěj Blimel je naším dnešním hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Mlimal. Slyšeli jsme píseň Yardy Champions, který český národní hokejový tým slyšel před 2 lety tady v Praze. To byl úžasný zážitek. Věřím, že ji ještě uslyšíme. Nicméně, když ty si Matěj reprezentoval před těmi 4 lety, tak svým výkonem si řekl o angažmá, tehdy si podepsal smlouvu s Dallas Star. A z Dallas Stars, co teď? Co tě čeká?
1: Nevím ještě.
0: Opravdu není nic, nic se nerýsuje?
1: Ne, ještě nic nemám. Čekám vlastně, nebo 1.7. se otvírá trh s volnými hráči v NHL, kam vlastně já spadám, takže na to čekám a uvidíme, jaká přijde nabídka. Budu na to čekat a pořád bych tam chtěl zůstat, no.
0: Čili stále na prvním místě máš AHL, NHL nejlépe?
1: Spíš NHL mám na prvním místě. Taky bude i záležet na to, jakou roli třeba mi ten tým dá, nebo prostě kde mě vidějí jak to vidějí třeba i v průběhu té sezóny. O tom se všem s nima dá mluvit. Samozřejmě nikdo vám nedokáže slíbit 100% roli v NHL, ale říkám, uvidíme, jak se s nima, nebo jaký ty námluvy budou a jaký je ty nabídky budou a pokud tam bude nějaká nabídka, která prostě by fakt dávala smysl, ať už třeba rolí a pak samozřejmě i finančně, tak bych to chtěl vzít ještě.
0: A jak tohle probíhá? Vezmi nás do zákulisí. Za velkou louží je nějaký agent, na kterého se ty kluby mohou obrátit, on tě potom bude kontaktovat. Jak ty námluvy probíhají?
1: No, tak vlastně já mám vlastně smlouvu s agenturou tady, vlastně tu mám od nějakých 15-16 let, co já vlastně s Alvo Sports, Aleš Volek, tak s nima vlastně mám smlouvu a v momentě, když já jsem vlastně odešel do Ameriky, tak si mě převzala agentura CA, se kterou vlastně má tady moje česká agentura jakoby smlouvu tam, že oni se pak starají o ty český hráče, ale právě Aleš jako se o mě stará i tam, takže je to tak vlastně, že se o mě starají jako oni, tak vlastně i tady odsaď a ty námluvy, já agent nejsem, takže já jenom co tak jako slýchám, tak je to tak, že prostě ty týmy volají s nějakýma nabídkama a pak vlastně moji agenti jim řeknou, jak to máme my, co my bychom očekávali a co my tak nějak chceme. No a pak se to vždycky nějak snad protne v tom středu. No.
0: Tak a kdybys ty sám si mohl vybrat kam, co bys si spřál? Jaký tým bys si spřál?
1: A to je těžký říct, vlastně to bych mohl říct třeba, kdyby bylo 12-13, ale teďka jak už vím, jako jak to tam funguje a jaký je to zákulisí, tak ten tým, jako mně je to jedno, abych jako hrál za jakýkoliv tým, tam spíš fakt jde o tu nějakou roli a o to, co ten tým je schopný nabídnout. No.
0: Nezalitoval jsi někdy, že jsi odešel z Dallasu do Bostonu?
1: No, tak letos to bylo docela vtipný, protože letos vlastně se jim zranilo, nevím, jestli na té soupisce je 14 útočníků a jestli 13 se jich fakt zranilo na víc než 2 týdny minimálně, takže těch šancí tam letos bylo dost, což vlastně mě za ty 3 roky se nikdy nestalo, takže to byla trochu smůla a samozřejmě nebo takhle, trochu jsem si postesk třeba během té sezóny, protože prostě mě to mrzelo na druhou stranu se to stalo pro nějaký důvod takhle a asi to tak mělo být a to je takový třeba chvilkový postesnutí, ale bylo to docela i vtipný. No,
0: že a prostě... co, když se Dallas ozve? Matěj, pojď zpátky.
1: Jo, tak Tak mně se tam líbilo, prostě byl jsem tam 3 roky, byl jsem spokojený, dobrý lidi kolem, i trenéři, užil jsem se tam, každý rok byl prostě lepší a lepší a co je fakt jako teda velký plus tam, tak je to počasí, no, protože tam prostě fakt člověk má, když to řeknu, teploty, jarní, letní teploty skoro fakt 12 měsíců, takže až asi na 2 dny v roce, kdy tam bylo kolem nuly, tak je tam vždycky mezi 10 a 20, takže to je fakt paráda. No.
0: Matěj Blimel je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je hokejový útočník Matěj Blimel, který teď dá se říct, že má volno? Je teď volno během prázdnin?
1: No, úplně ne, tak měl jsem vlastně po tom mistrovství pár týdnů, že jsem vlastně nechodil do posilovny nebo ani na led, ale já miluji sportovat, takže jsem dělal všechny různý, nebo jsem hrál třeba tenis, pedl, nebo na kolo jsem chodil, takže to je takový, že člověk si užije i ty sporty, které nemůže přes tu sezónu dělat, ale vlastně tenhle týden už jsem se vrátil vlastně zpátky do posilovny a na led, no.
0: Když děláš ty jiné sporty, tak zvlášť si musíš dávat pozor, aby si se nezranil.
1: To si dávám, no, ale jak říkám, já prostě miluju furt něco dělat a baví mě to, plus mám hodně kamarádů vlastně, se kterými jsem třeba vyrůstal na hokej nebo tak a můžem ty sporty dělat spolu, takže i to je třeba forma, jak se s nima vidím, že jo, protože zase celý rok nevidím a jak si to užijem i takhle, no.
0: Takže jsi teďka tady v Čechách, v České republice po celé prázdniny.
1: Jo, jo.
0: A pak až uvidíš, který klub, se kterým klubem se domluvíš, nebo tví agenti, tak podle toho tam, do kterého státu zamíříš.
1: Tak nějak.
0: Takže vlastně je to úplně otevřené. Nevíš, jestli na východ, na západ, Spojených států amerických.
1: Jo, přesně tak, no.
0: Tak a ty jsi říkal, že jsi před tím mistrovstvím, než ti tady zavolal, nebo když ti zavolal Jiří Šléger, tak jsi se kompletně zbalil a přestěhoval jsi se do České republiky. To znamená, že by si musel v zámoří vlastně začneš úplně odznova?
1: No, v některých věcech jo, v některých ne. Já, jak jsem tam vlastně byl teď ty 4 roky a vlastně jsem si tam i nechával věci každý rok, tak prostě ty věci se fakt nakupí. A já si pamatuju, já jsem tam prostě letěl, nevím, se 2 kuframa s hokejovou taškou a teď bych jich klidně zbalil 20, kdybych mohl, jo. Prostě to je tak, že každý ten den nebo tu sezónu člověk pozbírá takových věcí a vybavení, že já jsem tam třeba začal hrát golf a tak, takže to mě taky baví a teď najednou máš celý bag golfový a oblečení na to, že je to fakt hodně a to je třeba příklad, jak co tam člověk může všechno nabrat, jo, takže já spíš jsem si to tak nějak tam vyklidil a vytřídil, co je fakt potřeba a co fakt ne. Vzal jsem si to sebou a když prostě nevím, jaká je moje budoucnost, tak abych už tam nic neměl. No.
0: Takže počítáš s tím, že třeba, nebo asi se to nestane, ale že by si mohl zůstat v České republice, jít do extraligy, nebo nabízí se třeba i nějaký evropský tým?
1: Je to taky možnost, no.
0: I to je možnost, ale je někde vzadu na tom žebříčku tvém.
1: Jo, pořád bych chtěl prostě dostat smlouvu v Americe takovou nějakou, aby fakt dávala smysl, no.
0: Když jsi vlastně žil v Bostonu, tak je pro profesionálního hokejistu čas na jiné aktivity, než jenom na hokej. Je něco, můžeš mít nějakou dovolenou, nebo jak ten čas během roku trávíš?
1: No, jak já jsem vlastně byl v Providence celý rok, což je vlastně tak 45 minut autem od Bostonu, takže na americký poměr je to blízko. A

0: Jako obrovská zima tam, jsme tam měli několik jako sněhových bouří, že prostě jsme třeba hráli zápas, hned potom měla být, jako měla přijít sněhová bouře a nám prostě nepustili jako fanoušky na zimách, protože se prostě tam, oni jako se tam hrozně bojí, jak třeba ty lidi jako v tom budou cestovat a tak, takže prostě se báli, že by se nedostali domů. No a tak jsme prostě za ty 2 hodiny třeba, než když pak člověk vyjde ven z toho zimáku, tak tam už bylo, nevím, třeba 30 čísel sněhu a ráno bylo prostě metr, půl metr, metr, no, takže to já jsem třeba jako nikdy úplně nezažil ani tady, tak to bylo taky fajn, ale vždycky bych radši volil to léto, nebo to letní počasí, no.
1: Říká Matěj Blimel, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Hokejový útočník Matěj Blimel je dneska s námi ve vysílání. Zajímá mě, co fanoušci. Liší se nějak ti v zámoří a ti, co potom jezdí na ty světové šampionáty? Vy jste na tom letošním šampionátu měli pomalu domácí prostředí.
1: Jo, bylo to super, já jsem si to hrozně užil, protože vlastně v tom Tampere to bylo ještě takový trošku omezený, jak bylo vlastně po covidu a tak, tak ještě bylo jakoby fakt cítit, že ty lidi jako byli takový zdrženliví, ale stejně jsme tam měli jako dost lidí, ale prostě bylo to cítit. A letos já jsem byl úplně, jako já říkám, tyjo, to je úžasný, jako jo, to je fakt super, protože v té Americe prostě, když třeba hraje člověk v NHL, tak ty zimáky jsou plný, tam je prostě 18 000 lidí, ale je tam fakt ticho, jako jo, ty prostě, pokud není nějaká bitka nebo gól, tak ty lidi prostě moc nefandějí a jenom prostě se dívají, takže tam je normální.

0: ani jako slyšet, jak na sebe ty kluci třeba řvou, že si řvou opuk nebo to, tak to je úplně normální, ale tady prostě jak se fandí, tak to je super. A nebo třeba naopak v AHL, ne ve všech týmech jsou prostě plný tribuny. Někde prostě přijde, je hala pro 10 000 a přijde 5 a pak někde je prostě hala třeba pro 5 a přijde fakt 5, jo. Takže to je fakt takový rozdíl a já říkám, já když jsem přijel vlastně na ty zápasy tady, jak si říkám, ty jako před takovou atmosférou už jsem jako dlouho nehrál, no. Třeba jak jsme hráli s těma Slovákama, to bylo úžasný, jako to jsem si fakt užil, no.
1: Které jste porazili nakonec.
0: Jo.
1: A byl tady Patrik Eliáš, já jsem to nezmínila, byl tady Patrik Eliáš pár dní před začátkem mistrovství světa a přesně odhadl výsledek Česko-Dánsko, které jste porazili 4-1, tak to přesně tipnul, tak jsem to chtěla jenom doplnit. Teď v současnosti už je vlastně hokejovým manažerem národní reprezentace. Ale ještě k těm fanouškům, stihneš to vnímat? Ty jsi říkal hrozně, jako užil jsem si to, ta atmosféra byla úžasná. Přináší ti to něco?
0: Třeba na tom rozbruslení, když jako těsně před tím zápasem, že jo, člověk vjede do té haly a teď už tam vidí ty lidi, jak jsou prostě nalepený na to sklo a fandě a teď ty český vlajky a že jo, jak tam mají ty nápisy, odkud třeba jsou, tak to je vždycky super vidět a člověk si to hrozně užije, nebo jo, když tam prostě jsou ty malé děti nebo menší děti za tím sklem, tak když třeba jim můžu hodit puch nebo něco, tak pak člověk vidí, jak jsou šťastný a to je super, ale pak jakmile začne zápas, tak už to neřeším a už se fakt jako soustředím jenom na sebe, jenom na tu hru. No.
1: Jak prožívali mistrovství světa rodiče tvoji?
0: Jo, hrozně mi fandili a byli vlastně rádi, že jsem jel, protože mě jako, nebo takhle 4 roky prostě jsem hrál mimo, jo, jeli tam třeba za mnou se podívat, ale bylo to na pár zápasů, takže to není takový to, že mě prostě vidějí tu celou sezónu hrát, takže tady v tom samozřejmě je to těžší, ale podporují mě přes tu sezónu hrozně moc a jsem jim za to vděčný, ale tím vlastně, jak jsem byl tady, že zase na mistrovství, tak se to taky užili a fandili mi, no.
1: Říká Matěj Blimel, který je naším dnešním hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále útočník, hokejový útočník Matěj Blimel. Ty jsi zmiňoval v jednom vstupu, že američtí fanoušci začnou trošku být aktivní, když je třeba nějaká bitka na ledě. I tebe jsme třeba teďka na tom světovém šampionátu viděli v nějaké bitce, se usmíváš. Co tě jako vybudí k tomu jít do té bitky a máš někde v hlavě to, hlavně se nesmím nechat vyloučit, nesmím to přehnat?
1: Já bych spíš uvedl na pravou míru, že já do bitky to úplně nejde k sobě.
0: Ne? Ale viděli jsme tě někde.
1: Spíš do strkanice bych to nazval.
0: Ale, to už je slovíčkaření.
1: Prostě tam v té Americe je to tady v tom jako jiný. Oni tam prostě mají kolikrát hráče, kteří jsou čistě placený za to, že prostě fakt se jdou pobít a oni to tak berou, že to tomu týmu dodá prostě tu energii a když třeba pak ten tým hraje doma a ten domácí hráč vyhraje tu bitku, takže prostě ta celá hala šílí a fakt jako ta atmosféra je jako neskutečná. To je kolikrát fakt větší, než prostě když dá ten tým gól, jo. A spousta kluků, který prostě tam třeba si tím prošli a dostali se tady do té role, i třeba myslím z Česka, tak pak přijdou sem a přinesou si to sem, ale mě trošku nebo jsem tak jako, co třeba tak já vidím, takže to tady úplně tím, jak prostě hrajem na tom širším hřišti, hraje se víc s pukem a nechce se ten puk ztratit úplně, plus se nechtějí prostě dělat vyloučení, protože v těch přesilovkách je větší hřiště, tak tady to není úplně tak docenění, jako je to třeba tam a fakt jako když ten hráč fakt tady toho baví, ty bitky a tak a baví ho hrát hodně tvrdě, tak pak v té Americe je tam pro něj větší prostor, no.
0: A ty to tedy nejsi, ty se nepovažuješ.
1: Já radši hraju s tím pukem a i tam radši hraju s tím pukem a radši ho dám do té brány a dám ten gól, nebo nějaký gól připravím, než abych se s někým pral, ale právě už 2 roky zpátky jsem jako chodil na box, že abych byl trošku tvrdší, protože oni prostě to tam mají rádi a mají rádi tu tvrdost a letos budu chodit znova, no, protože prostě je to potřeba a já třeba to v sobě, vím, že to v sobě nemám úplně nějak jako, že bych to dostal od Boha třeba do svého těla, tak prostě to musím dostat tím tréninkem, takže taky letos budu chodit a docela se na to i těším, no, bude to taková změna v té přípravě trochu.
0: Tak a pak to třeba použiješ na ledě a dostaneš nějakou slušnou nabídku. Ne?
1: No.
0: Nechybí to k tomu úspěchu?
1: Já myslím, že řekneš jako nakládačku třeba.
0: Ale, no to taky, ale z toho bude ta nabídka potom.
1: Spíš je to o tom, že prostě chci hrát tak, že aby mě prostě nevylekalo to, že bych třeba byl někde u té brány, tam se to začalo prát, abych dostal třeba ránu, abych jako s tím byl v pohodě a byl prostě takový tvrdší, takže i to tak nějak cítím, že mi třeba trochu chybí a tak to chci změnit.
0: Vybavíš si nejhorší faul, který si dostal? Ono někdy třeba to vrazení, nahrazení vypadá děsivě. Vybavíš si, kdy ti bylo ouvej?
1: Já si vybavím jednu situaci, že to jako nebyl faul, ale byl vlastně, já jsem jako zavážel puk do útoční třetiny a vlastně jeden protihráč mě dojížděl a tak nějak jako mě chtěl dohrát, ale já jsem jako tak nějak, nebo prostě mě dohrál tak jako blbě. No a já jsem spadl jako na mantinel a hlavou jsem si dal mantinel, no a byl jsem jako v bezvědomí a právě jsem pak jako jel až do nemocnice, že jsem skončil jako to, tak to bylo tak 3 roky zpátky, no tak, ale naštěstí jako potom, jak to jsem měl jako, byl jsem jako otřesený z toho, ale naštěstí, jak to jako hrozně vypadalo, protože jsem dělal nějaký videa, jak jsem si říkal, tyjo, to je divný, se cítím tak dobře, jo, protože fakt jako to bylo jenom na, nevím, na den, dva a pak už jsem zase začal zpátky ten protokol, který vlastně tam třeba po otřesu mozku je a ten šel, to pak šlo už jako že s tím pak už nebyl žádný problém, takže to bylo asi to nejhorší, co se mi stalo zatím.
0: No to doufám, že to neviděli tvoji rodiče, to si vůbec nemůžu představit. no, vidět své dítě ležet bezvládně na ledě.
1: No, jako rodiče ty koukají, rodiče jako koukají občas, tak nějak jak jim to vyjde, nebo více mi se snaží, ale samozřejmě je to těžší, když hrajeme ve dvě, ale třeba moje babička se fakt kouká na každý zápas a ta to teda asi viděla, no ale pak já jsem hned jako psal, že mi dali telefon hnedka, že jsem jako v pohodě, takže to bylo dobrý, no.
0: Tak babičku zdravíme. V Pardubicích, ty jsi říkal, že ti hlásila, že tu dneska budeš, tak jo, moc
1: dneska,
0: zdravíme.
1: Dneska mi hlásila, no.
0: Děkuju, že jsi tu byl a ať se ti daří a jsem opravdu velmi zvědavá, kde se nakonec ocitneš. Matěj Blimel.
1: Moc děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání a bylo to fajn.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na polovině stanic v Česku padly teplotní rekordy. V Kladně vznikne centrum pro děti ohrožené násilím. Pátek přinese slunce a teploty až 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 desetiny stupně ze srpna roku 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: V Máchově jezeře na Českolipsku je nejhorší kvalita vody ze sledovaných koupališť v Libereckém kraji. Vyplývá to z posledních dat krajské hygienické stanice, která v jezeře naměřila zvýšený výskyt sinic. Podobné výsledky přineslo i měření začátkem června. Následně se kvalita vody zase zlepšila.
3: Vodu znečištěnou sinicemi hygienici v Máchově jezeře loni hlásili už na začátku sezóny. Na konci srpna pak vyhlásili zákaz koupání. Radnice v Doksech si letos objednala studii možných zásahů omezujících právě růst sinic. Z ostatních sledovaných koupališť v Libereckém kraji aktuálně mírně zhoršená kvalita vody v Hamru na jezeře, v Zákupech, v Nedamově, Sedmihorkách a ve Sloupu. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Středočeský kraj na začátku příštího roku otevře v Kladně centrum pro děti ohrožené násilím. Rozhodli o tom krajští radní. Takzvané dětské advokační centrum bude druhé v Česku. První funguje v Praze. Pomáhat tam budou psychologové, terapeuti a sociální pracovníci. Centrum se zaměří na nezletilé oběti a svědky sexuálního nebo domácího násilí. Změnu systému financování nepedagogických pracovníků provází nejistota. Výplatu jim od ledna posílají místo státu zřizovatelé. Města a obce na ně dostanou víc peněz z daní. Podle některých samospráv přesto budou muset na mzdy doplácet. Například Olomoucký kraj zatím počítá s doplatkem 73 milionů korun. Město Olomouc s 10 miliony.
4: V tuto chvíli opravdu nejsme schopni říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
5: Podle Martiny Karkoškové nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku. Zatím stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít. O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
6: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
5: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy kolem 31. Pršet nebude.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Praze je v úseku od Bubenečského tunelu k Nové Povltavské neprůjezdní pravý pruh. Důvodem je porouchané vozidlo. Na jižní spojce v Praze stojí porouchané osobní auto, neprůjezdní je levý jízdní pruh a řidiči musí počítat se zdržením. Na D48 u 65. kilometru ve směru na Český Těšín havaroval nákladní vůz, pravý pruh je uzavřený. Na D1 na sjezdu u exitu 226 ve směru na Ostravu stojí porouchané taktéž vozidlo, překážka může omezovat provoz. No a na D48 u 44. kilometru ve směru na Olomouc leží předmět na vozovce. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech písniček, které jsem tentokrát naložil do pravidelného country dostavníku. Na úvod to bylo Až uslyšíme vyzdání Roberta Křesťana z prvního alba brněnských poutníků, které vyšlo v roce 1983. Já vás ale zavedu do jejich pořadí šesté kolekce, která vyšla před rovnými 30 lety pod názvem Je to v nás.

Vzpomínkou na dívku, která odjela do Jižní Karolíny a aktuálně se toulá jen a jen v myšlenkách pod sloganem Fall in Love, kterou na sebe v letošním létě poprvé upozornil rodák z Louisville ve státě Illinois Bailey Zimmerman. Zhaje k ní přidal dalších 7 melodií a nedávno vydal první mini-album Nezasínej Leave the Lights On. Do jeho obsahu se ještě vrátím, ale teď zpátky do Brna, do času, kdy po odchodu Roberta Křesťana hledali poutníci jak dál a na album Je to na nás zasadili písničku Čas příliš dlouho stál.

Bailey Zimmerman, opět ženskou tak zasažený, že si připadá, jako kdyby ho přijel vlak. Písnička Trainwreck, která je jednou z novinek jeho prvního většího pokusu na gramofonovém poli. A zase do obsahu alba Je to na nás, které vyšlo před 30 lety a zastihlo brněnské poutníky v sestavě Ladislav Cejnek housle, Mirek Hulán kytara, Sváťa Kota z banjo, Zdeněk Kalina 12-struná kytara, Jiří Pola kontrabas a Hana Černohorská.

Stíny na střechách nás zavedly do současnosti brněnských poutníků, kteří se toulají naším i zahraničním hudebním světem celých 52 let. Přesně tak se totiž jmenuje jejich nejnovější projekt, který měl premiéru před 2 lety, kde se připomněli v současné sestavě Honza Máca, Petr Mečiar, Jakub Bílý a veterán Jirka Pola. Ten přidal i solovou písničku Málo.

Nejnovější nešvilský objev Bailey Zimmerman a z jeho miniprojektu Leave the Lights On, další poetické vzpomínání na zmizelou lásku a podzimní dopisy. Velice názorný příklad, jak se léty radikálně proměnila tvář country, kterou třeba představoval texaský trubadur Ernest Tubb v písničce Try Me One More Time, kterou na prvním poutnickém albu zpíval doslova úžasně Zdeněk Kalina.

0: tie me down.
1: Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Married Alone, které vyšlo po pětileté přestávce a zabalilo se do příjemné country atmosféry úvodní svašmě Tie Me Up.

zraní ti strach tím smutným hlasem svým. Černej dlouhej vlak jako stín se blíží tmou, zůstává jen pára, dým a černej mou. Skutky z velkých dálek, z mých dávných období, jako temná černá skvrna,

vlak má i svý průvočí. Ti hoši přesně sčítaj, a když musí, násobí. Na co přesně čekaj, to ti nikdo nepoví. Když však řeknou dost, máš to prý

Some Kind of Trouble country stálice Tenny Tuckerové jako Chladno střídá mráz se solovou Janou Skippy Cagašovou a pak mimořádně úspěšný Long Black Train, který v roce 2003 vyhnal jeho autora Joshe Turnera mezi country elitu v doslovném překladu se solovým Martinem Merlinou z nejnovějšího alba vsetínských Gimplerů Hrajeme dál. A ještě jednou za taxasankou Sunny Sweeneyovou. Chci, abych ti scházela. Want you to miss me.

Brněnský sakrapes Pavla Páci Petrželi a country klasika Bobbyho Helmse z roku 57, inspirovaná pobytem amerických vojáků v Evropě. Přesně v Německu, protože písnička se jmenuje Fräulein. A ještě na závěr se k vám druhým dechem přiženou poutníci 1992. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Maximální povolená cena paliv na čerpacích stanicích v Česku zítra mírně klesne. Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Teploty zítra budou se pohybovat od 32 do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku budou moct prodávat maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než dnes. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky muzea dělnického hnutí. Podle radního městské části Martina Macha z uskupení Společně pro Vinoř sochu v parku nahradí pamětní deska.
3: Pro Národní muzeum bude socha poznamenaná poškozením sloužit jako svědectví nejen o době svého vzniku, ale i o tom, jak česká společnost ve 21. století přistupuje k problematickému kulturnímu dědictví minulého režimu.
2: Přes 4 promile alkoholu nadýchal po kolizi řidič v Litoměřicích. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Kofrové narazil 38-letý muž se svým autem v centru města do zaparkovaného vozidla. Z místa nehody bez oznámení odešel. Policisté ho krátce poté vypátrali. Ve Smetanových sadech v Jeseníku funguje nové hudební hřiště pro děti. Přáli si ho obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Investice vyšla na zhruba 350 tisíc korun, doplňuje mluvčí radnice Markéta Kanejová.
4: Na hřišti najdou návštěvníci 4 nové hudební prvky, najdou tam bubny, barevný xylofon, pak taky velký dřevěný nástroj a zvonky. Všechny ty prvky podporují kreativitu, pohyb, soustředění i spolupráci mezi dětmi různého věku.
2: Češi se můžou zapojit do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Veřejnou sbírku spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Venezuelu v noci zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1 000 jejich zraněných.
0: Sport.
2: Útočník Patrik Šik po vyřazení českých fotbalistů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. 30-letý hráč Leverkusenu to oznámil na Instagramu. Uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Šik za národní tým odehrál 56 zápasů a dal 26 gólů. Na šampionátu v Americe neskóroval. V závěrečném utkání skupiny proti Mexiku, které Češi prohráli 0-3, navíc nečekaně nenastoupil v základní sestavě.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno a teploty klesnou na 20 až 15 stupňů, v údolích až ke 13. V pátek bude slunečno a velmi teplo, teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 u 111. kilometru ve směru na Prahu se stala nehoda, počítejte se zdržením. Na D1 u 221. kilometru směrem na Ostravu stojí porouchané vozidlo. No a na pražském okruhu u exitu 10 je po poruše odstavené osobní auto. Překážka je na vozovce, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976 a to hodně, hodně dlouho. No a divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a frrrr, celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mé mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek vonavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřik, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou dva pastýři, náramně darebové, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cúpe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal v činění, tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrad, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu, a stařeček vykřikl: tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta: et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto: milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu nebo na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uspůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ 75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ 40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ 87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ 75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
2: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
2: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60-letá zcvrklá stařena s vytáhnutou

0: ale ono to manželství je státem zrušený.
1: Děte.
0: Jo, protože já si vzala krásného, čistého muže a on se pak pošpinil.
2: Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám?
0: Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli.
2: To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
3: Lidové noviny 8.9.19.

0: změnili i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jih dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. A které jsem si okřtil na lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam a já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovaly mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá lodě za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že ji sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že ji sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati, o které odplouvá.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

dva. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka. A o čem si spolu budeme dnes povídat? O vzpomínkách na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Budeme se ohlížet zpět, zavzpomínáme na vaše školní léta. Vzpomenete si na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti? Co pěkného jste zažili? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více? Podělte se s námi všemi. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 nebo můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Návrh vašeho tématu můžete také zavolat na záznamník, ten má číslo 221 553 770. Příjemný a pokud možno nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Prázdniny, zastaralé vakace nebo pokleslé vagace, ještě dříve férie, jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Hlavní školní prázdniny v roce 2026 začínají v sobotu 27. června a potrvají do pondělí 31. srpna. Kdo se dovolal dnes na linku 731 800 900 jako první? Tou první volající je paní Vlasta z Ústí nad Labem, kterou srdečně zvu a vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže mně už je 80, jo. Jako děti jsme jezdili k babičce do Nevida a tam prostě bych řekla, jsme měli spoustu zážitků, jo.
0: Ano.
1: Chodili jsme na maliny, chodili jsme s tetou teda na dřevo a takovýhle věci. Ale já bohužel, já jsem neměla volat, protože
0: proč?
1: Já nemám nejhezčí zážitek, ale nejhorší.
0: Aha.
1: Mě pokousal tam u babičky teda sousedový pes.
0: Aha.
1: Rozrafnul mi obě nohy.
0: A dopadlo to pak dobře, aspoň paní Vlasto, vyléčila jste se?
1: No, prostě mi to zašili. Bylo to blbý, jakože tam ta vesnice byla u Rokyca, v Rokycalech, mě poslali do nemocnice až do Plzně. No tam si mě teda chtěli nechat, no ale zase strejda zase od manželí strany tam pro mě přišel a vzali mě domů.
0: Pani Vlasto, a díky této příhodě, tomu zážitku, jako bála jste se potom v dospělosti psů?
1: Teda, jak bych řekla, já jsem se pak bála i bzukotu mouchy.
0: A potom v dospělosti taky máte strach ze psa?
1: Prosím?
0: Jestli máte strach, nebo měla jste strach, jako i v dospělosti, potom třeba, když jste viděla nějakého psa puštěného bez vodítka?
1: Ne, tak to už určitě ne, protože my jsme měli jako německýho ovčáka.
0: Tak to je dobře.
1: A to jsem se nebála. No a jinak teda, jak bych to řekla, jako dospělí jsme měli spoustu psů, jo, velkýho, malýho, a taky jsme měli třeba velkýho knírače, jo, a to jsem se prostě nebála.
0: Tak to jsem moc ráda, že vás ta příhoda z dětství neodradila, protože Bůh ví, co kdo komu tomu psovi udělal. No a prostě...
1: No ne, ono to bylo od sousedů a tam ta jejich dcera toho psa mlátila klacky.
0: Je, tak to, no, tak to se potom člověk nemůže divit.
1: No a on teda, když tam by se vrhnul na ní, tak se vrhnul na mě.
0: No, děkuju paní Vlasto za vaši příhodu z dětství, i když říkám, není to ta nejveselější, ale takový je život, jsou tam i jiné příhody, že jo? Nejenom veselé.
1: Ano,
0: tak moc
1: ano,
0: krát děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju a zdravím do Ústí nad Labem, do mého studentského města. Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám ještě zprávu krátkou, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od paní Petry Skladna a ta píše: Dobrý den, mám zážitek, když jsem v Kácově za chatičkou spadla holým zadkem do kopřiv. Na to tedy nikdy nezapomenu. To věřím, paní Petro. Ale moje babička říkala, když jsem chodila na kopřivy, tehdy jsme měli snad kachny, já nevím, teta husy a tak, tak říkala: Prosím tě, to vůbec nevadí, protože když tě ty kopřivy pošlehají, tak to získáš na kráse. Tak paní Petro, předpokládám, že jste krásná i v dospělosti. Teď už další písnička, bude nás pívat Viana Bartošová, Dotek lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince vzpomínáme na vaše nejkrásnější zážitky z prázdnin. Vyptávám se vás na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného jste zažili? Vyptávat se budu i paní Ivety, která nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, krásnou noc a zážitky z prázdnin. Tak kde bych to pojala? Já mám 3 pejsky doma a když jsem byla jako mladá děvčica, jo, tak jsem jezdila na kole na Poděbrady se koupat.
0: Ano.
1: Krásné zážitky jsem měla. Už tím, že jsem se tam jela vykoupat, opalovat, jo, krásné zážitky s prázdním. A jinak, když jsem byla v manželství, měli jsme 2 děti, holčičky, tak krásné zážitky s prázdním. Tak já jsem pro ty holky chtěla to nejlepší.
0: Ano.
1: Oni měli atopický ekzém, ano, tak já jsem každý rok šetřila, a to už jsem tam jednou říkala, tady do noční linky, jo, abych je vyvezla k tomu moři.
0: Kam pak jste tak jezdili, nekrásný, paní Iveto, kam jste jezdili k moři?
1: Kanárský ostrovy jsem vyvezla holčičky na maturitu, oni jak maturovali, tak já jsem jim koupila k maturitě Kanárské ostrovy. Úžasný. Nádhera.
0: Užili jste si to všechny, že jo?
1: Ještě jednou?
0: Užili jste si to všichni, říkám.
1: Ano. A manžel vždycky nadával. Při zastavu moři. Já to nechcu. Já se tam nebudu pražit na slunci. Vždycky nadával. Já říkám, ale holčičky to potřebují. Mají atopický ekzém a tak dál. Takže Kanárské ostrovy, Malta. 3 jsme byli na Maltě. A to bylo vedro, to vám povídám. Na té Maltě to bylo vedro jako teď.
0: Teď chci říct, víte? Vedro jako teď tady u nás, že jo, v tyhle dny.
1: Přesně tak. Tak na to teď vzpomínám. Tady ty vedra, to bylo na Maltě. Ježiš. A já už jsem tam nemohla vydržet. My jsme tam byli tak na 3-4 týdny a já vám něco povím. Já už jsem tam nemohla vydržet to vedro.
0: A pomohlo to dcerám, paní Iveto, vaše zájezdy
1: ano,
0: k moři? No a to
1: ano,
0: je důležité, to je důležité.
1: Já jsem vám to jednou povídala, že já jsem jim vyléčila atopický ekzém. Ty holky dneska, to už jsou mladý ženský, jo, už mají leta. Já jsem jim vyléčila atopický ekzém.
0: Perfektně.
1: Kanárské ostrovy, Malta, 3 na Maltě, Řecko, Itálie. Já jsem Řecko. Já jsem každý rok šetřila. Já jsem stará už. Já jsem žila za socializmu. Já jsem každý rok šetřila tak.
0: A paní Iveto, jestli holky, pak vám to vrátili holky, jestli pak s vámi taky potom někam jeli zase v té dospělosti, když už oni mohli vás někam vzít,
1: no,
0: vyvezli vás?
1: No, to teda nejeli, to teda, říkám pravdu,
0: ano.
1: To teda nejeli, tedy, ale já v duši věřím, že oni to v srdci cítí, jedna je v Praze,
0: ano.
1: Já jsem tady Olomouc Radíkov,
0: ano.
1: My jsme od sebe daleko, jo. Ona má holčičku, já mám jednu jedinou vnučku. Já když slyším ty ženy, jak říkají v tom rádiu, že mají 10 vnoučat nebo 15 pravnoučat, já tomu nemohu uvěřit. Jo, já pláču v duši. Já mám jednu jedinou.
0: No zaplat pán Bůh za tu jednu. No, nikdo nemá žádnou.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Iveto?
1: A tu holčičku vidím jednou za rok.
0: Paní Iveto, tak vám přeju, abyste ji viděla častěji. Moc vám děkuji za váš příspěvek do Noční linky. A teď už přečtu další zprávu, kterou nám napsal Sváťa, a ten napsal: krásný pohodový večer vám, paní Jano, i všem linkařům. Tak a budu výjimečně stručný. Na dětství a prázdniny rád vzpomínám. Prožíval jsem je u babičky v Kácově, krásném městysu v Posázaví. Tak jdem na to, než to zapomenu. Koupání v Sázavě, skoky do jezu, hašení lesa po průjezdu parního vlaku, hraní volejbalu, péče o drůbež králíky prasátko, brigády v lesní školce, sběr malin, lesních jahod, hub za přísného dozoru babičky. Na chytání ryb za dozoru strejdy. A víte co? Stačí. Podrobnosti třeba příště, napsal Sváťa. Teď už Pavel Bobek nám bude zpívat. Drž se zpátky, chlapče můj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomene si ještě paní Marie, která nám volá z Hradce Králové na prázdninový zážitek, který se jí nikdy nevymazal z paměti. Co pěkného zažila? Kde, kdy a s kým to bylo? Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Jsem ráda, že jsem se dovolala. A vzpomínám, že už kdysi jsem na toto téma s vámi mluvila.
0: Ano, tak to už musí být dávno. Ano.
1: Budeme vzpomínat na rok 1952,
0: ano.
1: Když jsem končila 8. třídu. Tehda jsme končili 2 třídy, 8. a 9. A přeskakovalo to, že 8. třída od toho roku pak nějak dlouho končila, chodilo se 8 let. A jako nejlepší žáky vybrali na Měšťance kluka a holku, a ta holka jsem byla teda já.
0: Ano.
1: A dostali jsme 3týdenní pobyt do tábora v Olivětíně.
0: Mm-hmm.
1: Tehda jsme prostě nebyli na vesnici peníze, bylo to chudo docela.
0: Mm-hmm.
1: A naši na to neměli, aby něco koupili.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem byla hrozně překvapená na 3 týdny dovolený. Jela jsem tam se starostmi, protože jsem nebyla zvyklá takovou dobu být dlouho
0: mimo domov. Mm-hmm.
1: Samozřejmě. Bylo to velice nádherný. A měla jsem sice už ve škole svou první lásku od 6. třídy a představte si, tam byl kluk, který hrál na kytaru. Zpíval. Pro celý tábor zpívali jsme. No a co budu prostě v těch 14 letech, jaký byly tehda lásky, to se nedá teďka srovnat s těma dle mladejma. Bylo to tak nádherný, že opravdu jsme se do sebe zamilovali. A když jsem se vrátila, tak pak jsme se několikrát teda setkali, jezdili jsme se koupat v Hradci Králové do lázní a tam jsme se setkali. Jelikož ta moje školní láska nějako to všechno přebyla.
0: Aha.
1: A představte si, že jsem se k ní vrátila, tu jsem si vzala. I když do dneška na toto místo vzpomínám, jak to bylo nádherný a s tou první láskou jsem žila 62 let potom, teď jsem vdova. A vzpomínám na to všechno, jak to bylo tehda nádherný proti dneska těm mladým nebyly telefony, nebylo nic nikde.
0: Ano, ano.
1: Prostě bylo to strašně krásný. A představte si, že jsem chodila k lékaři, který měl stejný jméno jako jeden kluk taky tam, ne ten to, o kterým mluvím.
0: Ano.
1: A já mu říkám, pane doktore, můžu se vás zeptat, jestli váš tatínek nebyl někdy jako dítě
0: na táboře
1: v Olivětíně, a on mě říká, představte si, že jo, že mě o tom vypravuje taky. No, bylo
0: náhoda.
1: To strašně krásný. Nebudu to víc rozvádět. Vzpomínám na to i po tolika letech, když už mě je 88 let.
0: Tak to muselo být nádherné.
1: A říkám si, že snad jsme my to měli, i když nebylo nikde nic, to prostě byly jenom rádia, nebyly televize, nebylo nic. I že jsme snad to dětství měli zajímavější, než mají dneska ty dnešní, který si dají do uší hraní a prostě no.
0: Víte, paní Maruško, když vás takhle poslouchám, ne, jako na to reaguju, máte pravdu, protože sice víme do sekundy, co se děje na druhém konci světa, ale nevíme, co se děje vedle u sousedů. Úplně jsme prostě změnili kompletně způsob života a nevím, jestli je to zrovna ten nejlepší způsob. Podle mě ne.
1: Ano, máte pravdu. Teď poslouchat zprávy. Dneska zemětřesení nebo dneska to hlásí zas. Ty hrůzy, co se dějou teďka ty mladí. Já kdybych doma byla tenkrát řekla, že se mně něco na učitele i nelíbí.
0: To bychom dostali, přesně
1: ano,
0: tak.
1: Tak jsem dostala pár facek, ale dneska jsou děti takový, no ono teda ta šikana asi mezi dětma je to zvláštní prostě. teď, aby se báli rodiče o ty děti, když každou chvíli slyšíte, vystěhovali školu nebo zavřeli to. Je to strašný. No a prostě už si to nedovedu ani v hlavě srovnat. Nechci dlouho...
0: Děkuju, paní Maruško, děkuju za vaše vzpomínky.
1: Ráda poslouchám a mám vás strašně moc ráda všechny tam.
0: Děkujeme, paní Marie. Zdravíme.
1: A přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A příští den.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Sním tajný sen.

0: 29 minut po 23. hodině a stále si budeme pamatovat nebo vzpomínat na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. Vyptávám se vás, co pěkného jste zažili, kde a kdy a s kým to bylo. A dovolala se i paní, tuším, Ivana, protože jsem dobře nerozuměla, z Pardubic, a říkala mi, že se dovolala úplně poprvé. Je to tak, paní Ivano? Dobrý večer.
1: Ano, jsem Iva, to je jedno.
0: Iva, dobrý večer,
1: Ivana,
0: paní Ivo.
1: To je dobrý večer. Mě to vyburcovalo, protože já nejkrásnější prázdniny prožila v 47. roce v Lovosicích.
0: Já miluju.
1: Já musím zavolat.
0: To jste hodná.
1: Nejkrásnější prázdniny u babičky v cukrovaru, tam ve vile. Tam byla taková krásná vila, park u toho byl, no to už tam vůbec není.
0: Bohužel.
1: Podívat. Smutně mě bylo, to bylo nádherné prázdniny. Strejda kropil ty zahrady, nebo ten park, a my jsme si tam hráli. Nádherné prázdniny, ale bylo to 47. rok, kdy byly ty vedra, to byly ty, jak nám pomohli údajně Rusové z toho, no to je jedno, zkrátka byly hrozný vedra, takže pořád musel kropit, aby jsme vůbec tam mohli dejchat, a chodilo se přes koleje,
0: ano,
1: přes takovej nadjezd, nebo taková lávka, a to jsem vím jednou utíkala pro mlíko, to se ještě s butelkou chodilo pro mlíko, mě bylo 10 a pochytla mě bouška a na ty přes tu trať, vím, že mě babička utíkali naproti, kde se
0: báli, že jo, ano.
1: No, krásný prázdniny, celý 2 měsíce, nemůžu na to zapomenout, a pak jsem tam ještě jezdila, ještě už jako zase slečna babičce, ale ta už bydlela potom tam.
0: Kde pak?
1: Za parkem, no, jako ke kostelu a,
0: jo, jo,
1: a do hlavní ulice a za Národní výbor, nebo jak se to jmenovalo, byl na rohu.
0: Vím, pořád je tam.
1: No a naproti vím, že byl pan doktor Lojhar se jmenoval.
0: A pořád to tak, paní Ivo, je, pořád to tak je.
1: Byli jsme tam před 5 lety se podívat, syn mě tam ves, abych si ty okna prohlídla, kde jsem tam byla. Ale smutno mě bylo, jak ten cukrovar je úplně
0: zničený. Ten lehnul takzvaně úplně. No a bohužel, úplně. Tam paní Ivo vzniknul jako restaurace, že jo, a ubytování a to. A teď je to všecko zavřené. Jako mě je to taky strašně moc líto, protože je pravda, že se zlepšili hodně k lepšímu Lovosice. To je pravda prostě.
1: Ano.
0: Ale na druhou stranu je tam skoro všechno uzavřeno, zavřené. A tak je mi taky někdy smutno, když se tam vracím.
1: Ale my jsme tam, paní Chládko, a byli ještě v tom cukrovaru, teda před těmi 5 lety na obědě.
0: No vidíte, tak teď je to všecko zavřené.
1: Ještě tam bylo, že tam se mnou aspoň ještě šli, abych to trochu tam si ty vzpomínky. Nádherný prázdniny a ty Lovosice, já na ně pořád stejně myslím, protože to byly moje první prázdniny. Já jsem byla z Přelouče, nikdy jsme žádný prázdniny, to byla válka, v ten 47. rok byl první, že mě maminka tam teda dovezla vlakem, tenkrát celý den málem jsme jeli, protože se přesedalo. No, moc hezký prázdniny, zdravím vás, nechci zrovna.
0: A já moc děkuju za krásnou vzpomínku.
1: Když mi vysíláte, tak si vždycky říkám, bylo sice. Moc krát děkuju a moc vás mám ráda.
0: Moc děkuju.
1: Mějte
0: já, paní Ivo. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
0: Tak paní Iva mi samozřejmě udělala velkou radost, protože já jsem patriot úplně šílený. Přitom já vlastně jsem v Lovosicích bydlela, pravda, tak do 20. Potom jsem 5 let jezdila do Ústí na fakultu, ale samozřejmě jsem se vracela k rodičům na víkend. Takže dejme tomu do 25. Ale od těch 25 let jsem vlastně Pražák a stejně jsem srdcem v Lovosicích v Českém Středohoří. Prostě to tam miluju. Miluju to tam a jsem moc ráda, že se tam zlepšilo ovzduší, protože to tam bylo opravdu k nežití, ten sever. Moji rodiče se ale museli odstěhovat do hor, protože jsem byla pořád pořád nemocná. A doktor potom řekl, buď to teda to nějak přebije ta holka, anebo se musíte odstěhovat. Tak naše byly nešťastný, protože tam oba měli práci, že jo, a rodinu a tak dále. No tak já jsem to přebyla, statečně zůstali jsme, no a na Lovosice nedám dopustit. A já už jsem to tady několikrát říkala, že ať už jsem byla kdekoliv v cizině, tak jsem vždycky říkala, že žiju v nejkrásnějším městě na světě a vždycky to ty lidi chtěli vidět a pak tak jako na mě nevěřícně koukali, jako to myslíš vážně. A já jsem vždycky říkala, samozřejmě, že to myslím vážně, protože to je město mého dětství, mého mládí, to nejkrásnější období a na to přece nejraději vzpomínáte a proto to tam máte tak rádi. Alespoň tedy já, nevím jak vy. Tak teď už nechám zase prostor pro vás, ale to až po písničce, kterou nám bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Společně dnes vzpomínáme na prázdninové zážitky, které se vám nikdy nevymazaly z paměti. Vyptávám se, co jste zažili, kde a s kým to bylo. Tak a vyptávat se v tuto chvíli budu na lince 731 8900 i paní Ivety z Teplic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano, zdravím i všechny posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak mé nejhezčí vzpomínky jsou z prázdnin ze Slovenska z Bratislavy.

0: tak nezapomenu na ty velké keře rybízu červeného i tmavého. Plno zeleniny tam pěstovali, květin. A dokonce měli i mandloň, jo, že jsem teda viděla, jak vlastně vyrůstá i mandloň, jak roste.
1: Ano.
0: Tak krásně růžově kvete, hezky voní. Pak měli velké broskve na broskvy, no prostě nádhera. No a zase strejda, druhý syn babičky, strejda Joška, ten zase se staral o různé aktivity, aby jsme zažívali o prázdninách. Tak jsme jezdili se koupat třeba i na Zlaté písky, nebo zase od tety z práce, to byly chemické závody, tak ty měli vlastní koupaliště kryté, taky tam jsme hodně chodili na tohle koupaliště. No a pořádali jsme různé výlety do přírody, i tam se to jmenovalo jako Koliba, kde byl kolibský vysílač Slovenské televize.
1: Ano, ano.
0: Takže tam kolem byly lesy různé, takže tam jsme chodili. Tam jsme jednou se dostali na takové místo, že najednou tam bylo takové velké hejno komárů, jo, že jsme museli holem utíkat pryč, aby jsme nebyli poštípaní, že prostě ten jeden rok se tam najednou takhle
1: objevili. Vyrojili, ano.
0: No. No a pak jsme i chodili třeba po různých památkách, jako i na hradě jsme se byli podívat, nebo přes Dunaj, jak byl vystaven nový most Slovenského národního povstání a nahoře je otáčivá restaurace. Tak to byla taky zajímavost v té době pro mě. No, potom mě uchvátili tamnější trhy. Tam byla i velká tržnice, i venkovní trhy, i jako krytá tržnice a tam prostě ovoce, papriky se dovážely i z toho, z Maďarska tam přišli prodávat soukromníci, ale to vám byly takový velký kusy, že jsme je nikdy neviděli, tak velký papriky, my jsme se pak vezli i domů. No a ve vlaku pak to vonilo paprikama a i oštěpky jsme vozili a velký kulatý chleba byl výborný z trhu. Takže to prostě bylo nezapomenutelné. I mám na fotce taky květiny, jako kytice, jak tam prodávali v těch tržnicích, i na tom tržišti vždycky. No, tam se prostě, tam člověk sehnal všechno možné, i jako živou drůbež, i jako už vykuchanou, oškubanou. I kvašáky výborné tam prodávali. Tak to jsou takové zážitky, co
1: prostě... A vzpomínky, že jo? A z dětství si to člověk pamatuje, utkví mu to.
0: Do zoologické zahradě jsem taky několikrát jsme se šli podívat, že tam mají taky pěknou velikou. No a když jsme třeba zrovna přes to léto, který člen měl narozeniny, tak jaké velké oslavy se pořádali, dobré jídlo se navařilo, napeklo se, že jo, všelaké to, ty zákusky, koláče, no prostě to byly nezapomenutelné hostiny a i jsem si jako mohla vyzkoušet práci ve vinohradě, kde se jako okopával vinohrad a plelo se, no takže to bylo taky zase nějaká to zajímavost, ale i právě tam prodávali Jugoslávci zmrzlinu, měli tam svoji výrobnu, ale to byla vám tak výborná a třeba i 10 i více druhů zmrzlin a velké kopce dávali.
1: A tehda, jo, že jo, to byla vzácnost, měli, když byla dobrá zmrzlina, ano.
0: Jak jste si jednou dávali, no to byly, a ta chuť, jo, třeba ano. I punčová, ano. Jo, že prostě byla taková růžová rozinky v tom, jo, že nezapomenutelný tyhle zážitky opravdu, no, že na to člověk nezapomene nikdy a furt si to můžu pak připomínat.
1: A jestli pak jste, paní Iveto, se tam vrátila třeba teď, v téhle době?
0: No, tak naposledy jsem tam byla v roce 2008 a teď se tam chystám, že příští rok budu mít kulaté narozeniny, tak ještě tam mám bratrance a sestřenice a jednu tetu právě od toho strejdy Jošku, ženu, takže bych se tam chtěla podívat zase, no, že...
1: Tak přeju krásné zážitky, abyste zavzpomínala.
0: Petr Žálce na té druhé straně Dunaje, tam byl vždycky velký lunapark přes léto, plno všelijakých atrakcí, houpačky, já tam nejradši jezdila na těch autíčkách, protože já moc tady ty houpačky jako otoče jako nesnáším, takže vždycky jsem se tam povozila na těchto autíčkách a i takové zajímavé balonky dřív měly jako ve tvaru zajíce, jo, že takový dlouhý uši
1: ano,
0: měl
1: ano,
0: ten balónek, tak to bylo taky no, nádherný.
1: Moc děkuji, paní Iveto, za vaše krásné vzpomínky.
0: Jako nějakého zpěváka nebo herce.
1: A zdravím do Teplic.
0: Juru Kukuru jsem tam potkala taky, no, takže ty zážitky jsou prostě nesmazatelné.
1: Děkuji moc za ně. No. Naslyšenou. Dáme zase šanci někomu jinému, ale to až po písničce Marie Rotrové, Lakomá. Noční linka.

0: Stále posloucháte Noční linku, já jsem ráda, že telefonujete na toto téma, kdy se vás ptám, jestli si vzpomenete na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti. A vítám i paní Ludmilu. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko. Jsem ráda, že vás těším a povím vám můj příběh.
0: Ano.
1: My jsme měli chatu za Brnem na Říčkách. Byla to chata mojí tety, to byla sestra mého tatínka.
0: Ano.
1: A druhá teta, to byla taky sestra, a oni to měli, ta chata byla postavená za války v 42. roce, byla ale krásná, do dneška stojí. A nádherně se tam bydlelo.
0: Uh-huh.
1: A oni neměli, ta jedna teta neměla děti vůbec, a ta druhá, ta měla o 10 roků staršího syna. Takže bratranec o 10 roků starší než já,
0: ano.
1: Teď už mi 84, mě bylo 74. A oni si nás brali každý rok na tu chatu. 15. července vždycky byla chata, oni měli to celozávodní dovolený. Oni dělali všichni v Modetě.
0: Ano, ano, ano.
1: Modeta Jihlava, a bylo to v Brně. A tak se si nás tam brali. A můžu vám říct, že to neskutečné vzpomínky mám na to, jak oni se nám věnovali. Ta teta jedna měla, umřela v 92 letech,
0: uh-huh.
1: A ona byla, oni jí říkali Božka, ona si vždycky, to byly ty lehátka, takový ty, no ještě to je, myslím, teďka ty
0: nafukovačky. Jo, takhle. Ano.
1: Ano. A tak první fotku, co jsem našla, tak jsem tam seděla v tom lehátkovým křesle, měla jsem kudrnatý vlásky na kohouta a měla jsem nožky, jsem šoulala po trávě a papala jsem nějaký sušenky.
0: Aha.
1: A ona vždycky si nás posadila kolem sebe a četla nám pohádky. A po obědě, a ona vždycky, chlapi vždycky, Božka, pojď číst už, děcka už čekají. A to byly dvě děti z jedné chaty, ze druhé strany, z té další strany. A tak nás tam bylo tak 6 dětí a ona nám četla. Večer, my jsme tam nebyla elektrika, takže my jsme měli takovou plynu, no to nebyla plynová, to bylo na petrolej,
0: ano.
1: Lampa, která měla punčošku. A to vždycky napumpovali a ta punčoška krásně to rozzářila. A tam jsme četli zase na pokračování, bylo nás 5, to nás zase strýček jeden četl. A byli jsme tam 14 dní a vždycky po týdnu, když už nám docházely ty potraviny, tak jsme chodili pěšky přes les. A 2 kilometry v lese, 2 kilometry do dědiny, tam do jedné Ochoz u Brna. Tam jsme chodili nakoupit. Tam jsme vždycky měli oběd, koupili nám oběd a zase jsme šli zpátky. Potom tam byl, jeden pán tam chodil a to bylo tak, počkejte, měl jsem se 52, tak v 60. roku.
0: Uh-huh.
1: A tam chodil pán s kolem.
0: Ano.
1: Představte si, v tom lese a měl tam, a prodával ovoce a to vždycky křičel. Tešně, tešinke. Máte. Já jsem se vždycky smála.
0: No to jo.
1: A oni, my máme dost, pane. A on vždycky, jo, máte dost. A co ti tam zvedu, tak je majo dost. Pamatuju do dneška. A když to vykládám svojím vnoučatům, ano. Jsem to vykládala, a když už to vykládám pravnoučatům,
0: ano.
1: A když jsou ještě maličky, tak se musím tomu strašně smát. Naučili mě plavat, protože 10 minut byl rybník, naučili mě plavat a tak jako mě vedli k tomu zálesářství. Jsem k té chatě měla strašný dobrý vztah.
0: Mm-hmm.
1: A nerada jsem se s ním loučila.
0: Věřím.
1: Ale potom jsem ji nechala bratrovi, protože oni potom zemřeli a my jsme to dostali jako já půlku a on půlku a nedělala to dobře.
0: Rozumím.
1: Takže jsem mu to tu půlku nechala a on tam myslím ani nejezdí, nevím to.
0: Ale vzpomínky jsou krásné, přesně tak, paní Ludmilo. A to je fajn, protože jak zpívá skupina Holky, že vzpomínky nám zůstanou, to je prostě pravda. Ty nám nikdo nevezme.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Moc děkuji za vaše vyprávění.
1: A děkuji vám za odpovědi dneska.
0: A já děkuji moc. Dobrou noc, dobrá naslyšenou.
1: Dobrou noc, mějte se hezky. Zdravím všechny.
0: Přidám zprávu, kterou napsal pan Michal. V 90. letech, kdy jsem byl malý chlapec, jsem v létě cestoval s rodiči po Evropě. To tehdy cestování ještě nebylo masovou záležitostí. Těch zážitků mám. Třeba v Paříži za námi jela v autě Helena Růžičková, když tam natáčeli komedii Trhala fialky dynamitem. A těch fotek. Mám v albu momentku, jak mi před pařížskou katedrálou Notre Dame bere vítr z hlavy čepici. Mám tam i fotku, jak nás na náměstí svatého Marka obklopují holuby. A nebo tu, jak sedím na lavičce v dánském Legolandu a líbám dámu, která je celá z kostek lega. A právě na výlet do Dánska vzpomínám nejčastěji. Třeba jak jsme se večer po příjezdu do města Vejle šli projít do lesa a před námi se nečekaně otevřelo širé moře. Donedávna jsem měl za to, že jsem byl u Severního moře, ale on to byl fjord moře Baltského. A také jsem se marně snažil na internetu vyhledat ten hotel, v němž jsme bydleli. Už není, koho se zeptat. Máma nežije a táta si to nepamatuje. Ani dánsky se na to postěžovat nemůžu. Dánská výslovnost je nesmírně těžká a nikdy jsem ji úplně nezvládl, napsal Michal. Samozřejmě děkuji Michale i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Olympik nám bude hrát a zpívat Kufr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kufr ve mně vyvolal prázdninový zážitek. Teď naposledy, když jsem letěla, tak jsem měla tak narvaný kufr. Já to neumím prostě, i když jedu na 3 dny, na týden, na 14 dní, tak mi vždycky nadávají všichni moji spolucestující. Říkají, prosím tě, zbal si nějaký malý kufr a ne ten velký. No tak snad příště. Tak to se teď dělám legraci. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Bohumíra, který nám volá ze Šternberka, a i jeho se budu ptát na prázdninové zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane Bohumíre, ano, ano, ano, já taky vás zdravím srdečně.
1: Já mám takový zážitek, že třeba v 5. třídě jsem byl u tety ve Skrbení na prázdninách a oni měli hospodářství a měli spoustu práce. A oni mě jednou řekli, že když se zabijí prase, tak to bývaly takové velké hrnce, vám řeknu takové merez hrnce, kde vlezlo asi, kde se rozpustilo asi 30 nebo 40 litrů sádla. A jak to sádlo začalo tuhnout, tak do toho dávali klobásy.
0: Aha.
1: A že ty klobásy jsou velice dobrý. A představte si, oni jednou odjeli na pole s kravama, to měli krávy.
0: Ano.
1: A já jsem měl dlouho chvíli, tak jsem měl chuť na ty klobásy. Já. A teď jsem vzal lžičku, ono to bylo v takové komoře a ono v létě bylo horko, tak ono to sádlo nebylo tak tuhý, jako, ale nic jako tomu nebylo.
0: Ano.
1: A já jsem vzal velkou, to byla taková velká lžíce, a začal jsem do toho sádla rýpat. Já vám furt na ty klobásy nemohl narazit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem vytáhl všechny hrnce, kredence, a to sádlo
0: tam dával
1: do toho.
0: Já. Rozumím.
1: A no to vám byla hrůza. Já jsem byl celé domaštěný od toho. Já.
0: Našel jste ty klobásy?
1: Až na dně, teď jsem uviděl tu klobásu, jako já. A ona byla tak zatočená, že to šlo, bych řekl, ke kraju toho hrnce, ale až důle, jako já. A teď jsem vám tu klobásu vytáhl a jsem se díval, tam byly 3 hrnce a toho sádla. Já napřed, než jsem tu klobásu snědl, teda než bych ji snědl, tak já jsem to sádlo musel dát naspátek, jako já.
0: Ano, ano.
1: A já jsem prostě to musel dělat tak, aby to oni nepoznali, jako já.
0: Podařilo se. Podařilo se.
1: No, já jsem si vám s tím tak ohrál, že jsem ani neslyšel, že oni přijeli a teď tam slyšeli, jak si čuštění, jako já, tak otevřeli ty dveře, no pro pána Jána. Teta říká, teda, no toto, ty dostaneš na zadek, jako já. Teda já jsem vám dostal od toho stresa, on měl tam takové, oni měli takového chlupatého psa, Běla se to jmenovala, Běla se jmenovala, ona mě aj poslouchala. Ale on to byl takový bičik malý, jako já. On vám mě spráská, ale
0: stric,
1: z lásky, jako
0: stric,
1: já.
0: Ano.
1: Ne, že by mě to, jako já. Ale pak to dlouho vykládali jako celé rodině a
0: Jak jste si poradil, že jo? Jak jste si hezky poradil. Ale to je zážitek.
1: A pak jsem si vzpomněl, že jako děcka o prázdninách většinou rodiče nikdo nás neviděl. A my jsme se jezdili koupat na Hrubou Moravu, na Litovelsku. A tam byla Mlýnské potok, to se oddělovalo, tak tam jsme jezdívávali pod sprav a chytávali jsme štiky. A na těch kolích, to byli, jsme měli obyčejný kola, tak jediný bazén byl v náměstí na Hané. Tak polňačkama jsme všude růzeně a jenom se dostat do náměstí. A tam byl bazén, dneska už to je tam zrušený, jako.
0: Mm-hmm.
1: Ale tam byl bazén a po pravé straně kopce, jako já, lesy, tak ta voda bývala vždycky studená, ledová. No my vám takové kus na kolích 10-15 kilometrů, a dojeli a kdo první vleze do té vody, to byla katastrofa, tak jsme se tam navzájem naházeli
0: a bylo
1: a
0: to.
1: Veselí jsme jeli naspátek.
0: No moc děkuji i vám, pane Bohumíre, za hezké vyprávění a přeji krásnou dobrou noc do Šternberka.
1: A taky.
0: Děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Před chvílí, konkrétně před 6 minutami, byla půlnoc a my jsme se přesunuli do pátku 26. června a mě bude stále zajímat na to, nebo vzpomínky vaše na nejkrásnější zážitky z prázdnin. Ohlížíme se zpět, vzpomínáme na vaše školní léta. Já se vás vyptávám na zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, co pěkného jste zažili, kde, kdy a s kým to bylo. A tak dále, a tak dále. No a vy vyprávíte a vyprávíte krásně. Tak doufám, že to tak bude pokračovat i v té druhé hodině. Paní Martina z Brna mi například napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka toto. Dobrý večer, dnešní noční linka nebo téma noční linky mě připomnělo, že můj nezapomenutelný prázdninový zážitek trvá už 35 let. Bylo to na táboře, kam jsem přijela na návštěvu. Připojila jsem se k jednomu oddílu, šla s nimi na puťák, dokázala nemožné a vracela jsem se po týdnu jako vyměněná. Vzhledem k tomu, že v té době chodili kluci ještě na vojnu, naše zamilovanost musela projít i touto zkouškou. A zkoušku jsme zvládli na výbornou. Z oné zamilovanosti se po 2 letech stalo manželství, které trvá stále. Všechny moc zdravím a všem dětem přeji krásné prázdniny plné úplně obyčejných radostí a zážitků. Mějte se krásně, napsala Martina z Brna. Já se budu těšit samozřejmě po písničce, kterou vám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš, na váš další telefonát na čísle 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Josefa z Kopřivnice se budu vyptávat na prázdninový zážitek, na který nikdy nezapomene. Krásný dobrý večer.
1: Můj zážitek je ten, že mám kamaráda Oldu Němca z Kopřivnice. Je to včelař,
0: ano.
1: Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Je to včelař, pan Oli Němec.
0: Ano.
1: Mám ho velice rád a zážitek mám takový, že mě zachránil život.
0: A jak se to stalo, pane Josefe? Jak vám zachránil pan Olin život?
1: Když zachránil život takový, že předtím jsem měl špatné manželství, no a on mě z toho dostal. A teď žiju velice dobrý život, no a pan Olin Němec je z Kopřivnice, je to včelař a je velice dobrý člověk.
0: A na nějaký ten zážitek z dětství si vzpomenete, pane Josefe?
1: Jo, zážitek z dětství, já jsem měl celkem dobrý zážitek z dětství, nemůžu to, prostě mám dobrý zážitek z dětství, no, ale to bych chtěl poděkovat Oldo.
0: Já se moc omlouvám, pane Josefe, ale protože bychom se oddáleli od tématu, už jsme poděkovali panu Olinovi a já jsem se vás ptala, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek z dětství. Omlouvám se, ale musíme dát šanci zase někomu dalšímu, kdo se dovolá k tématu. Teď už Marika Gombitová, Koloseum.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále mě zajímají vzpomínky na nejkrásnější zážitky z prázdnin a vzpomínat v tuto chvíli budeme s paní Květou z Barteskova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, mě 93 roku.
0: Ano.
1: A na své prázdniny u babiček, já jsem totiž obě babičky měla v Křenovicích, protože moji rodiče byli rodáci z Křenovic. Na ty nezapomenu do smrti.
0: Ano.
1: Jezdila jsem tam od 4 let a jezdili jsme 3. Moje o rok mladší sestra, o rok mladší sestřenka a já. Bylo to nádherný. Bydleli jsme u babičky maminčiny maminky a ráno, když jsme vstali, tak jsme běželi kousek dál, bydlela druhá babička, zjistit, co bude vařit k obědu.
0: Která babička bude co, že jo, co vařit, že jo?
1: Ano, babička, maminčina maminka vařila taková prostší jídla, kdežto u babičky druhé, tatínkové maminky, tam bylo plno drůbe, že tam bývaly kačeny a králičci a kuřata. Takže vždycky jsme si to vybrali a řekli jsme, babi, nech nám to na večeři, my budeme k babičce a my si z ty vdolky sníme večer. U babičky té maminčiny maminky byl báječný zvyk, tam se vždycky v 5 hodin vzali stoličky a babička říkala, jdeme na ulici.
0: Aha.
1: Všichni. A tam se sešlo nejméně takových 20 tetiček, babiček.
0: Ano.
1: Babička seděla v čele, dědeček seděl na židli a kouřil fajfku a babička byla úžasná vypravěčka. Babička vyprávěla, my jsme ani nedutali.
0: A poslouchali.
1: Bylo to báječný. My jsme na té ulici i večeřeli. Babička nám byla ochotná vařit každé speciální jídlo. Jedna chtěla od oběda vdolky, druhá chtěla krupičku, třetí chtěla vajíčka. Babička, vždycky moje maminka a teta říkali, proč je tak, babi, rozvazuješ? Ona říkala, děti mají jíst to, na co mají chuť. Byla úžasná.
0: To teda.
1: No a ještě jeden zážitek. My jsme byli takový činorodý holčičky a já jsem napsala divadelní hru, pohádku. My jsme to zecvičili, jsme se namaskovali a prodávali jsme za oknem
0: lístky
1: za korunu.
0: Ano.
1: A celá ulice šla na to divadlo.
0: To je ale krásné, paní Květo.
1: Velice jednoduchý příběh o Janečkovi, který se potkal s Bílama a my jsme byli 3, takže sestra hrála Janečka a my jsme byli 2 Bílí, ale byli jsme taky dědeček a babička. A začínalo to s dědečkem a s babičkou a my jsme dědečka a dědečkovi udělali fousí a krásně, teda to jsem dělala já, a jsme ho namaskovali a hráli jsme. Potom jsme odešli a Janeček chodil a chodil a my jsme se převlékali za ty Bíly, jenomže ty fousy nešli smazat. Tak ona vždycky Bíl a válko, přijdi. A já jsem vystrčila hlavu, říkala jsem, nedojí umýt fousa. Takže s tím bylo i trochu legrace.
0: Tak.
1: A bývaly to úžasné zážitky. Na to do smrti nezapomenu.
0: To vám věřím, paní Květo. A já vám moc děkuju za vaše vyprávění. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Paní Květa ve mně vyvolala vzpomínku, kdy moje maminka jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě. Já jsem ji vždycky obdivovala, ona milovala malé děti od 1. do 5. třídy, jak to s nima uměla. No a když jsem byla v 5. třídě, tak maminka mě vzala s sebou, i když to byly jiné třídy, tak abych jela s nimi. No a já už opravdu od těch dětských let jsem měla ty komediantské sklony. A tak jsem tam nacvičila, přesně mi to paní Květa připomněla, pohádku. když jsem tam hrála na piano, režírovala jsem to, hrála jsem v tom. No prostě tři v jednom. Ale celou třídu jsem do toho zapojila, všichni hráli a celá tehdá vesnice, byly to tuším Nové Hamry u Karlových Varů, se přišla podívat. Bylo to v místní hospodě a já na to tak ráda vzpomínám. To jsou jako opravdu ty nezapomenutelné zážitky, kdy si to užijete. Nejde o žádné drama, nejde o nic vážného a přitom se všichni baví, je legrace a tak by to asi mělo být. No. Trošku to mizí, ale nebudeme plakat. Já si myslím, že se zase k tomu vrátíme, protože ono nám nic jiného v podstatě nezbyde. Jinak nás ta umělá inteligence sežere. Pan František ze Židlochovic napsal: Dobrý večer, paní Janičko. O prázdninách jsme pomáhali rodičům hlavně na žních. Každou přestávku jsme využili dostat se k rybníku, kde se koupala děcka, co nepomáhala rodičům o žních. Taky jsme tam chytali ryby. Chodilo se ve 4 hodiny ráno do lesa na houby. Žně se zvládaly bez cizí pomoci, ale byla to fuška pro nás děcka. Dvakrát jsem byl na prázdninách, co jsem se včera zmínil v noční lince. To naše děcka tolik povinností o prázdninách neměli. Píše František ze Židlochovic. Děkuju i za váš příspěvek, Františku. A teď už Michal Tučný, Cesty toulaví. Jak se to hodí k dnešnímu tématu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam vedly v dětství cesty toulavý pana Pavla, který nám volá z Byšiček od Bělehradu, to se dozvíme právě teď a budeme vzpomínat. Dobrý večer, pane Pavle.
1: No určitě, to budeme vzpomínat krásně, protože já nevím, já jsem byl malinký chlapeček ještě a se svým dědečkem jsem chodil na houby od svých 5 let, jo, takže jako...
0: A jste dobrý houbař, naučil vás dědeček rozeznávat houby?
1: Já jsem prašivkář.
0: Aha, takže umíte.
1: Já jsem mluvil s Palouky Nerneou, tak jsem mi říkal, jako, jak to je s těma prašivkama, ale to se obtejte jí, protože to jako, to se nenechá vysílat. A víš, ano, jo, ano. To je. Ne, já jsem říkal, ona říkala, já jenom sbírám, co má dole. Ty?
0: Mech, jako nebo takový ten mech, že jo, ano.
1: No a ona říkala, a co má dole ty takový ty?
0: Čárky.
1: Proužky.
0: Ano.
1: Čárky. Tak to ne, já jsem říkal, podívej se, Paulo, postav se přes zrcadlo, až se vykoupeš, podívej se nahoru, dolů, máš čárku, seš prašivka.
0: Tak koukala.
1: Ona teda, to bylo jediný, kdy mě týkala, jo, protože já jí týkám, ona mě vyká, a to je jedno, ale já jsem milovník přírody, protože teďka tady nade mnou lítají ty...
0: Světlušky?
1: Takový ty největší ptáci evropský.
0: Nevím, co máte na mysli, pane Pavle, neumím číst myšlenky.
1: A víte, jak vypadá jeřáb?
0: Cože? Vy tam máte jeřáby?
1: No my tady máme jeřáby. Teďka šel kuk a šli tam dva rodiče, před nima dvě malinký jeřábci, ještě takový menší, no.
0: Mm-hmm. No a když teda zaspomínáme ještě, Pavle, na to dětství, ať se vrátíme k tématu, aby posluchači nenadávali.
1: Já úplně miluju dětství, protože když jsem byl na tom na Vlkánově, tak jednou přijeli se Střenice z Hořic, ráno ve 4 hodiny jsme vstali a už jsme mzali na houby, jo. A já, když jsem se narodil, tak dědečkovi bylo 80 let. A prostě to byla, i když maminka říkala, no, on s ním chodí na houby,
0: Když se ztratí, že jo?
1: aby to s dětkem nešlehlo, že jo, nebo to, ale tak on se dožil do 90, to je jako dobrý, ale...
0: Takže máte dobrý kořeny, ano.
1: No ale zase to bylo takový... On je naučil, kde jakou bylinu, co kde bylo, prostě jo, co rostlo, takže já všechno vím. A když jsme přišli a byl tam nějaký takový přerostlej hřib, to říkal, ne, Pavlíku, to tady necháme, ten tady necháme na semeno. Ne, jako když
0: Sebra
1: vidím
0: to.
1: Ty návaný stromy, nebo já nevím, ty tenisový stoly, narovaný těma hřibama, prostě ty lidi dělají, ať to uvědomějí, prostě vemu si domů. Já vždycky vemu košiček, čubu a jdeme, když mám košiček plný, tak jdeme domů prostě. A je to, a jinak jako prostě to, protože já jsem milovník přírody, úplně šílený, jo, to jako. Takže jako...
0: Prostě vzpomínáte na dědu, jak vás naučil houbařit a že se vyznáte v přírodě
1: úplně.
0: I všechny ty rostliny. Tak moc děkuji za vaše vzpomínky, pane Pavle, a taky zdravíme do Byšiček. Tak to byl pan Pavel z Byšiček, teď už Richard Milil a rozeznávám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.

0: Vzpomínat na nejkrásnější zážitky z prázdnin budeme i s paní Olgou, která nám volá od Přerova. Krásný dobrý večer, paní Olgo.
1: Ano, dobrý večer, zdravím vás, paní Aničko. Tak já mám 80 let je mi, takže vzpomínky mám jako... Jezdila jsem na prázdniny k babičkám. Jednu jsem měla ve městě, jednu na vesnici, takže to jsem vlastně měla takové rozdílné prázdniny. Ta na vesnici, že jak to bylo, měla kravičku, prasátko, kozy, kousíček pole, jsme chodili na mandelinky. Vzpomínám si aj, že jsem jako obily se sklízelo, tak se ty snopy stavěly. Pak ke se doli přijela mlátička, se to vymlátilo. Tak na vesnici to bylo takové, jak všude jinde, že?
0: Ano.
1: A ta druhá ve městě, tak tam jsem měla sestřenici, tak tam to zase bylo úplně jinakší. Ale já mám nejlepší vzpomínky na prázdniny z roku 1971, to mi bylo 25, já to hned vysvětlím, proč prázdniny, proč jsem byla učitelka a prázdniny jsem teda měla. Měla jsem volno, tak jako děti.
0: Ano.
1: A na začátku prázdnin jsem se seznámila právě se svým manželem. A za rok, teda budoucím, ano, za rok jsme už byli manželé, no a prožili jsme spolu necelých 50 let, protože potom mi umřel. Takže to je taková moje troška domlina k prázdninám.
0: Paní Olgo, a kde jste se seznámili s manželem na začátku prázdnin?
1: Tak jak jsme se seznámili, tak bylo to ke konci školního roku. On jezdil do práce stejným vlakem jako já,
0: ano.
1: Ale já nás tam jezdilo moc, tak já jsem si ho jako vůbec jako nevšimla. No a protože věděl, že už budou prázdniny, no tak mě musel potom ten poslední den teda oslovit, no a tak už to začalo.
0: Tak takhle to vzniklo a tolik let jste spolu byli.
1: Ano.
0: Moc děkuju.
1: Já taky děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka pan Bohumír. O prázdninách bylo pro nás koupání živlem. Na řece Moravě jsme se vydováděli, ať už to bylo u splavu či na Hrubé Moravě mezi Lhotou a Stření, nebo se pozbírali kola a polňačkami do náměšti na Hané. Tam bylo koupaliště. Jinak jsme prorajzovali po okolí, co se dalo. Vzpomínám na tábor ve Zlatých horách. Tam jsme poprvé uviděli světlušky v lese cestou večerní skina. A těch bylo požehnaně. Nebo jsme šli ve skupině na maliny a narušili jsme nečekaně rojvoz. Hrůza byly všude a těch žihadel, co jsme pochytali. Hromady písku nestačily, jak jsme se váleli, napsal Bohumír. Pane Bohumíre, tak to já se taky vzpomínám na ten roj lesních vos a musím teda říct, nevím, jestli to byly včely nebo vosy, to už se nepamatuju, ale pěkně nás honili po lese a pěkně nás poštípali, takže rozumím. Teď už ale dítě Štěstěny, Petr Spálený a Zdeněk Rytíř nám budou zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naší noční lince jsme se ohlíželi, vzpomínali jsme na školní léta, ptala jsem se na prázdninový zážitek, který se vám nikdy nevymazal z paměti, a vyptávat se budu i paní Vlastiny, která nám volá z Krnova.
1: Vůbec ne, Janíško.
0: Paní Vlastino, krásný dobrý večer, teď jsme ve vysílání.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Janíčko.
0: Paní Vlastino, tak
1: moc,
0: vzpomenete
1: moc
0: si?
1: Moc vás pozdravuju všechny.
0: Ano, ano.
1: A všechny posluchače. A já bych si řekla svůj případ.
0: Ano.
1: Já jsem na Válchách ve Velký Karlovicích tetičku.
0: Ano.
1: Strašně hodnou. Rejstryček, oba dva byli strašně hodní. A tatínek mě nasadil na vlak, měl jsem 9 roků. A cestovala jsem do Karlovic. Do Velké Karlovic. No ale docestovala jsem. Povedlo se mi to a začala jsem jezdit vždycky oprázněná na týden. Tetička mě měla jak svoju, říká ty moje děcka, ty mi nic nepomůžou, a já jsem mi pomáhala vařit, okopávat zahrádku, brambory okopávat, krávu dojít, jo. To byly takové fakt krásné prázdniny pro mě.
0: Rozumím.
1: No, já měla jsem tam kamaráda, Zatičko, Ladička, kterýho jsem poznala, měl 10 a já 9 let. Celý život, jestli jsem tam volali, psali, když jsem přijela do Karlovic, tak v momentě byl u tetičky, že tady je Vlastička. No je. No já říkám, no ty jsi hodný, že jsi přišel za mnou. Jo, a my jsme byli celý život jen kamarádi.
0: Ano.
1: Žádné zamilování nebylo. Jako
0: velké přátelství mezi vámi.
1: Přátelství, takové krásné přátelství. A ta tetička s tím stričkem, ke mně se chovali tak strašně hezky. Taky měli svůj 9 děcek. A já jsem měla bratranka, teda bratranka bratra, který měl tatínek za spolu, na kterého měl.
0: Ano, ano.
1: No a on byl muzikant, a on byl starší ode mě, že? A my jsme s bratrankama chodili na zábavu, nebo jsme tam u tetičky hráli a zpívali pod oknem. Ale když jsme šli na zábavu, tak on tam hrával. No a jednou jsem měla, já nevím, 21 roku, ještě jsem byla svobodná. A on, jestli by se šla projít. A já říkám, ale co by ne, tam je horko, tak jo. A to bylo tam nádražím v lesíku, úplně na vrchu.

0: To bylo na různém místě, ale nevadí. Tak jsem šla. A teď on mě chytil a chtěl mě dát pusu.
1: Ano.
0: A já říkám, a to bude jaká pusa? Sesterská? A on teď vyvolil oči. Říká, co to říkáte? Já říkám, no jaká to bude pusa? Kamarádská anebo sesterská? Jak sesterská? Ty blázinku, já jsem tvoje sestra.
1: Je.
0: Ty se nevlastní, ale jsou.
1: Ale jsem. To se podivoval.
0: A on říká, vlastičko, po zábavě jdeš k nám, protože byl tak šťastný.
1: Že jste se potkali, že jo? Že jste se poznali, rozumím. No moc děkuju, paní Vlastino, i za vaše vyprávění. Děkuju, přeju krásný dobrý večer. Já přidám zprávu, kterou ještě napsal pan Mojmír ze Svitav. Dneska jsem celý den jezdil s kamarády evangelíky po jejich kostelích na Krásné Vysočině a přitom jsme probírali také dětské tábory. Jako starý komediant jsem na nich hrál s dětmi na Velkou Moravu. Byli jsme s kolegou já Metoděj a on Cyril, jindy jsem byl prorok Mojžíš a prchali jsme z Egypta. Nebo si děti přivezly oblíbené plyšáky, nastala potopa světa, tak jsme měli Noémovu archu a tentokrát jsme zachránili i dinosaury. Škoda, už na to nemám sílu. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na závěr jsem si nechala zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Iveta, a ta píše. Vzpomněla jsem na pobyt s dětmi s dětským domovem. Vezmu to ve zkratce. Noční hra, děti se všechny vrátily bez úhony, jen vychovatelky skončily špinavé, vyválené v jediné louži v okrese, protože mysleli, že na ně útočí divoká prasata. A ještě jeden zážitek. Sbírali jsme s kolegou svíčky označující cestu noční hry. Slepý chlapec žadonil, abychom jej vzali sebou. I stalo se. Kráčíme spokojeně po cestě k domovu, když v tom se před námi uklonil živý plot. My oba vyjekli a ten chlapec se bezelsně jen zeptal, co se děje. A za plotem se chechtali domorodci. Prý co strašit děti, to není zábava, ale vedoucí. Hezké prázdniny a dobrou noc, napsala Iveta. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to 21. července, a mě bude zajímat, zda věříte v osud. Dnes už noční linka s mým brněnským kolegou Borkem Kapitánčikem, ten má téma kila dolů, nejen do plavek. Pokud se vám před letními prázdninami ježí vlasy při pohledu na plavky a plánujete schodit nějaké to kilo, tak jakou cestu k tomu zvolíte? Tak to si budete povídat dnes s Borkem. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, a? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo a med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemusím nikoho bát. No vida, taková malá myška a měla víc rozumu než miliony lidí.
3: O psu a vlku, aneb svoboda nebo blahobyt. Potkali se vlk a pes. Vlk byl zubožený, kost a kůže, za to pes byl dobře živený a dobře naložený. Jak to děláš, kamaráde, divil se vlk, že jsi tak vypasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes, a pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučil vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Milé rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
4: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
3: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde,
4: vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
5: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
6: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
5: Prosila maminku.
6: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
5: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
6: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná,
5: řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
6: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
5: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
6: Pro pána, kde zbyla a co se ti přihodilo?
5: Ptala se.
6: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
5: No a jaké to tam bylo?
6: Je tam hezky, světlo a teplo.
5: A co ještě jsi tam viděla?
6: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
5: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
6: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
5: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší nepřítel.

0: sadu pětek květ. Už nekoukám se do zdi a tři je pět.
1: Šest.
0: Pět.
1: Šest.
0: Pět, dík by se to nerýmovalo.
2: Ba ba ba ba dim du dim du med du med du med du ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky v fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
5: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem pokaždé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vítám, plavčíku. Ptal jsem se, co je toho louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám
1: celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes.
5: Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa?
1: Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl.
5: Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry?
1: Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba?
6: Jo, tak to jste byl vy?
1: No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům.
6: Mořské prase, mořský koník, mořský pes. Vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel.
1: Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem?
5: Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám.
3: Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy.
5: Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím.
1: Přepojím, řekla slečna.
5: Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat.
7: Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp.
5: A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já.
1: Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku.
5: Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli?
1: Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku.
5: No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom
8: jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě,
1: byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem.
8: Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
9: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš, takhle, a teď začneme spolu docela tichounce. He, he, he, no přidej, přidej, ho, ho, ho, ho, ho. No vidíš, že ti to jde a nakonec se spolu rozchechtáme, jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se No, jako opice.
10: Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo.
9: Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka.
10: Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila.
9: A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček.
10: Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice.
9: Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky si mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
10: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne. A blížil se večer. Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec, co když ho nenajdu, uvažoval. V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
11: Uhni, tohle je moje cesta,
10: huhňal a ošklivě se mračil.
9: Je... To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
11: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
9: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
10: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
11: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
10: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se.
9: Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a... domů netrefím.
11: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
10: řekl slon a objal ho chobotem.
12: Neboj se, já tě domů donesu. Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu.
10: Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se Lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
12: Nosorožci už jsou takoví, dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
10: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou Lvíčka Vládi nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý Lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: to není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Rudyarda Kiplinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A pars je dal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu pars slezl z

té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na 3 knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný, jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny.

naplnil si klobouk drobty z koláčů. Pars totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na 3 knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a drel a drel a drel se o ně. Drel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byli uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Pars slezl z palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co?

pak se budeš ptát potom. Slůně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla slůně šupinatým ocasem. To je divné, myslilo si slůně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho slůně co nejzdvořileji, viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně co nejzdvořilej ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl slůně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si slůně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličky, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A slůně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu slůně. Téhle řeči se děti slůně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dech bde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A slůně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajitě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajita. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Slůně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si slůně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo.
Výhoda číslo jedna, řekla Krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla Krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla Krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc. Bye.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.